je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to by je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektoru?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektoru.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že... Kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím.

0: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
0: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
0: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
0: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás, mrsknu znamená opatrně položíme, jo?
0: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
0: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia, buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
0: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
0: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
0: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
0: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
0: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
0: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi Pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z Pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciálitu toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno lidsky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se vzpomněl, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím dostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři, u toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název Salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem II., který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství, ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtic

se ještě hrály další roli. Oni byli symbolem toho, že rodina Lichtensteinu je tady v té krajině moravsko-rakouské, převaltici byli v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeldové nebo Schwarzenbergové, kteří přišli až v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtensteinu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí. A s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje, a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuhle tu informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravské Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.
0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit. Nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná. ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, ne-li vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnících místo kapru, tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů založený zřejmě tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou za 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé Lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Četl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí?

0: selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
1: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
0: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-Valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alois I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn. Tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu, místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme Lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku

0: ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o skleníci s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My, když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak, a uplatnily se tady dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů,
0: který chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalické hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel ano, tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, který má takhle jako bíle pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Mm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zady sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goethého, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, Ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. A byť nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský. Ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší. A co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
3: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý, legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo.
2: A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj odkoupí od Jindřichovic elektřinu z tamních větrných elektráren. Policie zjistila, kdo před téměř 20 lety pobodal muže na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou. Fotbalisté Liberce zvítězili v Plzni. Dnes bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojedinělé přehánky a teploty do 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlansku. S nabídkou na odkup 1,2 megawatt hodiny se na kraj obrátila sama obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakci podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj schválila.
3: To samozřejmě zkusíme spotřebovat v těch našich nejbližších zařízeních, protože v Jindřichovicích máme hned několik objektů domovů pro seniory. Vzhledem ke vzdálenosti od těch objektů bychom si zkusili vybudovat nějakou interní síť, abychom neplatili nesmyslné distribuční poplatky, tak aby se ta energie dala dodávat jenom za tu cenu té silové energie.
2: Policisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Útočníka, který v roce 2007 pobodal 60-letého muže, ale nemůžou zatknout. Případ je totiž promlčený. Asi 30-letý pachatel tehdy bodl nožem do hrudníku obsluhu čerpací stanice v Hrádku nad Nisou. Jen náhodou ale netrefil životně důležité orgány a muž útok přežil. Pachatele se tehdy policistům nepodařilo vypátrat, a to i přesto, že zveřejnili jeho popis. Případem se začal s odstupem času zabývat tým Tempus, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje. V lokalitě Svárov v České Lípě začala oprava chodníků po obou stranách Máchovy ulice. Radnice původní asfaltový povrch na zhruba 200 metrech nahrazuje zámkovou dlažbou. Za několik týdnů začne oprava části ulice Jana Vericha na sídlišti Špičák a další připravené projekty, říká místostarosta Jakub Mencl ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Potom Sadová ulice, to je kolmá na Mariánskou, tak tam je potřeba vyřešit dlouholetý neduch týkající se odvodnění z srážkových vod. A potom do třetice je to okružní ulice, tam, kde jsme vlastně jako město Česká Lípa v loňském roce skončili, tak pokračujeme.
2: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény.
0: Sport.
2: Liberečtí fotbalisté na úvod ligové soutěže zvítězili v Plzni 3-1, když o své výhře rozhodli po změně stran. Na vyrovnávací trefu domácího Krčíka odpověděl vítězným golem střídající Soliu. Radost ze skvělé premiéry na lavičce Slovanu tak mohl mít kouč Branislav Fodrek.
5: Ja sa teším samozrejme tiež a klamal by som, keby som povedal, že nie, ale u mňa je to o klube a o tých chalanoch, ktorí odmakali celú prípravu a dneska si o pre minúty dovolím si tvrdiť, išli za tým a sa im to takto vrátilo, takže poctivý výkon smerom do defenzívy a aktivita smerom dopredu a ja si myslím, že z toho je pekné víťazstvo, ale na druhej strane stále sme nohami na zemi a ja sa trošku potešíme a chlapci si trošku oddychnú a už sa chystáme a myslíme na zápas s Teplicami.
0: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky, později večer očekáváme přehánky četnější a výjimečně i bouřky. Teploty vystoupí na 27 až 30, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 270 Uralska na Českolipsku probíhá otažení osobního vozidla po nehodě z příkopu. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 5:00, začíná nedělní dobré ráno s datem 26. července. Ať už jste vzhůru ještě nebo už, posloucháte Český rozhlas Liberec a já mám to potěšení představit vám program naší první hodiny. Bude to například téma vyloženě letní, prázdninové, šetrný převoz kaprů. I na to se ptala Iveta Kalátová svého hosta, hospodáře Českého rybářského svazu Jana Krupičky. Další téma už bude opravdu letní. Prázdninové. Podíváme se na příměstské tábory v Libereckém domě dětí a mládeže Větrník. A konec této hodiny bude patřit našemu rozhlasovému archivu. Připomeneme si slovenského humoristu, dramatika, spisovatele, textaře, herce, režiséra, moderátora a zpěváka Milana Lasicu. Nejdřív ale navštívíme Výseckou Richtu v Kravařích na Českolipsku, která zahájila po letos dokončené renovaci cyklus akcí zaměřených na život v minulosti. Na prvním setkání si lidé mohli vyzkoušet třeba praní na valše. Víc už za chvíli v nedělním dobrém ránu, kterým vás provede dnes Miroslav Holubec.

0: Další z písníček, které nestárnou, tuhle nám zpíval Karel Gott. No a do minulosti se vypravili nikoli do hudební, ale jaksi do historie, se vypravili i v Kravařích na Českolipsku, kde lidé znovu objevují výseckou rychtu. V posledních dvou letech dostávala největší roubená obytná stavba v Česku novou střechu a uvnitř se mezi tím obměnila expozice zaměřená na život, na vesnici a lidovou architekturu. Víc návštěvníků má přilákat i série letních akcí, připomínajících, jak se žilo v minulosti. Náš reportér koncem týdne vyrazil na první nazvanou Jak prali naše babičky.
1: Nastrouháme tradiční šichtové mýdlo s jelenem.
2: Říká edukátorka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Ivana Vencovská.
1: Světoznámá továrna do dneška funkční.
2: Vyměníme si role, já vám poučím svoje nahrávadlo. A co tady mám dělat?
1: Doporučuji nejdřív si vyhrnout
2: kávy. To je dobrý nápad, ano.
1: Pokud nemáte vodotěsné hodinky,
2: to mám.
1: Tak to je dobrý. Valchu k sobě,
2: aha.
1: Tak já vám přidržím lavor tak. A funguje to nahoru, dolů, takže nahoru, dolů a musíte přitlačit.
2: Jo, takže ano, ano, už se vypouští z toho ta tekutina. Je to docela namáhavá práce teda.
1: Ano,
2: naše
1: ano.
2: Babičky se docela nadřely, teda dá se říct.
1: Rozhodně, prádlo si vždycky předmáčeli, potom ho většinou se i vyvařilo, vydrbalo, vymáchalo, usušilo. A případně se ještě bělilo.
2: Takže takové praní nebyla záležitost na hodinku, jako dneska, ale
1: byla ta celodenní záležitost, většinou se pralo v pondělí, aby se následné sušení, valchování, žehlení dokázalo a v pátek na víkend už měli hezky jako opravdu uklizeno.
2: Budova se zvenku dost proměnila, protože místo šindelové střechy je tady režná taška na ní a změnilo se něco i tady v interiéru?
3: Bylo přidány jako sbírkový předměty pro návštěvníky a byla nově otevřená i nová expozice v chalupaření.
2: Vedoucí výsecké rychty Marek Hofman ukazuje novou expozici, která připomíná chalupy slavných osobností zde v severních Čechách.
3: Tady jsou třeba i předměty třeba z chalupy Vladimíra Menšíka.
2: Koho tady máme ještě? Josef Větrovec, ještě Vlasta Chramostová samozřejmě, Leoš Suchařípa.
3: Samozřejmě bylo jich víc, ale to bych musel mít větší prostor. A
2: nové jsou zde také expozice, truhlářství, obdělávání polností nebo praní. Tam jsou různá historická žehlící prkna, žehličky, valchy a dokonce i první elektrické pračky. Skrabař Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teď po ránu a ještě během dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude převládat postupně zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky a nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, ovšem na Českolipsku a Turnovsku to bude o stupínek, aby byl úplně český, až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Teď po ránu ještě vané slabý, postupně ale až mírný jihozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu. Samozřejmě v bouřkách bude zesilovat přechodně a předpokládané množství srážek, pokud tedy přijdou, bude 5 mm, pokud nad vámi ovšem zabouří, tak může napadnout až 15 mm srážek. Tak se na to připravte. A co nás čeká dále, už jsem mluvil o tom, že máme vyloženě letní prázdninové téma, převoz kaprů. Měl by být samozřejmě co nejšetrnější, hlavně na to myslí rybáři Českého rybářského svazu místní organizace Liberec. Velkým pomocníkem je obyčejná popelnice, představte si. Jak to funguje, vysvětlíme už za okamžik.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ema Drobná a Adam Ďurica v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. No a teď tady máme to, jak jsem avizoval, letní prázdninové téma. Červenec nabízí ideální podmínky pro denní i noční rybolov, a to na pstruhových i mimo pstruhových vodách. Rybáři sice vyrážejí k revírům jak za sportem, tak za úlovkem, ale jak připomněl Ivetě Kalátové hospodář Českého rybářského svazu místní organizace Liberec Jan Krupička, mají i plné ruce práce.
1: Dneska nám přivezli tunu kapru, 555 kusů, a bylo potřeba je rozvozit ještě po některých revírech, kde jsme ještě dlužili zarybnění, takže Pekelské rybníky, Nezbeďák a do přehrady Fojtka. Takže jsme rozvážili, v 9 hodin přijeli. Měl jsem to na knop spočítaný, ale povedlo se, vyšlo to jak rybám, tak mně, ryby jsou ve vodě a já tady.
2: No, tak to už jsme rádi, že se to všechno stihnu. Odkud jste je přivezli?
1: Přivezli naše nadřízená složka. Dopravu zajišťoval Severočeský územní svaz a přivezli je ze Sádek v Kopidlně.
2: V Kopidlně, jak se převáží? To jsou obrovské kádě.
1: No tak vzhledem k tomu, že dneska to bylo jenom pro nás, tak to bylo jenom takový ten menší pick-up s vlekem, na kterým jsou ty přepravní boxy, je tam zajištěný pro kysličování vody kyslíkem. No a jezdí s tím takový mladý Franta, který je hodně šikovnej, musím mu pochválit. A ten opravdu jako umí a pomůže nám s tím vždycky hodně, protože ví, že my už jsme starý v důchodu, tak už nejsme tak akční a tak rychlí jako dřív.
2: Předpokládám, že jsou to takový malý kapříci ještě.
1: To ne, to jsou kapři kilo 80, to byly kapři velký.
2: A co to tedy znamená, že...
1: To už jsou kapři, který si může ten rybář, když je chytí, ponechat. Míra je 40 cm, na 40 cm má ta ryba kilo 20, kilo 30, a tohle už byly kapři kilo 80 průměr, takže to už byly rybičky, který mají 48 cm.
2: Mě to teď tak trochu, pane Krupičko, připomnělo chalupáře, kdy tomu sovákovi tam dali toho jednoho kapra do toho rybníka. Tak...
1: No ono to tak je, protože samozřejmě rybáři ty ryby odlovějí a musí se ty ryby doplňovat. Jo? Konec konců tím, že si koupili tu povolenku, tak si na ty ryby dali peníze.
2: Ještě když se dostaneme k tomu převozu, tak vy jste mi tady ještě v průběhu písničky líčil, jak jste použili dokonce i popelnici. Podělte se s touto příhodou i s našimi posluchači.
1: Ono se vysazuje z těch beden. Někde to jde tím šupákem, rukávem. Někde se musí k tomu revíru jít. A chodí se třeba tím, že dva rybáři nesou vaničku mezi sebou, ale z té vaničky třeba ty ryby vyskakujou. Dneska jsou vaničky i s víkama, ale ta vanička je pětkrát dražší než ta popelnice a ta popelnice má hlavně kolečka. Takže kamarád, to není můj nápad, ale kamarádův, vyšlo to teda tady z Liberce, přišel s tím, že bychom mohli ryby vysazovat z popelnice. Někteří mý nadřízení říkají, ježiš, to je hrozný, když vidím popelnice, že do toho dáváte ryby, to vypadá, když je vyhazujete. Říkáme, ne, ale s tou popelnicí odjede jeden člověk, protože má kolečka. Vejde se do ní dvakrát tolik, co do té vaničky a to konečné vysazení je v podstatě šetrnější, než když vám ta ryba vyskočí z té vaničky a odře se někde na cestě.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michala Tučného teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec střídá Iveta Bláhová, která přináší další ranní zprávy. Tak si je poslechněte.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Zájemci v Turnově můžou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu. Informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním černovozovce. Návštěvu v zoologické zahradě v Liberci lidem usnadní brigádníci v novém infostánku. Ten stojí za hlavním vchodem do zahrady. Jde o jednu z letních novinek, které zaměstnanci pro návštěvníky připravili. Dalšími jsou komentovaná setkání, která se konají každou půl hodinu. V Demokratické republice Kongo je více než 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Flertista Alexandr Šupenič je světovým šampionem. Je tak prvním českým šermířem, který v samostatné historii získal zlatou medaili. Dnes ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku až 32 a na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly zprávy, které pro nás dnes ráno a také dopoledne připravuje a připravovat bude Iveta Bláhová. V Domě dětí a mládeže Větrník v Liberci si děti užívají letní prázdniny na příměstských táborech. Jak to tam teď vypadá, kolik táborů domov nabízí a jak moc jsou obsazené, se dozvíte už za chvíli.

0: Petr Spálený, mistr zkratky. Trošku mi ten text téhle písně připomněl Oscarového Kolju a mistra Louku, který také telefonoval. Tak ti tak tady sedím a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Pojďme dál v našem dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. V Libereckém domě dětí a mládeže Větrník hlásí velký zájem o příměstské tábory. Několik volných míst ale ještě zbývá. Rodiče totiž můžou děti přihlašovat až do začátku jednotlivých turnusů. Jak to ve Větrníku teď během letních prázdnin vypadá, zjišťoval redaktor Jan Rozum.
1: Já mi se okrátku 15 minutů kopičku, slačina, pětí zákon a pak se tady sejde, vyvíme si, co s tady těma obrazovama budete dělat dál.
2: Vy vedete divadelní příměstský tábor. Chystá se i nějaký výstup, třeba nějaké představení úplně na závěr tábora?
3: Ano, chystá. To je tradiční. Vždycky v pátek máme pro rodiče a pro známé a kamarády nějaký výstup.
2: Říká jedna z vedoucích, Laura Levko. Její tábor si pochvalují i děti.
4: Mně se tady líbí moc. Je to velice zábavné a přínosné pro mě.
2: Kájo, jak se ti tady líbí? Jak si užíváš divadelní tábor?
5: Moc ráda. Chodím sem už třetím rokem. A moc mě to tady baví.
2: S ředitelkou Domu dětí a mládeže Větrník tady v Liberci teď sedím v místnosti, kde se koná výtvarný tábor. Tady kolem nás se ozývají dětské hlasy, je slyšet, že děti se tady ty příměstské tábory užívají. A tak jaké tábory letos nabízíte?
6: Nabízíme celé spektrum táborů. Vyjmenovávat je nebudu, protože jich je přes 90, takže to bychom tady strávili dlouhou dobu. Nicméně máme sportovní a pohybové, rukodělné tábory, pak to jsou třeba přírodovědné tábory, jazykové tábory.
2: A když se budeme bavit o těch příměstských táborech, jaký je o ně zájem?
6: Zájem je o ně veliký a myslím si, že to je i dáno tím, že jsme ty kapacity vlastně navýšili a rodiče mají možnost se přihlašovat na tábory od toho spuštění, které začíná v únoru, až do začátku táborů.
2: Říká ředitelka Domu dětí a mládeže Větrník Marta Kultová. Jeden z táborů je určen i pro mladší děti, a to ve věku od 3 do 6 let. Pokračuje jeho vedoucí Martina Janecká.
7: Zrovna tady děti stříhají kytičky, které lepíme na špejle.
8: Já mám růžovou kytičku a potom tam jsou 3 zelené okvětní lístky, ty listy.
2: Říká účastnice tábora. Dům dětí a mládeže Větrník hlásí na následující příměstské tábory ještě pár volných míst. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Hodiny tady ve studiu Českého rozhlasu Liberec ukazují 5.45 a k tomu ještě půl minuty navrch. Pojďme se podívat, jaké momentálně vládnou teploty v Libereckém kraji. Tak téměř nejtepleji je v Liberci, tady naměříme 17,5 stupně. V Jablonci dokonce o 3 stupínky méně, 14,5 stupně. Friedland, tam je vždycky jiné počasí než ve zbytku Evropy, tam je nejtepleji 21,5 stupně. Naopak nejchladněji v Libereckém kraji je na Semilsku. Tam hlásí pouze 8 stupňů. Česká Lípa 10,5 stupně a Doxy 12 stupňů Celsia. Dnes ráno a ještě během dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, ovšem odpoledne a večer bude převládat postupně zvětšená oblačnost. Odpoledne večer se ojediněle vyskytnou dokonce i přehánky a nebo i bouřky. Co se teplot týče, tak ty se vyšplejí až na 31 stupňů, na Českolipsku a Trnovsku dokonce 32 stupňů, na horách budeme měřit do 26 stupňů Celsia. Teď po ránu ještě vane slabý vítr, postupně bude mírný, jeho západní až západní o rychlosti do 6 metrů za sekundu, který samozřejmě v bouřkách může přechodně i zesílit. Co se srážek týče, tak pokud bude tak nějak normálně pršet, tak napadne 5 mm při bouřkách, přece jenom o něco víc, tam může napadnout až 15 mm srážek. Takové tady dnes bude počasí. Ať už se vypravíte kamkoliv, tak na to myslete a vemte si něco na hlavu, pláštěnku, deštník nebo něco takového, ať z toho vyváznete suchou nohou, jak se říká. No a za malou chvíli v našem dobrém ránu, jak jsem sliboval, Milan Lasica, tak si na něj počkejte.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Aneta Langerová, skvělý nápad. Název písně hezky koresponduje s dalším tématem. Totiž umět pohotově a vtipně zareagovat na dotaz z publika, to je nadání, kterým neoplývá jen tak někdo. Mistrem této disciplíny býval Miroslav Horníček a podobný dar dostal do vínku i Milan Lasica. Dokazuje to mimo jiné příhoda, kterou nám vyprávil Vladimír Hron.
1: Když jsme spolu byli na takovém slovenském turné, které jsem měl tu čest absolvovat s tímhletím géniem slovenského humoru, tak mě odzbrojil větou, my jsme měli představení a na závěr toho představení diváci posílali papírky s dotazy. Byla taková vlastně tisková konference malá a Milan Lasica dostal papírek s otázkou, on to tak jako něžně rozbaloval a teď četl: Pán Lasica, jste velmi sexy. Chcela by som s vami strávit noc. On takhle položil a řekl: Postavte sa. A k našemu úděsu a úžasu vstala krásná třicátnice, opravdu nádherná ženská. A ten Lasica se na ní takhle podíval a říká: No větě, z tohoto pohledu já jsem spíš retrosexuál.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Cyklisté můžou z Jilemnice do Martinic v Krkonoších jezdit po nové cyklostezce. Radnice v Doxech na Českolipsku hledá nového dodavatele opuštěné stavby. Francie kvůli lesním požárům nařídila další evakuace. Dnes bude zpočátku slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojedinělé přehánky a teploty až 32 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Na Semilsku je průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom i jilemnická radnice. Úsek měří přes 1,5 km a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Pěší a cyklisté dosud jinou možnost, než využít silnice neměli. Cyklostezka stála 62 milionů korun.
4: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. V součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Termín dokončení opravy toalet na hlavní pláži Máchova jezera stále není známý. Firmě, která měla stavbu dokončit loni na podzim, radnice pro nečinnost vypověděla smlouvu. Město hledá nového dodavatele, který projekt dokončí.
5: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, město po dodavateli uplatňuje smluvní sankce. Podobná situace v Doxech nastala také při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Nerudově ulici a dalších částech města. I zde vybraný dodavatel rozpracovanou stavbu opustil a investoři, radnice a Severočeská vodárenská společnost hledají nového dodavatele. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Část zámeckého areálu v Zákopech na Českolipsku čeká obnova. Barokní terasovitá zahrada je už několik let kvůli špatnému technickému stavu částečně uzavřená. Její oprava má v budoucnu vrátit části zámeckého areálu původní podobu. Díky finanční podpoře Libereckého kraje začnou odborníci s přípravou dokumentace i stavebních prací, informovala náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj. Francie nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už více než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. Oběma zemím s ničivými lesními požáry pomáhají také hasiči ze zemí Evropské unie, včetně českých jednotek s vrtulníkem Black Hawk.
3: Sport.
2: Liberečtí hokejisté absolvovali první týden přípravy na ledě. Útočníka Jaroslava Vlacha těší, že až na jednu výjimku tým nedoznal velkých změn.
6: Samozřejmě ten tým se posil o Rychlovskýho a to prostě pro nás bude, si myslím, obrovská posila. A jinak ten tým zůstal nějak tak pohromadě, známe starý kluci, myslím, že ta parta minulý rok fungovala velmi dobře, vystupovala velmi dobře, takže v tom budeme pokračovat a budeme se to snažit posunout o ten level dál. No.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku naměříme až 32 a na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Košické ulici u Babylonu se střetlo osobní vozidlo s autobusem. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zprávy vše pro nás opět připravila Iveta Bláhová, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a tuto hodinu se můžete těšit na zajímavé a užitečné informace, například o počasí, o významných událostech, které se pojí s dnešním datem, tedy 26. července. Přidáme výběr z regionálních informací a dětí se zeptáme na krále. Nejdřív vás ale pozveme na dnešní koncert. Vrchlabští varhaníci vystoupí dnes večer na 31. ročníku festivalu Vrchlabské hudební léto. Na programu jsou i zajímavé hudební kuriozity. Více už za chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.

0: Lásko ztracená, Václav Neckář. Další z písniček, které nestárnou alespoň u nás na Českém rozhlase Liberec. S hudbou budeme pokračovat v našem dnešním dobrém ránu, i když to bude hudba z poněkud jiného šuplíku. Pátý koncert letošního vrchlabského hudebního léta je dnes věnován varhanímu umění. V klášterním kostele svatého Augustina vystoupí o 7. večer studenti základní umělecké školy města s tradicí nejstarší varhanářské dílny v Čechách a představí tři vzácné historické nástroje.
1: No, krásný.
2: Radek Hanuš, sám mistr profesor varhaní hry. Vybral jste ty nejlepší pro koncert.
1: Tento koncert je tradiční a v letošním roce zahrají dva žáci naší základní umělecké školy, Adelka Semeráková a Jenda Feigl. Ten je právě tady za nástrojem. A také jsme si přizvali mladého nadějného varhaníka ze základní umělecké školy z Hostinného, Vojtu Valeše. Každý připraví to, co má v tom svém repertoáru. Jsou to skladby od hudby barokní až po skladby moderní.
2: Není divu, že tady rostou takové talenty. Připomeňme Vrchlabí, první varhanářská dílna v Čechách, slavný rod Tauchmanů.
1: Máme tady velkou tradici a k tomu letošnímu koncertu se taky váže několik výročí. Založení varhaní třídy před 20 lety, takže letošní koncert je jubilejní. A také připomínáme 100 let od narození vrchlabského děkana, sbormistra a muzikanta Stanislava Skalského, takže bychom chtěli některé skladby věnovat i jemu.
2: Tady v klášterním kostele jsou troje vzácné varhany a rekonstrukci té trojice se právě letos podařilo dokončit.
1: Rozhodli jsme se, že tady s mými žáky odprezentujeme všechny tři nástroje. Ten, který je dole v presbytáři, přestěhovaný z kostela Nejsvětější Trojice ve Forstu, jeho takové ty jemné rejstříky budou střídat tento krásný romantický nástroj na kůru, u kterého právě stojíme z dílny Rieger z roku 1898.
2: Jen jak se vám na něj hraje?
3: Nádherně. Musím říct, že po té rekonstrukci je to opravdu radost.
1: A také zazní i ten krásný varhaní pozitiv, který tam stojí dole.
2: Ano, a ten je právě tauchmanovský, 300 let starý.
1: Je to taková trochu specialita a na ten zahrají dvě skladby. Jedna bude Jan Křítel Kuchař, o kterém víme, že tady studoval dokonce v klášteře ve Vrchlabí, a od Wolfganga Amadea Mozarta taková miniatura Adagio, původně složeno pro skleněnou harmoniku. Není to roztomilý.
2: Miniatura na miniatuře. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teď po ránu a ještě během dopoledne by mělo být skoro jasno až polojasno, ovšem odpoledne už se začne zatahovat a dokonce se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Co se teplot týče, tak ty budou hodně stoupat, dokonce až k 31 stupňům, na Českolipsku a Turnovsku naměří až 32 stupňů, na horách do teploty do 26 stupňů Celsia. Vítr bude vát pouze mírný nebo slabý, v bouřkách samozřejmě může fouknout o něco rychleji, o něco silněji. Co se srážek týče, tak těch by mělo být do 5 mm, v bouřkách ojediněle až 15 mm. Takže ať už budete vycházet z domu kamkoliv, určitě si odpoledne a večer vezměte deštník a nebo případně auto.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 26. července svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
3: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
2: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
3: Martin Thomas nebo Lukáš Rohan.
2: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
3: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
2: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexander Šupenič.
4: Alexandr Šupenič, bronzový!
2: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazily první dva americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tady další zprávy, které připravila Iveta Bláhová.
1: Je půl sedmá.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlansku. S nabídkou na odkup 1,2 desetiny megawatt hodiny se na kraj obrátila sama obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakce podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj schválila. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Těžby výjdou na zhruba 5 milionů korun. V Krajské galerii Lázně v Liberci už dělníci odstranili většinu stálých i sezónních výstav. Důvodem je výměna osvětlení v celé budově. Nejsložitější bude přestavba prosvětlené podlahy ze skleněných desek v hlavním výstavním sále v místě bývalé bazénové haly. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat z lidí osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Tenisový turnaj okruhu WTA v Praze bude ve finále dvouhry bez české účasti. V semifinále totiž vypadly Tereza Valentová i Barbora Krejčíková. Valentová podlehla Sněgurové z Ukrajiny ve dvou setech. Krejčíková prohrála s Rakušankou Tagarovou 6-7 v klíčové třetí sadě. Dnes ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku až 32 a na horách naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další krátké zprávy Ivety Bláhové. No a co se nevešlo do zpráv, to vám nabídneme za chvíli v regionálním servisu. Dobrý pozor by měli dávat zejména obyvatelé Jablonného v Podještědí, Harachova a zejména Železného Brodu.

To bylo Okno mé lásky a samozřejmě starý dobrý Olympik, nebo měl bych říct pouze dobrý Olympik. Jsou tady regionální informace, já jsem říkal, že pozor mají dávat zejména obyvatele Jablonného, také Harachova a Železného Brodu, tak pojďme na ty informace. Nejdříve tedy Jablonné v Podještědí, tamní lékařka doktorka Lukešová bude mít příští týden, tedy od 27. do 31. července dovolenou. V ordinaci bude jen sestřička, takže v akutních případech se můžete obracet na paní doktorku Brixy ve Cvikově. Kontakt na ní je na webu Jablonného v Podještědí. Podobná informace se týká i obyvatel Harachova a zejména pacientů doktorky Všetí, která také od pondělí až do pátku 27. až 31. července kvůli čerpání dovolené bude mít zavřenou ordinaci. Zastupovat jí bude doktor Peševsky v Rokytnici nad Jizerou. No a teď ještě naskok, nebo spíš na dva skoky do Železného Brodu. Tam dojde 1. srpna až do odvolání ke zrušení nepřetržitého provozu městské policie. Kvůli nedostatku strážníků není totiž možné obsadit všechny směny v měsíci. Město radí obyvatelům, že pokud se nedovolají na městskou policii, tedy na číslo 602 646 188, mají využít linku 158. A ještě jedna informace ze Železného Brodu. V pondělí 27. července zítra od 12 do 14 hodin nepůjde v Průmyslové ulici elektřina. Přesné adresy, kterých se to týká, najdou lidé na webových stránkách města. Ještě jednou tedy Průmyslová ulice bez elektřiny od 12 do 14 hodin. Tolik tedy regionální servis, za malou chvíli to bude informační servis o počasí. Nejdřív ale Céline Dion.

0: počasí.
1: Nejdříve se pojďme podívat na aktuální teploty v různých městech Libereckého kraje. Nejdříve tedy Liberec, tam naměříme 16 stupňů, Jablonec nad Nisou 14,3, Frýdlant rovných 20 stupňů, Semily tam je nejchladněji 8,7, Česká Lípa 10,7 a Doxy tam to stouplo na 12,6. Jinak co se týče dnešního počasí, tak teď po ránu a ještě během dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se nám zatáhne, no a později a večer můžeme očekávat přehánky nebo bouřky. V těch bouřkách může napadnout až 15 mm srážek, jinde pouze 5 mm. Co se teplot týče, tak ty budou už opravdu letní konečně, nebo konečně pro ty z vás, kterým se stýskalo po trošku vyšších teplotách. Každopádně v těch nejbližších dnech budou podobné, tedy dnes konkrétně 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku až 32 stupňů, na horách 23 až 26. Co se větru týče, tak ten bude teď po ránu pouze slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Takové tedy dnes bude počasí. Za malou chvíli dáme slovo dětem, už se těším.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Anaka v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Za 8,5 minuty tu máme 7. hodinu a teď už dáme slovo dětem a podle mě konečně máme téma, které je jako dělané pro děti. Prince a princezny znají děti z pohádek, znají odtamtud i krále. Co o nich ale ještě vědí? Předškoláků se zeptala redaktorka Petra Beránková.
1: Kdo je to král?
2: Že dává třeba někomu rozkaz, že vládne nehradu.
1: Co všechno ještě dělá král?
2: Dává lidi do vězení. Všechno, co ho napadne.
1: Znáte z historie jména nějakých králů?
2: Karel IV.
1: Znáš ještě nějakého krále?
2: Ani jednoho.
1: Jak se takový král obléká?
2: Že má korunu, že má plášť, že má šaty.
1: Co to je hermelín, když se řekne, že má král hermelín?
2: Nevím, to je nějaká ozdoba.
1: Musí mít král jablko a žezlo.
2: Jo.
1: K čemu je má?
2: Bouchá do stolu. Jablko se když tak sní.
1: Jak se jmenuje manželka krále?
2: Královna.
1: A jak se jmenuje králova dcera?
2: Princezna.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Českolipská radnice v létě dělá ve školách jen drobné opravy. Řidiče také dnes neprojedou přes Krištofovo údolí na Liberecku. Důvodem je pouť. Loni se českým zaměstnancům stalo více než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. Dnes bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Českolipská radnice letos v létě dělá v tamních školách jen drobné opravy. Základní škola Partizánská bude mít podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal-Brožové nové venkovní hřiště, základní umělecká škola část nových rozvodů a na mateřskou školu v Nerudově ulici aktuálně dělníci pokládají novou střechu. V následujících letech chce radnice kompletně opravit dvě velké školy.
2: Jak oprava mateřské a základní školy Jižní, tak rekonstrukce základní školy Sever se už několik let odkládají. Oba rozsáhlé školní komplexy jsou téměř v původním stavu z období 70. a 80. let minulého století. Na školu Jižní má radnice téměř dokončený projekt pro stavební povolení. U architektonicky neobvyklé školy Sever musí město o podobě vyjednávat s autory z libereckého ateliéru Sial. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Také celou neděli bude pro dopravu uzavřené Krištofovo údolí na Liberecku. Důvodem je tradiční pouť. V obci jsou desítky prodejních stánků a množství návštěvníků. Omezení platí také pro autobusovou dopravu. Na vlakovém nádraží ale o víkendu zastavuje víc spojů.
3: Vedení obce nabádá návštěvníky, aby do obce auty vůbec nezajížděly. Lidé by měli spíš využít hromadnou dopravu, například vlakem. Mimořádně budou ve stanici zastavovat vlaky také společnosti Arriva. Do obce nebudou zajíždět ani linky MHD číslo 16 z Fignerovy. Poslední zastávka bude Krištofovo údolí Lom. Z Liberecka Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Téměř 2 miliony korun poskytne Liberecký kraj na obnovu cenných historických objektů. 600 tisíc korun získá bazilika v Jablonném v Podještědí na restaurování barokního oltáře svaté Anny. Částka pokryje polovinu nákladů. Další 500 000 korun půjde na opravu střechy nad presbytářem kostela svatého Jiří v Jenišovicích na Jablonecku. Zbytek peněz je určený na opravu dožilé střešní krytiny v areálu bývalého kláštera svaté Voršily v Liberci, která slouží jako poliklinika. V Česku loni meziročně přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Zranilo se více než 36 tisíc pracovníků. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle státního úřadu inspekce nejčastěji zraní v létě a práva na odškodnění mají stejná jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku až na 32 stupňů a na horách na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Košické ulici u Babylonu, dejte pozor, střetlo se tam osobní vozidlo s autobusem, na místě policie nehodu vyšetřuje, projíždějte tam opatrně. V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Další zprávy Ivety Bláhové načaly druhou polovinu dnešního dobrého rána. V ní se podíváme, co v učebnicích nebylo, nahlédneme do registru dárců kostní dřeně, do Krkonoš se vydáme na cyklový let a také zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, abychom přímo u zdroje zjistili, jak to bude s tím deštěm dnes odpoledne a s tím vedrem v následujících dnech. Jako vždy po 7. hodině, ale ze všeho nejdřív zařazujeme sport. sport a dnes jsme nemohli zvolit nic jiného než fotbal. Fotbalisté Liberce slaví první 3 body v nové sezóně. V úvodním kole uspěli v Plzni a my doplníme podrobnosti v našem ranním vysílání už za chvíli.

0: Petr Novák a další z nestárnoucí písní Hvězdička blízká. Liberečtí fotbaloví fandové slaví. Fotbalisté Liberce vstoupili úspěšně do nového ročníku nejvyšší soutěže. Na trávníku favorizované Plzně vyhráli 3-1, když měli téměř celé utkání výraznou převahu. Vítěznou premiéru na lavičce Slovanu si tak mohl užít nový trenér Branislav Fodrek.
1: Ja sa teším samozrejme tiež a klamal by som, keby som povedal, že nie, ale u mňa je to o klube a o tých chalanoch, ktorí odmakali celú prípravu a dneska si o pre minúty dovolím si tvrdiť, išli za tým a sa im to takto vrátilo, takže poctivý výkon smerom do defenzívy a aktivita smerom dopredu a ja si myslím, že z toho je pekné víťazstvo, ale na druhej strane stále sme nohami na zemi.
2: Chvál své nové svěřence liberecký kouč Branislav Fodrek. Slovan, ktorý po celé utkání prehrával a poměr střel na branku 10-1, vypovídal o dění na trávníku.
1: Podarili jsme se bavit domy výkon a podloženými kvalitními individuální výkony nebo slabý výkon na ihrisku a chlapci od první minuty do poslednej všetci to odmakali a se jim to takto vrátilo.
2: Těšilo Branislava Fodreka. Jeho protějšek Martin Hyský se musel dívat, jak si jeho svěřenci neví rady se skvěle napadajícími i kombinujícími fotbalisty Slovanu.
3: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili.
2: Vinil z prohry s Libercem sám sebe kouč Viktorie Martin Hyský. Ten do druhého poločasu vystřídal hned 4 hráče a David Krčík jedinou střelou Viktorie v zápase na branku z penalty srovnal na 1-1. Ani to ale Západočechy herně nenastartovalo.
4: Jsme to mali určitě využít nějaký ten tlak z toho vyrovnávajúceho gólu a zároveň, keď si pozrite štatistiky, tak jsme mali jednu strelu na branu, čo je strašně málo, abyste mohli vyhrát takýto zápas.
2: Posteskl si po prohře s Libercem autor jediného gólu Viktorie David Krčík. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Počasí.
1: Teď po ránu a ještě během dopoledne bude skoro jasno až polojasno. To nejhorší v úvozovkách tedy přijde až odpoledne a večer. Myslím tím přeháňky, déšť a bouřky. Co pro někoho může být nejhorší, to samozřejmě pro ostatní může být blahodárné. Třeba pěstitele nebo zemědělci, ti určitě déšť uvítají. Každopádně, co se teplot týče, tak ty budou také příznivé pro zahrádky. 28 až 31 na Českolipsku a Turnovsku až 32 stupně. To pořád ještě nejsou žádná úmorná vedra. Co se větru týče, ten bude vát pouze slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní do 6 metrů za sekundu. A co se těch srážek týče,

zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: vím.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 6

0: 15 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Já teď nemám.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Boniem v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Teď už je ale čas na další zprávy. Je tu Iveta Mláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zájemci v Turnově můžou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu. Informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním černé vozovce. Lidé v zoologické zahradě v Liberci můžou ve voliérách dravých ptáků vidět nové přírůstky. Jde o mládě supa hnědého a dva sourozence supa mrchožravého. Ten je nejohroženějším dravcem v Evropě. Zahrada je v odchovech ohrožených dravců úspěšná, informoval zoolog Jan Hanel. Prevenci diváckého násilí a ovlivňování výsledků sportovních utkání by od ledna mohl řešit antidopingový výbor. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by ale neměl sankční pravomoci. Návrh má i podporu opozice. Vodní slalomář Vít Přindyš je mistrem světa v kajak krosu. Titul získal v americké Oklahomě a zajistil na tomto šampionátu Česku 7. medaili. Dnes ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty se vyšplhají na 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku až na 32 stupňů a na horách na 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další krátké zprávy Ivety Bláhové, no a my pokračujeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovali do registru dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh nakonec skončil dobře. My jsme ale zjišťovali, jestli velký zájem o darování dřeně přetrvá i letos. Za chvíli k tomu od nás uslyšíte víc.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Valdemar Matuška nám zpříjemnil dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní. Hlavně díky příběhu malé Madlenky. Vážně nemocné dívce chtěli pomoct desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli přihlásit. Příběh Madlenky nakonec dopadl dobře. Noví potenciální dárci se ale registrům hlásí i dál.
1: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě vyplnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
2: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
1: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
2: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
1: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
2: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
3: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
2: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
3: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě mi volalo neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
2: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
4: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
2: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
4: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
2: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
4: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku.
2: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: No a registrům, dárcům, ale i pacientům a vůbec tématu transplantací se budeme věnovat i příští týden, a to v seriálu Veroniky Hlaváčové. Tak určitě poslouchejte.

0: počasí.
1: Přesně tak, máme tady informace o počasí, a to nejen tak ledajaké, protože jsme zavolali přímo ke zdroji, tedy do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kde už je připravený meteorolog Jan Hrubý, kterého vítám. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No a na naše posluchače mě určitě také bude zajímat jako obvykle. Za prvé, jestli bude pršet a jak moc, za druhé, jestli bude teplo a za třetí, jestli nebude vedro. Tak to pojďme vzít od toho dneška, protože dneska by nějaká ta kapka asi spadnout měla, není liž pravda?
2: Je to tak, vlastně, když se vezmu, jak by to mělo postupně vypadá, tak vlastně ráno a dopoledne ještě očekáváme zmenšenou oblačnost, ale odpoledne už nám bude převládat zvětšená oblačnost a odpoledne a večer se nám ojediněle vyskytnou přehánky anebo i bouřky. A co se týče teplo, tak dneska teplo bude, čekáme teploty od 28 až do 31 stupňů Celsia, ale na Českolipsku tam může být ještě o stupeň více, až do 32 stupňů Celsia. A dneska nám bude foukat mírný jihozápadní a západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a ten vítr může v těch bouřkách i zesilovat. A co se týče noci, tak z počátku noci srážky očekáváme spíše ojediněle, ale k ránu by těch srážek mělo být více. Očekáváme je, když to řeknu, tak zhruba místy až na většině území a vlastně se nám mohou ještě v noci ojediněle a vyskytovat i bouřky a ranní teploty očekáváme od 18 do 15 stupňů Celsia.
1: Takže ta noc nebude tropická ještě?
2: Vypadá to zatím, že ne.
1: Tak to je dobře. A jak to vypadá zítra? Kdy přestane pršet a kdy začnou ta vedra, jestli začnou už zítra?
2: Tak zítra ještě vedra nezačnou. Zítra se nám ochladí. Zítra vlastně očekáváme ty teploty od 19 do 22 stupňů Celsia a s počasím vlastně od rána očekáváme, že by měla být velká oblačnost a s občasným deštěm anebo s přehánkami, s malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka, ale někdy pozdě odpoledne a večer očekáváme, že by srážky měly ubývat a spolu s tím i oblačnost a zítra bude i docela větrný den. Vlastně očekáváme, že by měl foukat během dne i čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a mohou se vyskytovat i nárazy okolo 15 metrů za sekundu a ještě jsem zapomněl říct, že na dnešek je v Palatnovské výstraha a to na západní část Libereckého kraje a ta výstraha je na požáry.
1: A jak to vypadá zítra s teplotami, kde budou ty nejvyšší?
2: Jo, zítra očekáváme, že se nám ochladí a ty nejvyšší teploty očekáváme od 19 do 22 stupňů Celsia.
1: Každopádně ta vedra, na ty si ještě počkáme, to je dobře, protože já osobně nemusím teploty nad 30 stupňů, takže to jste nám udělal radost, nebo alespoň mě. Takže to byl Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. My děkujeme za tyhle zprávy, jak říkám, alespoň pro mě dobré zprávy, protože ta vedra opravdu nesnáším dobře. Takže na tuto chvíli vám poděkuji, popřeji vám hezký zbytek víkendu, hezký začátek nového týdne a budeme se těšit zase někdy brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tolik tedy počasí a za malou chvíli nás čeká výlet do Krkonoš, nejen tak ledajaký, bude to cyklovýlet. Ještě předtím nám ale zaspívá kapela Lucie.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sliboval jsem vám výlet do Krkonoš, pojďme na to. Špindlerův mlýn je rájem lyžařů, ale pokud máte rádi hory a chcete prožít aktivní dovolenou nebo pracovní volno, určitě se tam nebudete nudit ani během letních prázdnin. Můžete buď doběhnout nebo dojít na několik turistických atrakcí, nebo využít zhruba 100 kilometrů cyklistických tras. Přepravu jízdních kol řešit nemusíte, ve městě je několik možností, kde si je můžete vypůjčit.
1: Pronajmout si horské kolo nebo elektrokolo není problém, jen je potřeba si ho zajistit s dostatečným předstihem a nenechávat to až na poslední chvíli.
2: Když je sluníčko a hlavně když je předpověď, tak máme třeba úplně všechny kola vypůjčovaný, takže je potřeba dělat rezervace dopředu. I když prší, tak je třeba třetina kol venku, takže lepší, když je sluníčko, tak opravdu bukovat dopředu.
1: Upozorňuje Lada Srnová, která pracuje v jednom z obchodů, které ve Špindlerově mlýně půjčují nejen kola, ale třeba také koloběžky. Zájem o tuto službu je, i když ve městě je podle ní mnohem větší klid, než během zimní sezóny.
2: Já bych řekla, že v létě je Špindl spíš taková vesnice. Oproti tomu, co se děje v zimě, tak je tady mnohonásobně míň lidí, ale i tak jich je dost, když je sluníčko.
1: Díky tomu ale může sportu dychtivý zákazník dostat lepší servis, než třeba během zimního provozu.
2: Přesně tak a i se jim můžeme trošku víc pověnovat v tom, že nabízíme, když se třeba něco stane, když by píchli kolo, tak pro ně dojedem a přivezem jim nový kolo úplně, aby mohli pokračovat dál na ten výlet.
1: Říká Lada Srnová, samozřejmostí je zapůjčení helmy a pokud jste ve Špindlerově mlýně poprvé nebo ho nemáte ještě dostatečně prozkoumaný, určitě v půjčovnách kol a koloběžek dostanete také tipy na ideální výšku.
2: Máme přímo naše doporučení, kde máme několik tras a i se to dá naskenovat do telefonu a funguje to jako navigace v mapách.cz. Je teda potřeba respektovat i Národní park, protože někde se dá sice chodit pěšky, ale na kole je to dost omezený. Ale hodně třeba lidí jezdí, že si nechají vyvízt kolo na Medvědín a potom jedou k Pramení Labe až s tím, že musí nechat to kolo na Labský Boudě a potom už pěšky, ale to jezdí hodně, a nebo jezdí třeba podél Bílýho Labe na Boudu u Bílýho Labe a udělají si takový okruh, je to asi 14 kilometrů, takže to se jezdí dost často.
1: Prozrazuje Lada Srnová. Ve Špindlerově mlýně je hned několik půjčoven kol, elektrokol a koloběžek. Některé mají výdejní místa nejen ve městě, ale také přímo u lanovek. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecká nemocnice už spustila ostrý provoz nového energocentra. Turnov letos už podruhé rozděluje peníze na podporu cestovního ruchu. Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Dnes bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Areál Liberecké nemocnice už je napojený na nové energocentrum. Kvůli výstavbě centra urgentní medicíny muselo zdravotnické zařízení nechat zbourat původní kotelnu. V nové je přes kilometr potrubí, na kterém je závislý celý chod nemocnice, říká zástupce stavby vedoucího Ondřej Jandejsek.
4: Zásobuje nemocnici teplou vodou, tak párou, to potřebuje zejména stravovací pavilon. Je to spojené s potrubím Liberecké teplárny, takže v případě nouze si nemocnice může pomoci, ale i naopak, tento provoz je schopný zásobovat část města horkou vodou.
2: Zájemci v Turnově můžou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu. Informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 tisíc korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna.
5: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj. Sloužit má v případě výpadku hlavního centra a jako školící středisko pro nové dispečery. Zároveň z něj bude i výukové centrum pro studenty oboru zdravotnický záchranář. Informoval vedoucí operačního střediska zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci požadují zaplacení údajného dluhu na poplatcích. Z lidí se ale snaží vylákat osobní a platební údaje. Varování můžou být například gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa. Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku až na 32 stupňů a na horách na 23 až 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: S Slyšeli jsme zprávy Ivety Bláhové, které odstartovaly přesně v 8. Teď jsou 4 minuty po 8. a na vlnách Českého rozhlasu Liberec začala závěrečná čtvrtina dnešního Dobrého rána. V ní nebude chybět další zamyšlení Vladimíry Hamalové, pravidelné krimi příběhy a už za chvíli to bude pozvánka na výlet. Chcete se na chvíli vrátit do času šlechty a poznat historii hradu Valštejn trochu jinak? Dnes se tam uskuteční speciální kostýmované prohlídky s hraběnkou nebo hrabětem. Za chvíli vám prozradíme, co návštěvníky čeká. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Dionne Warwick a Bee Gees nám zpříjemnili už tak dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, no a příjemnější bude ještě o chloupek víc, protože právě teď pro vás máme pozvánku na výlet. Na hradě Valdštejn v Českém ráji se během léta konají netradiční prohlídky, při kterých se návštěvníci přenesou do historie. Místo klasického průvodce je totiž hradem provede sám hrabě nebo hraběnka v dobovém kostýmu. Co všechno taková prohlídka nabízí, nám řekne kastelán hradu Valdštejn Radim Štícha, kterého vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a přeji dobré ráno.
1: Krásné ráno všem posluchačům.
0: Takže v čem jsou prohlídky s hrabětem a hraběnkou odlišné od těch běžných?
1: Jsou to vlastně prohlídky určené pro milovníky historie. My jsme to i tak nazvali, speciální prohlídky pro milovníky historie, kdy mají návštěvníci možnost vidět dobovou osobnost v kostýmu, která jim povypráví zajímavou formou o historii hradu. Jsou to vlastně reálné osobnosti, které vychází z těch bývalých majitelů. Je to buď hrabě nebo hraběnka a návštěvníci předem nevědí, kdo je ten den bude provázet. Je to takové vlastně zpestření.
0: Pro koho jsou tyhle prohlídky určené? Užijí si je spíš zapálení historici, tedy laičtí milovníci historie, nebo si z nich odnesou něco i děti nebo rodiny s dětmi?
1: Je to od každého kus, ale řekl jste správně, že to je i více pro ty zapálené milovníky historie. Během všedních dnů dětské prohlídky, ale tyto jsou určeny hlavně pro ty milovníky historie. Ale děti si z toho také něco odnesou, protože to je nevšední zážitek a je to samozřejmě kos. Mají děti vždy rádi.
0: Pokud někdo na základě naší pozvánky přemýšlí, že by dnes na Valdštejn vyrazil, co by měl vědět předem? Je potřeba třeba rezervace nebo kdy prohlídky začínají?
1: Prohlídky začínají v 10.30 a ve 14.30 a právě je nutné mít na to rezervaci, protože je omezená kapacita. Rezervace je online na našich webových stránkách. Nicméně pokud někdo přijde na poslední chvíli a je tam místo, tak ho určitě vezmeme. Tak určitě, kdo se nedostane přes rezervační systém, tak bude mít šanci i přímo na místě.
0: Na výlet na speciální prohlídky na hradě Valdštejn v Českém ráji nás pozval sám kastelán hradu Valdštejn Radim Štícha. Pane kastelane, já přeju co největší návštěvnost, aby byli návštěvníci spokojeni s těmito prohlídkami. No a budeme se těšit zase někdy při nějaké další příležitosti naslyšenou.
1: Já tak.
0: Tak vypadá to, že spojení samo nám tento hovor ukončilo, nicméně to nejdůležitější jste slyšeli. Na hradě Valdštejn speciální prohlídky, pokud se tam vydáte, může vás tamními prostorami provést sám hrabě a nebo hraběnka v dobovém kostýmu a pozval nás kastelán hradu Valdštejn Radim Štícha. Pokračujeme dál v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Za malou chvíli to budou informace o počasí.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké bude počasí? Je vydat se dnes na ten výlet na Valdštejn bez obav a nebo je potřeba vzít si sebou pláštěnku, deštník a tak podobně. Tak slyšeli jsme před chvílí, když jsme telefonovali do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, že s těmi přeháňkami a s tím deštěm to nebude přes den nebo odpoledne zase tak moc naléhavé. Jinak teď ráno a dopoledne čeká skoro jasno až polojasno. Odpoledne se možná bude trošku zatahovat, ale ten déšť, ten by měl podle meteorologů přijít spíše až ve večerních, spíše v nočních hodinách.

0: pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré ráno, milá písnička, kterou nám zpívali Eva Farná a David Stypka v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. No a ani dnes nechybí krátké zamyšlení liberecké básnířky a publicistky Vladimíry Hamalové. Tentokrát to bude o místech, kde je nám krásně.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Jo, moře. Pamatujete si ten literární povzdech z kdysi povinné četby Nerudových malostranských povídek? Jo, už tenkrát leckdo sníval o moři, které ovšem většina nikdy nespatřila, takže představy dle obrazů slavných malířů byly mnohdy krásnější než skutečnost. Ono asi nešlo a nejde jen o tu slanou vodu prosvícenou sluncem, ale ty svobodné, nikde nekončící obzory, ohraničené.

0: nejasným nebem, jakoby vstupem do ráje. Nevím jak vy, ale něco z těch takřka posvátných pocitů si já osobně hejčkám celoročně a když se zadaří, nasávám a doplňuji si je při letních svítáních či západech slunce někde na jihu. Jako dobrý holub se většinou vracím na jednu skálu nad mořem v Katalánsku, kde mám skoro pocit, že mi narůstají křídla i bláznivá touha rozletět se dál k obzoru. No jasně, že se pořádně držím zábradlí. Jednou mě dokonce napadlo, že by mě tam mohli mý synové takzvaně pustit po větru z ilegálně dopravené urny. Jo, nakonec jsem to zavrhla, aby se se mnou neštrachali přes půl Evropy a ještě z toho neměli potíže. No, jsou prostě místa, kde se nám jakoby na chvíli zastavil čas a my jsme schopni vyskočit ze svých civilizací zdeformovaných ulit a prožít aspoň kousek krásy, na kterou v běžných všedních dnech nemáme čas. No, škoda. Ačkoliv si myslím, že třeba právě teď, v důchodu, si tyhle vzácné chvíle můžeme dopřát častěji. A nemusí to být ani u moře. Prostě si najít ten svůj koutek, kde jsme sami se sebou a kde je nám krásně. A jistě, že nejlíp teď v létě. Hezkou neděli třeba pod tím vaším milovaným stromem nebo u lesního potůčku či fontány v parku vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec a střídá ho Iveta Bláhová a její zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlansku. S nabídkou na odkup 1,2 MWh se na kraj obrátila sama obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakci podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj schválila. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Těžby vyjdou na zhruba 5 milionů korun. V Krajské galerii Lázně v Liberci už dělníci odstranili většinu stálých i sezónních výstav. Důvodem je výměna osvětlení v celé budově. Nejsložitější bude přestavba prosvětlené podlahy ze skleněných desek v hlavním výstavním sále v místě bývalé bazénové haly. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Loni byla čísla díky příběhu malé Madlenky rekordní a přihlásilo se přes 30 000 dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo o téměř 10 000 potenciálních dárců. Celkem je v českých registrech přes 200 000 lidí. Jablonec nad Nisou ve fotbalové lize vyzve doma Olomouc. Úvodní duel nového ročníku šance ligy svěřenci trenéra Luboše Kozla rozehrají v 17:30. Dnes dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat většina oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku až 32 a na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly další krátké zprávy od Ivety Bláhové, ty další tu budou a to už budou ty klasické dlouhé samozřejmě v celou, tedy v 9 hodin. To znamená, že teď jsou 2 minuty, 2,5 minuty po 8:30 a za malou chvíli nás čeká další vydání našich krimi příběhů. Tentokrát to bude příběh z České Lípy, kde se údajně poprali dva bezdomovci.

0: Pavel Vítek nám zpříjemnil už tak dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. No a vzhledem k tomu, že máme téměř 10 minut po 9:30, je to nejvyšší čas pro další naši rubriku. Bývá běžné, že lidé, které spojuje společný osud, většinou drží při sobě. Jenže jako v každém kolektivu, i mezi lidmi bez domova občas propuknou neschody. Jeden z bezdomovců se nedávno rozhodl řešit spor násilím. A nedopadlo to dobře, jak uslyšíte v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
0: Jeden by řekl, že když byl člověku dán dar mluvit, bylo to proto, aby se líp domluvil. Není tomu tak. Stačí si přečíst noviny. Ono se totiž říká, když je vůle dobrá, tak se dílo podaří. A to je jaksi kámen úrazu. Čím víc lidé mluví, tím menší mají dobrou vůli se domluvit. Svědčí o tom dvě světové války v minulém století. Ale to jsme se jaksi přesunuli k politice, ke geopolitice a vůbec k lidstvu jako takovému. Tak pojďme zpátky k našim krimi příběhům, které nabízejí o něco skromnější události, než jsou světové konflikty. Ne, ale méně znepokojivé. Byť se odehrávají v jedné komunitě. Na druhou stranu, v tomto případě šlo hlavně o alkohol. Mám ve zvyku, když se má někde pít alkohol, že jdu jen tam, kde jsou lidé mně blízcí, kde si můžu být víceméně jistý tím, že se s někým nepohádám o politice, o světonázoru nebo o jiné hlouposti. Nevím, jaké téma bylo příčinou hádky dvou bezdomovců v České Lípě. Tamní policie informuje jen o důsledcích této hádky. Jeden z mužů popadl prkno nebo nějaký klacek a praštil s ním druhého muže do tváře. Napadený si to nechtěl nechat líbit, ale první z nich byl pro podobné situace dobře vybaven. Sáhl do kapsy kabátu, vytáhl teleskopický obušek a druhému z mužů ještě pořádně přidal. Zbytý bezdomovec skončil v nemocnici se zlomeninami v obličeji a s přeráženými žebry, zatímco agresor, dobře si vědom toho, co provedl, zmizel, abych tak řekl, v džungli velkoměsta. Policisté ho našli až po pár dnech. Pozitivní na tom všem je snad jen to, že v českolipských ulicích je o jednoho člověka bez domova míň. Na nějakou dobu získal ubytování v nápravném zařízení, kde to mimochodem velmi dobře zná.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak ještě jedna sonda do počasí, tedy jak bude, jak je. Nejdříve tedy začneme tím, jaké jsou teploty v jednotlivých městech Libereckého kraje, abyste, nedej bože, nemuseli třeba otevřít okno nebo dveře a zjišťovat to sami, takže proto jsme tady. V Liberci momentálně naměříme 19,5 stupně. Jablonec nad Nisou hlásí 20 stupňů, Frýdlant 20,5 stupně, Semily 16,5, Česká Lípa 14,5 stupně a Doxy 15,5. Jinak během dnešního dopoledne bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne a zejména večer by mělo převládat postupně oblačno. Přeháňky, případně bouřky by se měly objevit až pozdě večer nebo v noci a mohlo by napršet 5 až 15 mm podle toho, jestli to bude jenom přeháňka nebo bouřka. Teploty se vyšplhají hodně vysoko, tedy alespoň ve srovnání s těmi posledními dny 28 až 31 stupeň na Českolipsku a Turnovsku až 32 stupňů, na horách 23 až 26. Vítr bude dnes foukat mírný jihozápadní až západní do 6 metrů za sekundu, samozřejmě v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky přes den dobré, postupně až velmi dobré a pozor, biometeorologická předpověď, ta dnes uvádí stupeň číslo 3 a to je vysoká zátěž, tak pozor na to.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Písnička Mít svůj kout, která zazněla v seriálu Dynastie Nováků, kde Jitka Zelenková zpívala ústy herečky Taťany Benvecké. Za nějakých 8 minut a k tomu několik vteřin je tu 9. hodina, to znamená, že dobré ráno Českého rozhlasu Liberec vystřídá, ano, vystřídá dopoledne. A také Kultura pod Ještědem, potom Pochoutkový rok a Setkání u mikrofonu, kam si Pavel Kudena pozval kolegyni redaktorku a cestovatelku Ivanu Pernátovou. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím a přeji vám i nadále hezký poslech Českého rozhlasu Liberec.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Cyklisté můžou z Jilemnice do Martinic v Krkonoších jezdit po nové cyklostezce. V Česku letos do června zbankrotovalo skoro 420 firem. Nejčastěji šlo o obchod a stavebnictví. Dnes bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Drida Erlebachová.
2: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizní poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Na Semelsku je průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří přes 1,5 km a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Pěší a cyklisté dosud jinou možnost, než využít silnici, neměli. Cyklostezka stála 62 milionů korun. Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. I proto mají různé stěny různé barvy, popisuje Eliška Vránová z Městského informačního centra.
3: Je to tím, že už je toto novější z grafito po té barokní přestavbě. A tady Hanto je to starší, tedy po té renesanční po Hišperkárách. Takže z toho důvodu oni vlastně zvolili i ten odstín.
0: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22%.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 28 až 31, na Českolipsku a Turnovsku až 32 stupňů a na horách naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké prázdninové dny s Českým rozhlasem Liberec, vítejte. Za malou chvíli vám představíme regionální kapelu z Liberce a Frýdlantu The Grizzlies a ve studiu přivítáme jejího frontmana. Nebudou chybět ani tipy na letní akce, koncerty a zajímavé vystoupení napříč celým libereckým krajem. A po 9:30 nabídneme poslední díl premiérové rozhlasové četby o libereckých perličkách. Ten si rozhodně nenechte ujít. Začíná další prázdninové vydání pořadu Kultury pod Ještědem. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš, přeji dobrý den.
1: Kultura pod Ještědem.

0: The Grizzlies jsou rock-popová kapela z Liberce, jejíž tvorba je úzce spojená s Libereckem, Frýdlantskem. Charakteristické jsou pro ně vlastní české písně s regionální tematikou, které často odkazují na místní krajinu, historii nebo známá místa. Jejich nejznámější skladbou je Frýdlant, ke které vznikl i videoklip. Další oblíbenou písní je Hvězdoplán, v níž se objevuje motiv dominanty Liberce Ještědu. No a já teď vítám u mikrofonu frontmana kapely Radka Michalka. Dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Vaše kapela si zakládá na tom, že písně vycházející z míst, která dobře znají, díky tomu jsou jejich texty pro posluchače z Liberecka a Frýdlantska snadno rozpoznatelné, osobní. O čem konkrétně skládáte, zpíváte, proč zrovna Liberecký kraj, za což teda chválíme, jo?
1: No, mně přišlo, že právě o těch místních věcech nikdo nespívá. Že všichni se snaží dělat buď nějaký anglický věci, nějaký covery, aby to znělo co nejvíc světově.
0: Písničky o lásce.
1: Tak, a já jsem si říkal, že to tady chybí. Jako, že ten Frýdlant nemá žádnou písničku, takže to musím udělat.
0: Jste rodák z Frýdlantu?
1: Já nejsem rodák, já jsem rodák z Ostravy.
0: Z Ostravy, ale už žijete na Liberecku.
1: Ale žiju tady dlouho, na Liberecku od roku 93.
0: Člověk by to nepoznal, že jste Ostravák.
1: No, i v Ostravě mi říkají, že už mluvím blbě.
0: Proč jste se rozhodli psát právě o Liberci a Frýdlantu? Ne třeba o Jablonci, Semilech, dalších místech. Možná ano, se pletu.
1: No, protože bydlím ve Frýdlantu a tam třeba je zajímavý, jak tam ten Franz Kafka jezdil za svojí sestrou. Bylo tam to učiliště mlékárenské, tenkrát nejmodernější ve střední Evropě. Že, a on tam jezdil a kontroloval bezpečnost práce. Aha. Dělal pro firmu Generali a to jsou třeba zajímavé věci. Já jsem říkal, to musím zkusit udělat písničku,
0: a
1: jak Franz Kafka do Frýdlantu na kontrolu jel, aby tam svůj zámek uviděl.
0: No, to je krásné. Kolik písní jste už složili?
1: Víte, my máme číslo? Asi kolem 25 písniček.
0: To je příjemný. To je hezké číslo. Která skladba má u publika největší ohlas podle vašeho mínění?
1: No, nejznámější ten Frýdlant, ten má na YouTube velké množství shlédnutí. Potom třeba Kilt je hodně úspěšný, ten Franz taky. A ta liberecká písnička, co jsme nazvali Hvězdoplán, podle toho Ještědu odlítajícího, tak ta taky.
0: My si ji za chvíli pustíme, možná určitě ještě o tom budeme mluvit. Chystáte další nové písničky nebo třeba i studiové album?
1: My jsme jedno album už udělali, ale už je to dlouho. Teďka se ty alba úplně tak jako nenosí, tak spíš se snažíme udělat nějakou píseň a k tomu nějaký jakoby videoklip. Naposledy jsme hráli v Ostravě teďka, takže jsem říkal, musíme udělat Ostravě nějakou písničku, tak jsme udělali písničku Ostrava. Ostraváci to s náma skandovali, ty refrény, a teďka to nahráváme, teď je to ve zpracování a máme k tomu natočený už nějaký záběry z Ostravy, tak na tom pracujeme, uvidíme, jak se nám to povede.
0: Jak dlouho se živíte muzikou?
1: Jako s kapelou se nejsme profici,
0: ano.
1: Ale já jsem se živil 25 let, jsem doprovázel pantomimu na piano.
0: Ano.
1: Jezdil jsem s panem Kulíškem ze Slovenska a mývali jsme takových 200 až 300 vystoupení ročně.
0: Takže jste muzikant srdcem.
1: No.
0: Kde vás můžeme teď v létě třeba vidět naživo? Máte nějaký koncerty? Nedávno třeba Frýdlantské slavnosti?
1: No, pak jsme hráli ještě takovým festiválku u Jelena. A chystáme tady na podzim ještě nějaké vystoupení. Teďka o prázdninách ne, protože jsme rozlítaný různě a snažíme se dodělat ty písně, aby jsme na podzim s tím zase vyjeli někde tady.
0: Jaké je současné složení vaší kapely? Kolik vás je a klidně vyjmenujte?
1: My jsme jenom tři. Na kytaru v současnosti s náma hraje Petr Glomb a taky zpívá se mnou. A na bicí nástroje Honza Pleštil z Liberce. Petr je z Frýdlantu, já taky a Honza je z Liberce.
0: Takže... Tak kterou písničku si pustíme? Hvězdoplán?
1: No, tak ten Hvězdoplán.
0: Jo,
1: zkusme.
0: Tak pojďme si ještě říci k té písničce něco, nějaké zajímavosti. Jak to vznikalo? Proč Hvězdoplán? O čem to je?
1: No, my jsme k tomu udělali takový legrační videoklip, kde jsme v kostýmech kosmonautů běhali po Liberci. Pak jsme jeli lanovkou na Ještěd a nakonec vlastně v tom závěru ten Ještěd jakože takovou směšnou animací odlítne. No a chtěl jsem tam vlastně ty místní věci upřednostnit, takže Liberecká výšina, jo, tam je, pak je tam třeba, se tam zpívá, že na dosah je grál, a ten grál to je ale skála v Jizerských horách, jo. Takže já jsem vycházel opravdu z těch názvů, abych ji tam co nejvíc dostal, to je ten princip těch textů. No.
0: Jaký to byl rok, když jste jí složili tu
1: tohle
0: píseň?
1: To je asi 4 roky.
0: Dobře, tak Radek Michalko, skupina The Grizzlies a písnička Hvězdoplán. Příjemný poslech a vám díky za milou návštěvu v Českém rozhlase Liberec. Ať se vám daří.
1: Taky děkuju, nashledanou.

0: Posloucháte Kulturu pod ještědem Českého rozhlasu Liberec. V těchto dnech můžete vidět v Severočeském muzeu v Liberci zajímavou výstavu. Nově zavítáte do středověku. Vznikla tam totiž výstava Hrady kolem Liberce, která kromě informačních panelů nabízí 6 3D modelů. Ty realisticky zachycují například hrad a zámek Friedland, Grabštejn, Hammerštejn nebo Jezdec. Jdeme se tam podívat.
1: Horkovzdušný vytápění, to se málo ví, že něco takového středověk vůbec znal. No a potom, jak ty hrady končí, jo? Co zbylo z Rojmundu? Jsou hrady, ze kterých nemáme vůbec nic, jako je ta takzvaná haléřová tvrstra, nejspíš není ani haléřová, ani tvrst, to nevíme.
2: Kurátorem nové výstavy v hlavním sále Severočeského muzea je Zbyněk Hubínka.
1: Kraťoučký medailonky jednotlivých hradů. No a tady už jsou, co bylo potřeba pro založení hradu, respektive, že existovalo něco na způsob stavebního povolení. Tady zase mýtus o věži Indice ve Friedlandu. Tady potom jedna taková figura, člověk, který se dost vymykal době, on to nebyl žádnej slušňák.
2: Řeč je o Janu Chudobovi z Ralska, který patřil k rodu Wartenberků a byl držitelem hradu Ralsko. Na sklonku života se přidal k tehdy nepřátelským husitům.
1: Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomaci tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány.
3: Když návštěvník do výstavy přijde, tak tady vidí mapu se světýlky, které se může rozsvítit podle toho, který hrad chce. Vidět a 6 z nich, které jsou červeně označené, tak uvidí zároveň i ve výstavě, kde jsou o nich další informace. To vyzkoušíme, teď jsem rozsvítila Jezdec, ten nám svítí červeně, protože ho vidíme ve výstavě. Jeho zbyrohy jsou modře.
1: Protože nejsou na modelech, ale jsou tady několikrát zmíněny v expozici.
2: Důležitou součástí výstavy jsou také realistické modely vybraných hradů.
1: A tohle to dělá kolega Sirovátka, ten se zabývá v podstatě profesionálně rekonstrukcí 3D modelingem těch hradů.
3: Nad tou výstavou vidíme, že visejí vlajky erby, tu vlastně žil?
1: Tak, toto jsou Valštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenberkové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české.
2: Doplňuje kurátor Hubínka. Dlouhodobá výstava Hrady kolem Liberce potrvá do konce dubna příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že kniha je přítel, který nikdy nesklame, a o dobré knížce, přátelé, nebude nouze ani dnes. Společně s Martinem Fričem se podíváme na zajímavé knižní novinky, představíme pár z titulů, které stojí za pozornost, a třeba vás inspirujeme ke čtení na letní dovolenou nebo pohodový večer.
1: Milé čtenářky, vážení čtenáři, posluchačky a posluchači Kultury pod Ještědem, dnešní knižní tipy jsou především knižní novinky. V redakci přehledu Živá kultura, živý Liberec jsme pro vás vybrali Jičínské pole mrtvých. Napsal Vlastimil Vondruška, náš krajan z Libereckého kraje. Je to volná řada Letopisy královské komory, díl tedy 12., ale každá kniha stojí samostatně, nemusíte se bát, pokud jste ještě po téhle řadě historických detektivek nesáhli. No, za Jičínem, směrem k nádhernému kopci Zebínu, je ohrazená louka, kde se pohřbívají oběti moru, kacíři, sebevrazy, a pohleďme, leží tu tělo velížského lesmistra. Další detektivka z pera Vlastimila Vondrušky a jeho spisovatelské dílny se rozbíhá. Jičínské pole mrtvých. Lindsay Fitzharrisová, Zachránce tváří. Zvláštní název pro nesmírně zajímavou knihu. Hlavním hrdinou knížky Zachránce tváří je Harold Gillies, lékař a takový otec plastické chirurgie. Tohle sugestivní vyprávění se odehrává v čase po první světové válce, propojuje se v něm mnoho lidských osudů a vy poznáváte, jak vlastně lidem po tomhle tom strašném konfliktu bylo možné vrátit naději, bylo možné vrátit život tak, aby společnosti šly pokud možno podobně jako do té doby. Tohle vyprávění, podobně poutavé, jako bývá beletrie, přeložila Barbora Chrudinová a určitě přeji, ať si knížku Zachránce tváří užijete. A nakonec jeden tip. Tip z našeho kraje, tip výletový. Je to také populárně naučná knížka, také velmi poutavá, a jmenuje se prostě Vlhošť. Podtitul Hora v labirintu skal, a spojili se tři autoři. Jiří Adamovič, Václav Cílek, Kamil Podroužek. Jeden je geolog, jeden je odborník na historii, jeden je esejista, popularizátor, biolog. A knížku Vlhošť doporučuji všem, kdo hledají nové místo, kam jezdit, kde se na chvíli zatoulat, kde strávit celý den, kde třeba přespat, protože tohle místo mezi Kokořínskem a sopečnou krajinou Středohoří je nádherné. Přeji vám hezké čtení a pěkné letní cesty.
0: Říká na závěr znalec knih Martin Frič z Liberce. Děkujeme za dnešní knižní okénko Kultury pod Ještědem.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vám všem přejeme příjemnou poslední červencovou neděli s datem 26.7. v kalendáři Anna, Anita, všechno nejlepší ke jmeninám. Pokud ještě přemýšlíte, kam během posledního červencového a 1. srpnového týdne vyrazit, máme pro vás několik tipů z Libereckého kraje. Tak přijměte pozvání do Tyršových sadů, kde se dnes od 15 hodin koná koncert jazzového uskupení Roman Pokorný Trio. Roman Pokorný je přední český jazzový kytarista, skladatel, zpěvák a držitel mnoha hudebních ocenění. Spolupracoval již s mnoha jmény české a slovenské hudební špičky napříč žánry a generacemi. Běžte se podívat. O dva dny později, v úterý 28. července, zahraje ve Vratislavickém kulturním centru kapela Vltava s Robertem Nebřenským. Milovníky komorní hudby pak v pátek potěší koncert v rámci Bedřichovského hudebního léta v kostele svatého Antonína Paduánského. A jablonecké tóny dál žijí. Další tip, 29. červenec. Do Jablonce totiž přijede Frankie Deadbeats o 20 hodin Mírové náměstí. A tip na vodní hrad Lipí do České Lípy na 30. července o 20 hodin Michal Prokop, Ramus Five. Rocker, bluesman, ale také bývalý politik a osobnost nejen hudebního světa, a která letos oslaví kulaté jubileum, stále nepřestává překvapovat energií, nápady a životní i muzikantskou kondicí. Důkazem toho je i další album, které zpěvák pokřtí v srpnu. Záznam z koncertu z pražského Fóra Karlín ponese symbolicky název Live 80. Na hradě Lipí se Michal Prokop představí v plné síle s celou svou sestavou kapelou Ramus Five. Po celé léto pokračuje v centru Liberce oblíbené Léto na náměstí, které nabízí koncerty, divadlo i program pro děti. Bohatý kulturní program připravil také Liberecký zámek v rámci cyklu Prázdniny na zámku. Čekají vás koncerty, letní kino i komentované prohlídky. A na sobotu 1. srpna je připraven festival spojení, který propojí hudbu, workshopy a odpočinkový program v příjemném prostředí u kostela Panny Marie u obrázku v Liberci. A pokud dáváte přednost výstavám nebo rodinným výletům, navštívit můžete Severočeské muzeum, Libereckou zoo, komentované prohlídky radnice nebo některý z programů v IQ Planetária. Ať už se vyberete hudbu, divadlo nebo výlet za kulturou, přejeme vám příjemné letní zážitky v Libereckém kraji s Českým rozhlasem Liberec. Příjemnou neděli!

0: Tak dneska naposledy se s námi můžete vypravit na putování naším krajem za knížkami a jejich autory. Seriál Perličky z příběhů Liberecka pro vás připravili dva znalci regionální literatury. Knihovníci z Krajské vědecké knihovny v Liberci Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra. A co nás dneska čeká na závěr? Takový pelmel. Hezký poslech.
1: Teresko, ještě vzpomínáš? Mně přijde, že to bylo dnes. Jak tehdy v lese vedle tebe já do mraveniště jsem kles?
2: To je vzpomínka na tvé první rande.
3: Kdepak, to je začátek básně Gustava Toranda Bouřka, kde líčí, jak chlapec Ignác zapomněl při úprku vrátit své dívce boty, které si na schůzce s ním zula.
2: I my jsme na našich vycházkách na něco zapomněli. Na některé autory.
3: Nebo se na ně nedostalo. Tak bychom to dnes mohli napravit. Co říkáš?
2: Jasně. Třeba u zimních sportů jsme nezmínili vzpomínky v lékaře a náčelníka lanovek Jana Petráska s názvem Historky z Ještěda. Vypráví někdy až neuvěřitelné příhody tak, jako by je líčil kamarádu v hospodě.
1: Každý začátek zimy, jak napad první prašan, scházíme se na můstku a pořádá se prvosjezd dopadu velkého skoku na lopatě. Předtím si pořádně ředíme krev alkoholem a za tmy jdeme na věc. Aby to nebylo tak jednoduchý, podmínkou je bez oblečení, jen v trenkách. Už cesta z bufíku po schodech pod hranu v trenkách byla drsná, boty povoleny. No a pak rychle dolů. Bylo to na udušení, když byl opravdu prašan. A cesta zpět, ta byla o život.
3: A v díle o hostincích jsme opomněli syna hostinského z libereckého podniku u Koruny, Antona Wernera. Byl zván slepý pěvec, protože v mládí přišel o zrak. Skládal klavírní skladby a psal básně a písně, které ze slepeckého písma převedl jeho švagr.
2: U sklářů jsme nezmínili Adolfa Benglera, rodáka z Jizerky. Živil se jako obchodník a sklář a napsal příběhy v německém nářečí Trsy jeřabin. Jako člen horského spolku se zasloužil o postavení rozhledny na Černé studnici a vybudování cesty k Terezínce, která po něm byla i pojmenována.
3: Když mluvíš o rozhlednách a turistice, v dílu o romantických poutnících chyběl Tylův výstup na Luž. Vrchol navštívil údajně 4. září 1826, 3 roky po zřízení hostince a stezky ze saského města Waltersdorf. Během svého putování s kočovnou společností po Čechách. Do pamětní knihy tehdy 18-letý Tyl prý zapsal: Bratří Čechové, který z vás kdy navrch tento nohu vstaví, jaký cit vás pojme, širá, velká, krásná krajina toť.
2: A u dětí jsme vynechali Eduarda Kučeru, středoškolského profesora z Nové Paky a jeho knihu Jarka a Věra, humorné příhody dvou sourozenců, kteří se neustále hašteří.
1: Latina byla jako nová, nebýt úžasného množství srdcí na všech stránkách. Nescházel ani šíp a monogram uvnitř, písmenko P, sdružené se všemi písmeny abecedy. Věra podnikne pátrání na vlastní vrub.
4: Proč bys kreslil do latiny propíchaná srdce?
1: Proč? Protože jsem zamilován.
4: No, hloupý si na to dost. Ale co by pak znamenala ta spousta písmen?
1: Jsou to její začáteční písmena.
4: Kriste pane, spíná Věra ruce. A to se zamilován tolikrát najednou?
1: No to zrovna ne. Prostě nevím, jak se jmenuje křestním jménem.
4: A co znamená nápis silná jako smrt? Ty ses zamiloval do atletky v cirkuse?
1: Věro, se vší úctou, ty jsi přece jen pytlem praštěná. Láska je silná jako smrt.
4: No a jaká pak je ta Lady Jarkova?
1: Přece si viděla v latině její obraz.
4: To tedy není okurka? Doufám, že si není podobna.
3: Koukám, že jsme toho zapomněli opravdu dost.
2: Jsou ale věci, na které by člověk raději zapomněl. Jako třeba pacientka na vyšetření u gynekologa v knize Ludmily Kotkové Z lásky k věci.
4: Než jsem do jeho ordinace vstoupila, použila jsem ještě toaletu. Osušila jsem se ručníkem, vlastním. Gynekolog mne začal vyšetřovat se slovy: vy jste se na mne ale pěkně připravila. Nechápala jsem, jak si mám jeho poznámku vyložit. Vrátila jsem se domů. Z iglitového sáčku jsem vytáhla ručník. Něco se mi třpitilo na rukou. Ručník byl plný třpitek, které vnučky používají při líčení. Měla jsem je všude, nejen na rukou. Teď už jsem lékařově poznámce rozuměla dokonale.
3: Tak mě napadá, že jsme vůbec neměli díl věnovaný zdraví, nemocem a lékařskému prostředí. Tam by se skvěle hodil německý frýdlanský rodák Stefan Ulbrich, který pracoval v Liberci jako zubař a napsal básně Pijavice či Špatný sluch.
2: Nemuselo by to být jen o lidských pacientech. Jak dosvědčuje například kniha Veterinářka vypráví od Lidie Sukové z Bohatic u Mimoně. Všeobecně by se u regionálních autorů jistě našla celá řada historek se zvířaty.
3: A těch ruralistů?
2: Jak to souvisí se zvířaty?
3: No to byl takový oslý můstek. Zvířata, půda, zemědělství.
2: Mně můstek evokuje řeku. Třeba Nisu. O té přece psalo spoustu autorů.
3: A většinou to samé. Jak byla špinavá od barev, které se do ní vypouštěly z textilních továren. Vzpomeň si třeba na báseň Nisa, německého rodáka z Liberce Ferdinanda Siegmunda.
1: Jen nechme naši Nisu žít, jak chameleon se barvit. Vlny modré nebo šeré má, když demut vlnu pere, a voda černá, červená, jak jančem sukna barvená. A proto celý dlouhý rok není v ní čistý ani lok. A když pak ženské máchat jdou za Siegmundovou barvírnou, smí prát, jinak jsou košile, jak skádě barvy nebílé. U Zhořelce už je řeka rozlitá dost doširoka. Když jednou jeden tovaryš přijel z Liberce městu blíž, s dcerou, jež jak dlouho žila, Nisu nikdy nespatřila. V dobré jí mysli ves až sem, teď lekl se jak před děsem. Nakonec však říká loře, radostně, hleď, to je moře.
2: Tedy stejně jako Jan Neruda ve svém proslulém fétonu Liberec. Kamenice má v řečišti svém místo vody rozpuštěnou šmolku, člověka to mrzí, že alespoň nebe není zde zelené nebo červené, aby přece nějaká byla změna.
3: Kamenice?
2: Zeměpis severních Čech holt nebyl Nerudovou nejsilnější disciplínou.
3: Jeden díl bychom mohli věnovat také ještědu, dalšímu symbolu Liberce.
2: To je pravda. Je zajímavé, že na rozdíl od Nisy ho autoři vnímali různě. Němci jako svého otce či praděda, Češi jako hradbu proti poněmčování.
3: A Jaroslav Rudiš ho nazval kosmickým penisem.
2: To mi připomíná, že tématu sci-fi jsme se také nevěnovali. Přitom tu máme třeskutě regionální sérii Purpurová noc od liberecké autorky Karoliny Francové. Děj tehdy zasadila do roku 2025, takže kdyby se její fantazie stala skutečností, proháněly by se nyní nad Liberecem, hlavním městem České republiky, hydry, Gryfové a Bazilišci, a město ovládal z liberecké výšiny temný mák.
3: Víš, že za zakladatele české sci-fi je považován Jakub Arbes? A ten je také spojen s Libereckem. V letech 1873 až 1874 strávil 13 měsíců v Českolipském žaláři. V němž pracoval na některých dílech a do města umístil děj Romaneta Akrobati. Jeho jméno je také spojeno s rozluštěním deníkových záznamů Karla Hynka Máchy. Dešifroval je sice neúplně, ale již v roce 1884, a to díky své zálibě v četbě Edgara Allana Poea, který postup luštění zašifrovaného dokumentu popisuje v povídce Zlatý skarabeus.
2: Záhady miluju. Proto mě fascinuje příběh Karla Illichmana, zvaného dle svého bydliště Osečenský. Psal básně a fejetony, ale když mu bylo 21 let, nechal vzkaz, že si mění jméno a odjíždí na misi. Vzdal se dědictví a beze stopy zmizel a od té doby byl jeho osud neznámý. Někteří se domnívali, že by mohl být totožný s cestovatelem Enrikem Stankem Vrázem, který se náhle objevil v Praze a o svém původu mlžil. Nikdy však tato domněnka nebyla potvrzena.
3: Úplný Jára Cimrman. Dalo by se říci náš Cimrman. Vždyť ten velkou část svého života strávil v severních Čechách, v Liptákově v Jizerských horách. Ale nejen tam. Míst na Liberecku, spojených s jeho jménem, je mnohem více. Putování po jeho stopách by také vydalo na celý jeden díl, ba i víc.
2: Ale to všechno si už necháme třeba na příště. Bude-li nějaké příště?
3: Pokud jde o regionální literaturu, tak věřím, že ano.
2: Já také. Proto se na vás při některém dalším putování těší Františka
3: a Marek.
0: Tak dozněl poslední díl seriálu o putování naším krajem za knížkami a jejich autory Perličky z příběhu Liberecka. Přímo pro naše rozhlasové studio je připravili dva odborníci na regionální literaturu, knihovnici z Krajské vědecké knihovny v Liberci, Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra. Děkujeme. Literární ukázky četli herečka Miroslava Pleštilová a herec Svatopluk Šulér. No a seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gojdy v režii Vladimíra Ruska. Díky za 10dílnou rozhlasovou tvorbu s názvem Liberecké perličky. No a během srpna si o četby a čtení trošku odpočineme a zase na září pro vás něco zajímavého připravíme. Tady je Kultura pod ještědem Českého rozhlasu Liberec.

A jsme zase u konce dalšího vydání Kultury pod deštěnem. Nabídli jsme pár zajímavých prázdninových tipů, kam vyrazit. Součástí byla četba posledního premiérového dílu Liberecké perličky, knižní tituly nebo rozhovor s lídrem regionální kapely The Grizzlies. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se těší naslyšenou tvůrce pořadu Tomáš Beneš.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj odkoupí od Jindřichovic elektřinu z tamních větrných elektráren. Českolipská radnice v létě dělá ve školách jen drobné opravy. Útok na berlínský Pride nepřežila jedna žena. Policie dál pátrá po podezřelém. Dnes bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a teploty do 32 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlansku. S nabídkou na odkup 1,2 megawatt hodiny se na kraj obrátila sama obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakci podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj schválila.
2: To samozřejmě zkusíme spotřebovat v těch našich nejbližších zařízeních, protože v Jindřichovicích máme hned několik objektů domovů pro seniory. Vzhledem ke vzdálenosti od těch objektů bychom si zkusili vybudovat nějakou interní síť, abychom neplatili nesmyslné distribuční poplatky, tak aby se ta energie dala dodávat jenom za tu cenu té silové energie.
0: Českolipská radnice letos v létě dělá v tamních školách jen drobné opravy. Základní škola Partizánská bude mít podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal-Brožové nové venkovní hřiště, základní umělecká škola část nových rozvodů a na mateřskou školu v Nerudově ulici aktuálně dělníci pokládají novou střechu. V následujících letech chce radnice kompletně opravit dvě velké školy.
3: Jak oprava mateřské a základní školy Jižní, tak rekonstrukce základní školy Sever se už několik let odkládají. Oba rozsáhlé školní komplexy jsou téměř v původním stavu z období 70. a 80. let minulého století. Na školu Jižní má radnice téměř dokončený projekt pro stavební povolení. U architektonicky neobvyklé školy Sever musí město o podobě vyjednávat s autory z libereckého ateliéru Sial. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Horští záchranáři v Česku mají za první čtvrtinu letních prázdnin zhruba stejný počet úrazů jako loni ve stejném období. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Marek Friš. Celkem zasahovali u 333 událostí, loni jich bylo o 12 méně. Například v Jizerských horách měli 41 výjezdů, o 2 méně než loni. Němečtí policisté dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Hledají 21-letého muže. Je podle nich vázaný na islamistický extremismus a policie na svém webu zveřejnila jeho fotografii. Vyšetřovatelé zatím nevylučují, že měl komplice. Auto do davu na berlínském Prideu najelo krátce před 22. hodinou. Zemřela jedna žena, dalších 16 lidí je zraněných. Z toho 3 jsou v ohrožení života. Organizátoři akci přečas ukončili. Německý kancléř Friedrich Merz označil útok za odporný. Jde podle něj o útok na celou společnost.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 31. Na Českolipsku a Turnovsku naměříme až 32 stupňů a na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na 3. místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektoru?
0: Ano. Jestli takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. O půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektoru.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
3: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
2: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
3: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
2: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
3: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Budeš navrtávat čokoládu?
3: Ne.
2: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
3: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
2: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
3: Redukoval jsem ještě o 100 gramů, i tak jeho relativně dost.
2: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
3: Je to tak, budu šlehat.
2: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
3: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
2: Do jaké konzistence se to šlehá?
3: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
2: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
3: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
2: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
3: Přesně tak.
2: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
3: Vezmu si

0: chvíli máme upečeno.
1: Teď co?
0: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. Využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
0: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
0: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
0: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
0: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
0: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
0: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
0: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
0: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
0: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
0: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
0: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
0: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
0: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
0: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začali nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát, dříve to bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasirova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: To jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, s Naďou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nemám. A říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu. Ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie obvinila z jablonecké vraždy 35-letou ženu. Soudce ji poslal do vazby. Liberecká nemocnice už spustila ostý provoz nového energocentra. Barokní zahrada u zámku Zákupy se po letech uzavření chystá na rozsáhlou opravu. Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Jak uvedla policie na síti X, soudce okresního soudu v sobotu poslal do vazby. Policie nebude s ohledem na věk účastníků a rodinu k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Ujistila ale, že v souvislosti s událostí nikomu nehrozí nebezpečí. Areál liberecké nemocnice už je napojený na nové energocentrum. Kvůli výstavbě centra urgentní medicíny muselo zdravotnické zařízení nechat zbourat původní kotelnu. V nové je přes kilometr potrubí, na kterém je závislý celý chod nemocnice, říká zástupce stavby vedoucího Ondřej Jandejsek.
2: Zásobuje nemocnici teplou vodou, tak párou, to potřebuje zejména stravovací pavilon. Je to spojené s potrubím liberecké teplárny, takže v případě nouze si nemocnice může pomoci, ale i naopak, tento provoz je schopný zásobovat část města horkou vodou.
0: Část zámeckého areálu v Zákupech na Českolipsku čeká obnova. Barokní terasovitá zahrada je už několik let kvůli špatnému technickému stavu částečně uzavřená. Její oprava má v budoucnu vrátit části zámeckého areálu původní podobu. Díky finanční podpoře Libereckého kraje začnou odborníci s přípravou dokumentace i stavebních prací, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: V tuto chvíli bude probíhat archeologický průzkum k tomu, aby se zjistilo vlastně, jaký bude předmět toho projektování, protože nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav.
0: Česko loni meziročně přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Zranilo se více než 36 tisíc pracovníků. Vyplývá to z dat Výzkumné instituce práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle státního úřadu inspekce nejčastěji zraní v létě a práva na odškodnění mají stejná jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou polojasno, později odpoledne a večer bude převládat postupně zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky a nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 28 až 31, na Českolipsku až na 32 stupňů a na horách naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 2879 u Jablonce nad Nisou havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je bez zranění, projíždějte tudy opatrně. A na silnici 283 v obci Slaná na Semilsku havarovala dvě osobní vozidla. Na místo jede policie, nehodu vyšetřuje, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den, vítám vás u pořadu Českého rozhlasu Liberec setkání u mikrofonu dnes s Pavlem Kudrnou. Já jsem si pozval opět kolegyni, redaktorku Ivanu Bernátovou, je to neúnavná cestovatelka, líbí se mi na ní, že si plní své cestovatelské sny. No a dnes nám bude vyprávět o perle Atlantiku, o Madejře a vy buďte vítáni.

0: Tak ještě jednou buďte vítáni. Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec právě začíná. Vítám Ivanu Bernátovou, s níž si teď budu povídat o ostrově obklopeném Atlantickým oceánem, o Madejře. Takže Ivano, ahoj.
1: Ahoj, Pavle.
0: Tak co, jak tě vzala Madejra za srdce?
1: Vzala mě hodně za srdce, protože tenhle ostrov, portugalská enkláva, jak si říkal, uprostřed Atlantiku, nabízí nádherné přírodní scenérie od zelených hor a vavřínových pralesů po velmi dramatické a strmé útesy, kde žijí racci a další mořští ptáci, až po sopečné pláže. No a zajímavé na Madejře jsou také túry podél levát. To jsou takové unikátní zavlažovací kanály, které křižují celý ostrov. No a v neposlední řadě je Madejra místo, které nadchne milovníky květin, jako jsou strelície, orchideje nebo anturie, prostě zahrádkáře, jako seš ty. Madejra velice nadchne. No a ty květiny rostou úplně všude, my jsme tam byli v květnu, takže to byla prostě zahrada, celá Madejra. No a nejnádherněji jsou ty květiny naaranžované na tradičním květnovém květinovém festivalu, který se odehrává v hlavním městě Funchalu.
0: Když si představím třeba Floru Olomouc, jak tam je ten hlavní pavilon vyzdoben těmi květinami, tak to si myslím, že je nějaké promile toho, o čem ty vyprávíš, když se takto daří květinám někde. Co zajímavého si lze ve Funchalu prohlédnout?
1: Tak je tam řada památek, jako je malebná pevnost svatého Jakuba, je tam mimochodem teda krásná restaurace i s výhledem. No a pak je to středověká katedrála Sé, k níž vede krásně dlážděná a exotickými fialovými žakarandami, takové vysoké stromy s fialovými, tedy květy.
0: Žakarandy? Nebo...
1: Žakarandy.
0: A co to je žakaranda?
1: No, je to strom, který
0: jako
1: má fialové
0: stromu.
1: Květy. Ano,
0: jako
1: jsou tam
0: doslova
1: aleje.
0: Prostě.
1: Ano, žakaranda. A. Píše se to z J a čte se to z Ž.
0: Co zajímavého si lze ve Funchalu, Ivano, prohlédnout?
1: Tak je tam řada památek, jsou tam různé letohrádky, je tam malebná pevnost svatého Jakuba, taky středověká katedrála Sé, kníž vede krásně dlážděná a exotickými fialovými žakarandami roubená výstavní třída Ariaga.
0: Promiň, já jsem tedy botanik lehce, ale já jsem nikdy neslyšel žakaranda, to je keř strom, nebo
1: je
0: co
1: to
0: je?
1: Vysoký strom vysoký s fialovými strom. Květy a píše se to jakaranda a čte se to žakaranda. A já už jsem tyhle ty stromy viděla dokonce i v Africe, no a teď tedy po druhé na Madejře.
0: A ten, nebo to, ta metropole Funchal, za co vděčí vlastně tomu svému jménu?
1: Tak je to fenikl.
0: Fenikl?
1: Jo, který portugalsky je Funcho. Ten fenikl tam roste všude a vlastně, když tedy se naznačil tu historii nebo to jméno, tak to místo u moře, nad nímž se týčí Vysoké hory, inspirovalo k vybudování města portugalské kolonisty. Proto to patří tedy Portugalsku, ta Madeira. A ti kolonisté ve 20. letech 15. století hledali takový hodnější terén, než měli doposavat, protože dřív tam byla taková vesnice jejich, první osada, Câmara de Lobos, teď je tam mimochodem krásný papouščí ráj, je tam celý areál, může se tam jít podívat na papoušky. Takže to nové místo zvolili úplně skvěle, je tam samozřejmě víc místa, z dálky připomíná Funchal obrovský antický amfiteátr, který jako by byl porostlý takovým popínavým břečťanem krásných domků, z nich mnoho je postavených v kopcích i na strmých útesech a krásně se pak po nich sjíždí na protěných saních.
0: Počkej, po těch útesech, jak jsi říkala, jsou strmé, ostré, tak po nich?
1: Ne, je to tedy po silnici, ale my jsme to ani po té strmé silnici nedali, báli jsme se, taky nás odlákala docela vysoká cena té jízdy, ale jako spousta německých turistů neodradila, takže tam byly doslova fronty na ty proutěné saně. Ty proutěné saně Carreiros ovládají dva řidiči v krásných slamáčcích s jedním frajerem, teda pěkným frajerem jsem dokonce vyfocená, dala jsem to na sociální sítě. No a tyhle sáně sloužily od počátku 19. století jako rychlý dopravní prostředek pro místní obyvatele, kteří potřebovali přepravit těžký náklad z těch hor nad Funchalem dolů do přístavu. No, jsou vyrobené, jak jsem řekla, z proutí a jsou usazené na takových dřevěných lyžinách, které se před jízdou navoskují. Takže my jsme tam u toho procesu byli, jak to tam plně voskují, mají tam obrovské skladiště těch proutěných saní. A když se vlastně dostanou pak ty proutěné saně dolů, tak je vyvážejí zpátky nákladními auty a ti řidiči zase jedou nahoru autobusy. No a ty řidiči vlastně mají speciální boty s tlustou gumovou podrážkou a nejprve za těmi saněmi běží a naskakují na ně hned po nabrání rychlosti, no a ty boty používají jako brzdy. No a tak my jsme se stejně z toho báli, když vypadali bezpečně ty chlapy, tak jako nedali jsme to psychicky. No a ta jízda začíná pod kostelem Panny Marie nahoře Monte a končí v oblasti Livramento u toho přístavu ve Funchalu. Trasa je asi 2 kilometrová a sáně mohou jet skoro 50-kilometrovou rychlostí. Takže my jsme si všechno to, co se kolem nich dělo, jako docela vychutnali, no ale hlavně jsme se pak těšili z toho výhledu z hory Monte, kde je vidět prostě i poloostrov São Lourenço, chráněná krajinná oblast a všechno, co k tomu náleží k té Madeiře.
0: Tak my se na tu tour vydáme po písničce, já jenom, jak si říkala, až 48 kilometrů v hodině sáně, tak promiň, teď já budu trošku tuzemský, já když vidím některé mlaďochy, jak jezdí na těch elektrických koloběžkách, tak to 50 může být minimálně. Takže ti by se určitě na těch saních na rozdíl od vás tedy svezli rádi. Za chvilku půjdeme na tu tour. Posloucháte Setkání u mikrofonu, posloucháte Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Ivanou Bernátovou si povídáme o Madejře. No, my jsme se neprovezli na saních, tak určitě, jak tě znám, si nenechala ujít nějakou túru.
1: No, podél Levát, ty jsou prostě velmi slavné na Madejře, jejich celkem těch největších je 15. My jsme se vydali s kamarádkou Dášou podél té nejproslulejší královské levády. Ty levády sbírají vodu z hor na severu Madejry a přivádějí ji na suchý jih. No a ta jejich historie sahá až do 15. století. Tehdy osadníci potřebovali rozvádět vodu, zejména pro pěstování tehdy velmi cenné cukrové třtiny a taky později i vinné révy. No a ty kanály nejdříve stavěly ze dřeva a hlíny, potom je začaly vysekávat do tvrdých sopečných skal a samozřejmě tuhletu práci velmi naváhou dělali afričtí otroci. No, v minulém století portugalská vláda systém rozšířila a vybetonovala, vlastně se tím vodou zásobují velké vodojemy a pak se to rozvádí do těch jednotlivých měst na pobřeží. No a ta síť kanálu měří přes 2 500 kilometrů teď. No a ta královská má teda pouhých 5 kilometrů, takže jsme šli 5 kilometrů tam a 5 kilometrů zpátky, takovou úzkou pěšinkou. A ta cesta je lemovaná eukalypty a vavříny, taky obřími kapradinami, které mi připomínaly kapradiny také na Novém Zélandu, takže jsem si taky připadala tam jako
0: cesta
1: jako hobbit.
0: Cesta do pravěka.
1: Ano, jako do cesta do pravěku. No a taky jsme tam cestou potkali takový vodopád, pod ním jsme procházeli, takže nás pořádně osprchoval. Protože nebylo kam uhnout, protože pod námi byla propast, takže jsme tedy proběhli a byli jsme trošku zmoklé.
0: Dobrodruzi, koukám.
1: No, a došli jsme až k takové bystřině Ribeira Bonito, která tu celou levádu napájí. No a když jsme potom došli tedy dolů, tak jsem si vlastně ten život okrášlila velkou pochoutkou pro mě, mučenkovým cheesecakem.
0: Takže jste se osprchovali, pak jste se prošli, byla potřeba nějaká doba relaxace, takže jste si asi pochutnali, ne? Za

0: takových exotických pochoutek, je to například espetáda, což jsou takové obří kusy hovězího masa, které jsou marinované v česneku a soli, grilují se nad otevřeným ohněm na takové obří dřevěné jehle. No, ta jehla je asi metr vysoká, číšníci ji pak nesou velice obřadně ke stolu, takže tě to doslova ohromí a teď nevíš, které, jak s tím máš zacházet, jak to máš sundat to maso z toho, protože v podstatě s tím tak trošku šermuješ, ale zvládla jsem to, bylo to hodně chutné.
1: Prosím tě, říkáš, promiň, trochu fyziky, jehla je asi metr vysoká, no. Nechtěla si říct dlouhá nebo...
0: Tak dlouhá taky, no.
1: Čili ona je postavená...
0: Ona je postavená na stůl, no, takže je před tebou takhle...
1: Tak to jo, my žijeme teď v domění těch grilovacích, vodorovných, no. Tak už tomu rozumím. No a co třeba víno?
0: No víno jsme si samozřejmě dali, oni mají teda takové to typické maďarské víno, takové sladší a... Vlastně má takovou zvláštní exotickou chuť, ale mě to teda velice chutnalo. Ten výrobní postup, jak jsem se pak dočetla, byl objeven velice náhodou. Traduje se, že mořeplavci při cestě z Evropy doplňovali na ostrově Madeira mimo jiné i to víno, které bylo při průjezdu rovníkovými oblastmi zahříváno až na 45 stupňů Celsia, no a tím získalo po takovém schlazení unikátní chuťové vlastnosti. No a kromě toho vína a kromě espetády jsme ochutnali také rybu espádu. Její český název je velice zajímavý, je to tkaničnice. Myslím, že jsme to asi moc dřív neslyšeli nikdo.
1: To ne.
0: Je to taková černá ryba, má teda takové vykulené oči a takovou velkou tlamu. Ale je chutná, podává se s grilovaným banánem a s omáčkou z mučenky. No a jako na závěr jsem si dala desert. Neodolala jsem zase, je to prostě tradiční desert.
1: Dietní desert.
0: Ano. Jmenuje se Bolo del Mel a je to takový tmavý koláč připravený z třtinového medu, ořechů a koření.
1: To jenom slyším, to je nula kalorií, to je jenom našlehaný vzduch a vitamíny, že? No děláš mi chutě, něco bych si dal, nepřivezla si něco?
0: Já jsem ho sice vezla jako dárek, protože on vydrží i několik měsíců čerství, nicméně jsem to nevydržela, už před hodatem jsem ho smysla. Ke kafíčku. Na rodině jsem pak dala jiné dárky, například nejslavnější míchaný drink ponča. Jehož základem je pálenka z cukrové třtiny, včelí med a čerstvá šťáva z citronu nebo pomeranče, ale budu na tebe a kolegy v Českém rozhlase Liberec při příští cestě myslet.
1: No já tě beru za slovo, takže Bolo de Mel si slupla, kafíčko si teď dostala na sucho, rozumíš? Takže příště. Ivana Bernátová, příště bude už za chvíli po písničce.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu. Dnes je naším hostem Ivana Bernátová, putujeme po Madejře. No, tak ty jsi se zavázala slibem přivést dobrotu z nějaké tvé další cesty. Prosím tě, pokud jdeš do nějaké rovníkové Afriky a budeš přivážet nějaké placky z červů, tak ne. Jo.
1: Ne, no, tak jedu do Patagonie, tam určitě něco podobného bude.
0: Ano, takže to nevést,
1: ne, prosím tě. Ne, z červů, tam nejsou, jo. Tam nežijí.
0: Ne, takže moc. Něco dobrého z normálních surovin, prosím tě. No, co ty vavřínové pralesy, taky jsi se zmiňovala, kde se nacházejí na ostrově?
1: Ten nejrozsáhlejší vavřínový les na světě, Lauri Silva, zapsaný na seznamu UNESCO, se nachází v oblasti Fanál v nadmořské výšce kolem 1150 metrů. Tam se drží oblačnost, takže většinu času leží mezi těmi obřími stromy magická mlha. Díky níž místo získává takovou zvláštní magickou atmosféru. No, my jsme tam zažili sluníčko a azuro, takže tu magii jsme si zažili až při cestě dolů z toho Fanolu směrem k moři a kochali jsme se, že se noříš do těch mraků, je to nádhera. No a jinak ty vavřínové stromy jsou až 600 let staré, mají takové zakroucené větve, takže si mezi nimi připadáš jak v Jurském parku a jen tam přijde ten dinosaurus. No a kdo najde na zemi to opadané listí, protože trhat to nemůžeš, je to chráněná oblast, ale když to spadne nějaký ten lísteček, jakože mi spad tam ten lísteček, tak se ho můžeš nasušit a přidat třeba do svíčkové.
0: Ivano, já jsem slyšel, že na Madejře se dá koupat v lávových jezírcích, tak jestli pak jste se tam do nich naložili?
1: No, líbilo by se ti to, naložili. Voda v těch jezírcích je tedy docela studená v tom květnu, ale pak se samozřejmě v létě oteplí, takže je to ještě lepší plavání. No ale když překonáš to prvotní otužování v tom květnu, tak v nich vydržíš plavat klidně hočku. Ta lávová jezírka jsou na severu Madejry, nejznámější jsou v Porto Moniz na severu Madejry. Jsou jednak přírodní, Atlantik se tam vlévá do prohlubní v lávových útesech, proplouváš takovými pěknými lagunami, ale protože je do nich poměrně komplikovaný přístup, hodný hlavně pro mladé, tak pro nás stařenky bylo vhodnější vybudované rozsáhlé bazény, do níž se přes lávové nízké bariéry přelévá Atlantik. No a ta klidná hladina bazénku docela ostře kontrastuje s bouřlivou historií vzniku Madejry. Ta vznikla díky erupcím nad horkou skvrnou pod východní částí Atlantiku. Ta láva se na povrch dostala poprvé před více než 5 miliony let a erupce pokračovaly až do období před asi 25 000 lety. A to ještě nemusí být konec té sopečné činnosti, i když je prý dnes mořská sopka neaktivní. Geologové nevylučují, že by se erupce mohly v budoucnu opět vrátit. No a právě ta kombinace výlevu lávy a následné eroze během těch neaktivních období tvarovala ty hory, strmé hory a hluboká údolí Madejry, která stále odevšad obdivuješ a všude zastavuješ tím autem. Oni tam mají teda dobré parkingy, takže všude můžeš i v těch úzkých místech odbočit, vyhnout se i dalšímu autu a zároveň se kochat. No a ještě dodám, že u Porto Moniz se poslední proudy lávy rozlily po pobřeží a rychle stuhly a vytvořily ty nepravidelné mísy a stěny, a do kterých ten příliv a vítr neustále přinášejí čerstvou mořskou vodu a tu a tam i nějakou tu rybku, takže si můžeš pak udělat nějaké grundle, pokud tě to zajímá. No a je potom fajn, když si dáš pokoupili lávovou masáž.
0: Tak povídáme si, jak jste sami slyšeli, se stařenkou Ivanou Bernátovou, která by strčila do kapsy nás všechny svou vitalitou, neuvěřitelnou chutí neustále cestovat, zažívat něco nového. Já musím říct, že jenom tiše poslouchám, trošku závidím, ne hodně závidím, chtěl jsem říct, ale tu možnost, já si myslím, že máme asi všichni. Je to finančně náročné, abych tady něco nepropagovala, nestálo to 500 000?
1: Tak Madeira, vlastně když si ji zorganizuješ sám, jakože jsme to s kamarádkou udělali dohromady, já jsem obstarávala letenky, ubytování, ona dělala program, tak ti přijde na polovinu, než co ti nabízí cestovní kancelář, takže se to všechno dá zvládnout. A když to nepřeháníš, jako že by se všude předspával někde v restauracích, protože my jsme si na snídani třeba koupili jenom jogurt a pak jsme si třeba dali nějakou tu pochoutku, ale nebylo to každý den. Hmm. nebo to víno jsme neměli každý den, tak se to fakt dá i z důchodu finančně zvládnout.
0: Takže pak si chytíš v té laguně tu rybku, jak si říkal, tu grundli za syrova si pochutnáš. Ivana Bernátová v setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: A já se vlastně, Ivano, tedy povídám si s Ivanou Bernátovou, ještě vrátím k tomu květinovému festivalu, který jste na Madejře zažili. Ty jsi ho tak jenom ošolíchala. Zkus se tam trochu zastavit, jak to vypadalo?
1: Tak připomenu, že se koná vždy v květnu, každý rok. Je takovou obří oslavou jara a té vegetace, která tam vyloženě vzkvétá. Ty oslavy květin trvají několik týdnů a začínají tak, že děti z celého ostrova přicházejí na náměstí Prasadu Municipiu a ke Zdi naděje pokládají květiny a vytváří takovou symbolickou stěnu míru. Ohromující je pak alegorický průvod, který připomíná slavné karnevaly třeba v Brazílii, v Rio de Janeiro, kde je tisíce tanečníků a opravdu teda nádherně oblečených tanečnic, tak pochodují centrem na hlavní třídu Funchalu na Avenue do Mar, no a pak nádherné květinové koberce na ulici Avenida Arriaga lemují vlastně tu celou tu třídu a tvoří takové obrazce sestavené z tisíců květin. No a ta semínka, to by možná jako zahrádkáře by to mohlo zajímat, tak ta si můžete přímo koupit na stáncích, dokonce tam jsou i návody, jak ty květiny pěstovat. No a kdo nepobývá na Madejře v době toho květinového festivalu, tak si je může koupit třeba i ve funchalské botanické zahradě. Ta patří vůbec k nejkrásnějším, které jsem kdy na světě viděla. Roste v ní na 2000 květin, stromů a keřů, včetně dračince, a je z ní doslova lahůdkový výhled na zátoky, přístavy s loděmi a taky na protilehlý ostrov.
0: No my, když se řekne botanická zahrada, tak se vrhneme tady na tu libereckou, tu nejstarší u nás. Máme představu různé směsi nebo různé skupiny skleníků. Tam to asi všechno v přírodě, ne? Tam asi skleníky
1: nejsou. Tam není
0: žádný
1: skleník, nebo viděla jsem tam nějaké skleníky, ale takové maličké, úzké, ale jinak je to obří zahrada a je na strmém takovém jakoby svahu docela, takže si tam samozřejmě jdeš dolů nejdřív, protože tam vyjedeš nahoru lanovkou, anebo tam můžeš tedy jet autem a zaparkovat, tak my jsme tam jeli autem, že jsme měli půjčené a vlastně pak ta cesta nahoru je horší, ale vzhledem k tomu, že obdivuješ ty květiny, tak tě to docela uteče a jdeš pomalu, tak to zvládáš.
0: Jak to vyprávíš všechno, tak ono to působí, tak řekněme, přírodně, s minimem nějakých staveb a tak dále. Jak to tam je vůbec třeba s tou zastavěností, jaké tam jsou domy, nebo v čem bydlí?
1: Tak ta zastavěnost ve Funchalu je obrovská. Jednak je tam tedy centrum historické, tam jsou takové ty starší původní koloniální domy, ještě zachovalé, a pak je tam moderní výstava, úplně moderní domky s červenými střechami, jednoduché, až po sídliště, i když docela vypadají zajímavě, ty jsou na okrajích toho Funchalu. A v podstatě tam je síť silnic a mnoha tunelů, takže vlastně podal těch silnic vidíš všude domy, ale samozřejmě na těch strmých horách nic není a navíc je tam spousta chráněných oblastí, tam nestojí vůbec nic. Ale je fantastické, když prostě projíždíš těmi silnicemi a na těch útesech vidíš ty domy, tak máš pořád pocit, jak se tam ty lidi dostávají. No skutečně se dostávají po těch úzkých cestičkách. Já si myslím, že spousta lidí se tam bojí řídit, ale ve finále jako to řízení bylo naprosto pohodlné, nebála jsem se.
0: A auta, jaká tam jezdí? Stará, nová, moderní,
1: jsou tam
0: světový
1: moderní
0: značek?
1: Auta, jsou tam moderní auta, samozřejmě, protože tam žije hodně lidí z toho, že mají půjčovny, protože každý přilítá vlastně letadlem a půjčuje si auto, skoro každý. Takže úplně všechno tam najdeš. My jsme si vybrali Pandu, protože malička všude zaparkuje, protože tam je místo na zaparkování velice složité kolikrát hledat, protože tam opravdu hodně turistů, ale jako zvládli jsme to vždycky, kamarádka mě navigovala, protože jsem neměla kameru v tom voze, takže vždycky navigovala, ukazovala, takže jsme to vždycky
0: takže
1: zvládli
0: mapu,
1: bez škrábnutí.
0: Mapu na koleni, jo?
1: No.
0: Jeli jste, to je ano, jako za stará, kdy se jezdilo mapa na volantu, ne?
1: To tak, se dřív jezdilo, ale no, teď už kamarádka navigovala, já jsem řídila, já jsem jako byla happy jak dva grepy s tím řízením.
0: Happy, takže happy jak dva grepy je Ivana Bernátová. My se za chvilinku rozloučíme, ale ještě přeci jenom nějakou otázku budu mít. Tady je setkání u mikrofonu, tady je Český rozhlas Liberec.

0: My jsme se v tom našem dnešním povídání v setkání u mikrofonu s Ivanou Bernátovou už dostali k samému konci. Nezbývá, než se zeptat, jak se ti odlétalo a s jakými dojmy tady si přilétala?
1: Tak řekla bych, že jsem na letišti pocítila, když jsem odlétala, chuť brzkého návratu, protože ta Madeira je prostě nádherná, můžeš tam být v jakémkoliv ročním období a vždy máš co obdivovat. Jsou tam fajn lidi, všichni tam mluví anglicky, takže se bez problému domluvíš, nemusíš tam osvěžovat jakoby nějakou portugalštinu, kterou asi každý známe. Takže bylo to fajn a když se zmíním o tom odletu, tak ten je v pohodě, letadla se po runway rychle zvednou na tom funčalském letišti. Adrenalin je to pro piloty, ale při přistávání letiště mělo původně dráhu velice krátkou, 1600 metrů pouze. A ta dráha, obklopená těmi vysokými horami a oceánem, způsobovala, že při přistání bylo technicky extrémně náročné. No ale v roce 2000 byla ta dráha prodloužená pomocí takové masivní konstrukce 180 pilířů. My jsme pod nimi také projížděli, když jsme jeli na São Lourenço, to je takový poloostrov. No a teď má ta dráha délku 2780 metrů, nicméně i přes toto prodloužení zůstává funčalské letiště jedním z nejsložitějších v Evropě a důvodem jsou prudké větry a turbulence, které zde často vznikají. No ale my jsme ale žádnou komplikaci nezažili a ve finále jsme u letiště v půjčovně vzdali hold i té naší malé pandě, která byť trochu dýchavičně, ale přesto zvládla všechny strmé kopce po úzkých horských silničkách, i ty sjezdy, a my jsme ji bez škrábnutí, což se obdivuji sama, tedy bez ztráty jediné kytičky, v pohodě do půjčovny vrátili.
0: Ty jsi zvládla všechno bez dýchavičnosti?
1: Já teda jsem zvládla všechno, protože pro mě byly ty levády velice jednoduché. To byly horší trasy třeba na Islandu, kde jsem se teda zadýchala.
0: Tak tam jsme zatím v setkání u mikrofonu nebyli. Tam se někdy brzy vydáme. Ivana Bernátová hostem dnes ve studiu Českého rozhlasu Liberec v setkání u mikrofonu o Perle Atlantiku, o Madeiře jsme si povídali. Děkuju za návštěvu, děkuju za vyprávění a těším se na další. Nezbývá, než se už teď připravovat k dalšímu setkání.
1: Já už se taky těším na tebe i na všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec.
0: No a těší se i váš průvodce Pavel Kudrna.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Město Turnov letos podruhé rozděluje peníze na podporu cestovního ruchu. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák a je a bude převážně polojasno s teplotami kolem 30 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Klidný den přeje Hana Hopfoglová. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci požadují zaplacení údajného dluhu na poplatcích. Z lidí se ale snaží vylákat osobní a platební údaje. Varováním můžou být například gramatické chyby v textu nebo podezřelá webová adresa. Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné jen na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích informuje web tvpoplatky.cz. V Turnově můžou zájemci požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 tisíc korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna.
4: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Českolipská radnice letos v létě dělá v tamních školách jen drobné opravy. Základní škola Partizánská bude mít podle mluvčí radnice Kristýny Kňák-Albrožové nové venkovní hřiště, základní umělecká škola část nových rozvodů a na mateřskou školu v Nerudově ulici aktuálně dělníci pokládají novou střechu. V následujících letech chce Českolipská radnice kompletně opravit dvě velké školy.
5: Jak oprava mateřské a základní školy Jižní, tak rekonstrukce základní školy Sever se už několik let odkládají. Oba rozsáhlé školní komplexy jsou téměř v původním stavu z období 70. a 80. let minulého století. Na školu Jižní má radnice téměř dokončený projekt pro stavební povolení. U architektonicky neobvyklé školy Sever musí město o podobě vyjednávat s autory z libereckého ateliéru Sial. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna roku 1940 v Plzni. V letech 1968 a 1969 přednášel na dvou univerzitách ve Spojených státech amerických.
2: Počasí.
3: Nedělní odpoledne u nás bude většinou polojasné, později odpoledne a večer bude převládat postupně zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty jsou letní 28 až 31 na Českolipsku až 32 stupňů a i na horách je teplota, měříme 23 až 26 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr, který může v bouřkách zesílit a biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor dejte, na silnici 1/35 ve směru z Liberce do Turnova jsou tam hned dvě omezení. U obce Dlouhý most stojí odstavené porouchané osobní auto a kolona se tvoří před zúžením v Hodkovicích nad Mohelkou. Je už od sjezdu z Jeřmanic na křižovatku Rádelský mlýn a brzdí se tam do zastavení. Podle našeho dopravního zpravodaje se tam zdržíte zhruba 20 minut. A opatrně jděte také po silnici číslo 10 u Železného Brodu u Splzova. Se srazilo osobní auto s kombajnem. Policisté jsou na místě a s velkou opatrností je místo nehody průjezdné. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je krátce po 12. Posloucháte Český rozhlas Liberec a jsou tu písničky na přání. Takže pokud chcete, aby v našem vysílání zazněla ta vaše oblíbená, není nic jednoduššího, než zavolat k nám do studia na číslo 221 553 722, pardon, anebo napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A vaše přání splníme. Hezký poslech přeje od mikrofonu Jana Petrová.

0: Na úvod písniček na přání to byl Michal David, chtěl bych žít tak, jak se má. Ale k nám už se dovolala pravidelná posluchačka paní Jarča z Frýdlantu, takže hezké popoledne, paní Jarčo.
1: Děkuji a krásné přivítání i vám, hezky popoledne, Jano. A chci popřát všem lidem, co teď obědvají, anebo co už mají pochutí, tak asi potom dají po dobrým obědě kafíčko a k tomu nějaký dezertík. A písničku bude jako poděkování vám, Jano, vašim kolegyním a kolegům.
0: Děkujeme.
1: A všem vašim kolegům z celé republiky, kde mají Český rozhlas. A pro všechny, co se necháme hrát, a pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami. Písničku, jak jsme se dohodli od Karla Gotta a Marceli Holanovi, Čau lásko.
0: Takže Čau lásko od paní Jarči z Frýdlantu. Všem, kteří posloucháte Český rozhlas Liberec a písničky na přání. Paní Jarčo, krásné odpoledne a mějte se moc hezky. A jedeme.
1: Děkuju,
0: Čau lásko.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Marcela Holanová, Karel Gott, nezaměnitelný a asi úplně největší hit Čau lásko. A jelikož u lásky tak trochu zůstáváme, tak já teď vítám paní Šárku na druhém konci telefonní linky. Šárko, hezké popoledne. A Šárka nám asi vypadla. Nicméně, když jsem chtěla zůstat u té lásky, tak vlastně Šárka si vybrala písničku od Anny K. a ta písnička se jmenuje Láska. Takže já si myslím, že se Šárkou se ještě možná spojíme. Nicméně, tady je Láska a Anna K.

0: Tak to byla Anna K. pro paní Šárku z Liberce. No a máme tu další telefonát a je to paní Alena z České Lípy. Takže hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne a všem tady obědvají, všem posluchačům a chtěla bych dát zahrát Aničce, kamarádce z baráku, její dceři, její vnučce a synovcovi, který má zítra narozeniny od Dalibora Jandy, kde jsi, všechno nejlepší, hodně zdraví, šestí lásky, Boží požehnání.
0: Takže,
1: vám, Janinko, jak se máte?
0: Děkuju za optání, mám se dobře. Mám se dobře a ráda vás slyším po delší době,
1: taky,
0: po delší době mé nepřítomnosti. Tak jo, mějte
1: tak
0: se
1: jo,
0: moc hezky. Děkuju za hezké popovídání, ještě než se nám rozsvítila červená a ráda pouštím těm, které jste jmenovala, i těm, kteří máte rádi Dalibora Jandu, jeho Kde jsi. Takže tohle bylo od paní Alenky z České Lípy. Mějte se hezky.
1: Tak se mějte hezky, Janinko, a všechno. Ještě dodatečně všechno nejlepší.
0: Děkuju. Hodně zdraví a zůstaňte nám věrná. Děkujeme.
1: No, zůstanu. A vy taky.
0: Naslyšenou.
1: Vy se ozvěte.
0: Ano.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak, tohle byla anonce na jeden z dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec. A já už vítám ve vysílání paní Jarku. Hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne vám přeju. Chtěla bych se zahrát písničku od Aleše Brechte. A byla by to pro Šárinku, pro Danu, pro Evičku do Turnova, pro pana Vlastimila a pro všechny lidičky, který poslouchají. A přeju krásný víkend a zítra pracovní.
2: Zítra pracovní pondělí, ale kdo má dovolenou, tak tomu ještě popřejeme hezkou dovolenou, fajn počasí,
3: ano,
2: a ať si odpočne. Asi takhle bych
3: určitě
2: to viděla.
3: Takový malý relax.
2: Takový malý relax. A i když někdo musí do práce, tak ať to pondělí není, tak nechci říct tragické, ale takové jako nárazové, že po tom víkendu musíme jít pracovat. Takže tohle bylo dívka s perlami. Dívka s perlami ve vlasech, Aleš Brichta od paní Jarky. Děkujeme za zavolání a krásnou neděli přejeme. Naslyšenou.
3: Janičko, já vám taky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Tak to byl Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlasech, původní verze maďarská kapela Omega. A my máme dalšího telefonujícího, hezké odpoledne. Paní, a teď jste Šárka?
1: Ne, já jsem Veronika.
0: Veronika, pardon, protože jak jsme spolu mluvili, tak v tom trošku zakřupalo, takže jsem přeslechla vaše jméno, takže to se trošku omlouvám. Nicméně všechno jsme vyřešili a vy teď povídejte, komu všemu budeme hrát, co budeme hrát a co vlastně slavíte dneska v neděli.
1: Tak, my bychom chtěli naší mamince a babičce Háně z České Lípy nechat zahrát k jejímu nádhernému životnímu jubileu. Dneska slaví své 80. narozeniny.
0: Připojujeme se, všechno nejlepší
1: rodinu.
0: Samozřejmě.
1: Děkujeme moc. A my bychom jí za celou rodinu chtěli popřát hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné spokojenosti a hlavně, aby jí ten životní elán stále a pořád držel a byla tak veselá a šťastná, a jako byla do teďka. Přejeme jí mnoho a mnoho zdravíčka ještě jednou a za celou rodinu dcera Veronika, dcera Pavlína, vnučky Jasmínka a Valentínka a přítel Pavlo.
0: Takže to je krásné přání a samozřejmě není nic vlastně jednoduššího a takového rovného, než vaší úžasné mamince zahrát písničku.
1: Báječnou ženskou,
0: která,
1: od Michala Tučného.
0: Přesně tak, takže báječná ženská pro vaši maminku a k jejím krásným osmdesátinám i my se připojujeme a přejeme hodně, hodně zdraví, životní optimismus a ať je stále obklopená takhle bezva rodinou, jako jste vy. Takže
1: děkujeme moc.
0: Michal Tučný, báječná ženská od dcery Veroniky pro maminku. Takže krásné odpoledne a krásnou oslavu přejeme.
1: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

Báječná ženská Michal Tučný v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec od Veroniky pro maminku k jejím osmdesátinám. No a po té smršti telefonátů se konečně dostávám i na vaše mailová přání. Takže začneme Sylvií. Vzkaz. Krásnou neděli 26.7. K svátku všem Anám, Aničkám a Andulkám vybírá moje maminka Jaroslava písničku Andulko Šafářová. Srdečně zdraví Sylvie a Jaroslava z Prahy. Hledala jsem, hledala, Andulko Šafářová máme a naspívala tuhle písničku Jitka Molavcová. Takže pojďme si pustit Jitku Molavcovou s Andulkou Šafářovou.

Tak to bylo pro všechny andulky, které mají dnes svátek, a je tu další mail. Zahrajte prosím pro fotbalisty Liberce a že jim gratuluji, protože včera porazili Plzeň. Píseň Zelená je tráva. Moc děkuju, Petr. Takže Petře, Zelená je tráva, fotbal to je hra.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Suzy Quattro, Český rozhlas Liberec, písničky na přání a máme tady další přání, které přišlo e-mailem. Dobrý den, chci poprosit o veselou písničku pro všechny, kteří jsou v domovech důchodců a podobném zařízení. Výběr nechám na vás. Děkuji, posluchačka z Poděbrad. A jelikož jste, milá posluchačko z Poděbrad, na mě nechala výběr, tak já jsem zalovila v našem archivu. A co byste řekla orchestru Karla Vlacha? Potom by to mohl být Milan Chladil, který bude zpívat a ta písnička se jmenuje Venoušku, Venoušku.

Kdybyste mě byli znali, když jsem ještě byl hošík malý, krev jsem mýval velmi nepokojnou. Ještě mne balili v pleny, ale už jsem znal kouzlo ženy, neboť

Když mě bylo roku 7, jak jsem mohl, tak vyběhl jsem před dům. S klukama jsem dělával bochánky. Podotknout však musím zvláště k holkám, že jsem byl plný záště. Vodou jsem

Venouško.

Přeji krásné poledne, přál bych si zahrát písničku od Karla Gotta, To musím zvládnout sámi, a posílám ji své Klárce. Děkuji, Petr z Liberce. Vaše přání je nám rozkazem, takže tady je Karel Gott a To musím zvládnout sám.

Až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dám. Jo, ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jíky najmou.

My jsme se v písničkách na přání nedohrabali do pekla, ale ke 13. hodině. A to znamená, že ve 13 přesně tady budou zprávy s Hanou Hauptfoglovou a po zprávách přijde na řadu zámecké léto. Během zámeckého léta s Františkem Kinským navštívíme o prázdninových víkendech řadu zámků, abychom si popovídali s jejich majiteli o tom, jak se dnes žije na zámku a taky, abychom slyšeli příběh jejich rodiny. Dnes se vydáme do Posázaví, kde stojí nádherný zámek Světla nad Sázavou. A já se ještě vrátím k písničkám na přání. Jejich druhé vydání bude v 17 hodin, takže si zapište telefonní číslo, pokud ho ještě nemáte. 221 553 722. Na toto číslo nám můžete volat po 17. hodině, anebo už teď můžete poslat se svým přáním e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo pošlete SMSku, tam má zase jiný tvar, dohromady zahrajte Liberec, pak bude mezera, pak váš text a pošlete na číslo 90 011 04. No a průvodkyně písničkami na přání Jana Petrová se na vás bude těšit nejen v tom druhém vydání po 17. hodině, ale ještě jednou po 14. hodině, kdy začne pohodové odpoledne z Liberce.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Česká policie pomáhá německým kolegům s hledáním muže podezřelého z útoku v Berlíně. Liberecký kraj odkoupí elektřinu z jindřichovických větrných elektráren. Stavební práce i dnes večer uzavřou okružní křižovatku Sněhulák v Liberci. Převážně slunečno a teploty kolem 30 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké nedělní odpoledne přeje Hana Vogelová. Čeští policisté se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu LGBT lidí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z České republiky se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, jak vysvětluje Josef Bocán.
2: Kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
0: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojený na islamistickou scénu. Pracuje i s verzí, že mohl mít komplice. Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ve dvou větrných elektrárnách v Jindřichovicích pod Smrkem. S nabídkou na odkup 1,2 MWh se na kraj obrátila obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakci podle hejtmana Martina Půty za starostů pro Liberecký kraj schválila.
3: To samozřejmě zkusíme spotřebovat v těch našich nejbližších zařízeních, protože v Jindřichovicích máme hned několik objektů domovů pro seniory. Vzhledem ke vzdálenosti od těch objektů bychom si zkusili vybudovat nějakou interní síť, abychom neplatili nesmyslné distribuční poplatky, tak aby se ta energie dala dodávat jenom za tu cenu té silové energie.
0: I dnes v 18 hodin silničáři plánují uzavřít okružní křižovatku zvanou Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Uzavírka je nutná kvůli opravě mostu nad křižovatkou, která patří k nejvytíženějším ve městě, je napojením na nákupní centrum Globus a průmyslovou zónu Sever. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oficiální uzavírka vždy od 6 hodin večer do 6 hodin ráno. Je ale možné, že bude kratší. Vyloďovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu roku 1944 vyloděli spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě.
1: Počasí.
0: Je a bude většinou polojasno, později odpoledne a večer má oblačnost přibývat a můžou se přidat ojedinělé přehánky. Bouřky čekáme dnes jen výjimečně. Teploty se drží mezi 28 a 31 stupni, na Českolipsku je až 32 stupňů. Vítr fouká mírný, jihozápadní až západní a biozátěž je dnes vysoká na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 13 mezi Okrouhlou a Práchní. V lesním úseku se srazilo osobní auto s motorkou. Policisté jsou u nehody, nehoda je bez zranění a s velkou opatrností tam projedete. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když s polovinou nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec, tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chody,

0: chudobami, jako byste byli v Itálii.
1: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého. Tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech čtyř stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
2: Toskánsko.
1: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
2: A vám je tu teplo nebo zima?
1: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
2: Už jste si zvykl?
1: Ne.
2: Vaše oblíbené místo na zámku?
3: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je leto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
2: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
3: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
2: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
1: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
2: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
3: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
2: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
3: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
2: Jak ho máte ráda vy?
3: mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde nikdy v té historii, ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: A některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hotelierů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jméno České televize a Českého rozhlasu zneužívají podvodníci. Policie obvinila 35-letou ženu z Jablonce z vraždy, soudce ji poslal do vazby. Z Jilemnice do Martinic v Krkonoších vede nová cyklostezka a pondělí bude ve znamení ochlazení s přeháňkami a čerstvým větrem. Hana Foglová přeje hezké odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun, přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varováním můžou být také gramatické chyby v textu nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Pokračuje mluvčí Českého rozhlasu Lídia Erlebachová.
2: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích informuje web tvpoplatky.cz. Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Jak policie uvedla na síti X, soudce okresního soudu ji v sobotu poslal do vazby. Policie nebude s ohledem na věk účastníků a rodinu k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Ujistila ale, že v souvislosti s událostí nikomu nehrozí nebezpečí. Na Semilsku je průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších, informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří přes 1,5 km a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Pěší a cyklisté dosud jinou možnost, než využít silnici, neměli. Cyklostezka stála 62 milionů korun.
3: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Antidopingový výbor by se nově mohl zabývat takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů Sobě. Podle ní by výbor od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Sankční pravomoce by ale neměl.
1: Počasí.
0: V noci bude převládat zvětšená oblačnost, přechodně může být i zataženo a teploty zůstanou mezi 18 a 15 stupni Celsia. Zítra čekáme velkou oblačnost a už od rána občas déšť nebo přehánky a také ochlazení. Naměříme od 19 do 22 stupňů, na Česko-Lipsku teploty stoupnou až k 23 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Se zdržením stále počítejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce na Turnov. V úseku mezi Rádelským mlýnem a Hodkovicemi nad Mohelkou se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolony a jsou v obou jízdních pruzích. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtrnáct hodin, 4 minuty. Český rozhlas Liberec je tu s vámi a pro vás. A právě začalo pohodové odpoledne. Už za chvíli se podíváme do Vrchlabí. Dnes večer se tam v rámci 31. ročníku Vrchlabského hudebního léta představí Varhaníci. Na programu jsou i zajímavé hudební kuriozity. Počkejte si na ně. Jana Petrová vám přeje hezkou neděli.

0: Pátý koncert letošního vrchlabského hudebního léta je dnes věnovaný varhaním umění. V klášterním kostele svatého Augustína vystoupí o 7. večer studenti základní umělecké školy města s tradicí nejstarší varhanářské dílny v Čechách. No a představí taky 3 vzácné historické nástroje.
1: Krásný.
2: Radek Hanuš, sám mistr profesor varhaní hry. Vybral jste ty nejlepší pro koncert.
1: Tento koncert je tradiční a v letošním roce zahrají 2 žáci naší základní umělecké školy, Adelka Semeráková a Jenda Feigl. Ten je právě tady za nástrojem, ale také jsme si přizvali mladého nadějného varhaníka ze základní umělecké školy z Hostinného, Vojtu Valeše. Každý připraví to, co má v tom svém repertoáru. Jsou to skladby od hudby barokní až po skladby moderní.
2: Není divu, že tady rostou takové talenty. Připomeňme Vrchlabí, první varhanářská dílna v Čechách, slavný rod Tauchmanů.
1: Máme tady velkou tradici a k tomu letošnímu koncertu se taky váže několik výročí založení varhaní třídy před 20 lety, takže letošní koncert je jubilejní a také připomínáme 100 let od narození vrchlabského děkana, sbormistra a muzikanta Stanislava Skalského, takže bychom chtěli některé skladby věnovat i jemu.
2: Tady v klášterním kostele jsou 3 vzácné varhany a rekonstrukce té trojice se právě letos podařilo dokončit.
1: Rozhodli jsme se, že tady s mými žáky odprezentujeme všechny 3 nástroje. Ten, který je dole v presbytáři, přestěhovaný z kostela Nejsvětější Trojice ve Forstu, jeho takové ty jemné rejstříky budou střídat tento krásný romantický nástroj na kůru, u kterého právě stojíme z dílny Rieger z roku 1898.
2: Jen jak se vám na něj hraje?
3: Nádherně. Musím říct, že po té rekonstrukci je to opravdu radost.
1: A také zazní i ten krásný varhaní pozitiv, který tam stojí dole.
2: Ano, a ten je právě tauchmanovský, 300 let starý.
1: Je to taková trochu specialita a na ten zahrají 2 skladby. Jedna bude Jan Křítel Kuchař, o kterém víme, že tady studoval dokonce v klášteře ve Vrchlabí, a od Wolfganga Amadea Mozarta taková miniatura Adagio, původně složeno pro skleněnou harmoniku. Není to roztomilý.
2: Miniatura na miniatuře. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Jsme Český rozhlas Liberec, přejeme pohodové odpoledne a za chvíli se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem a se sloužícím meteorologem se podíváme, jak bude

0: 14 hodin 22 minut, s vámi je pohodové odpoledne z Českého rozhlasu Liberec a jak zpívala Anna K., vždycky se budeme znát. No a teď je tu otázka, nebo lépe řečeno věta, která mě velmi zaujala. Vysoké teploty, ale později bude počasí ovlivňovat studená fronta.
1: Počasí.
0: Tuto větu napsal právě sloužící meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově Jan Hrubý, kterého právě teď vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak, když jste napsal tuhletu větu, to znamená, že tohleto počasí, které nám teď panuje o víkendu, to znamená teplo a i ty teploty se vyhupují přes těch 30 stupňů, jak moc ta studená fronta, dejme tomu později večer anebo zítra, ovlivní to počasí v Libereckém kraji?
2: Tak ta studená fronta se nám

0: se vyskytnou spíše ojediněle, ale kránu ty srážky ve formě deště nebo přeháněk očekáváme četnější a může se výjimečně objevit i bouřka a ranní teploty očekáváme od 18 do 15 stupňů Celsia.
1: To jste mě trošku nahrál, protože dneska je 26. července, svátek má Anna a podle pranostik svatá Anna chladna z rána. Ale těch 18 až 15 stupňů není úplně chladné ráno.
0: Je to tak, není to tak chladné a když se přehoupnou do zítřejšího dne, tak vlastně od zítřejších ranních hodin už očekáváme, že se bude vyskytovat stále déšť nebo pařeánky. Ano, oboze bude velká oblačnost, ale večer by srážky měly ubývat a postupně by měla ubývat i oblačnost a zítra se nám ochladí. Očekáváme, že naměříme v odpoledních hodinách nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů Celsia a na Českolipsku tam může být o stupeň více až 26 stupňů Celsia a k tomu se nám zítra ještě rozfouká vítr. Očekáváme, že by měl být čerstvý severozápadní s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a zejména v přeháňkách se mohou vyskytovat i nárazy okolo 15 metrů za sekundu, ale večer by měl vítr opět slábnout.
1: A když to vezmeme opravdu velmi rychle, dejme tomu od úterý, od středy se bude oteplovat?
0: Je to tak, už vlastně od úterý se nám začne oteplovat v úterý a maximální teploty do 26, ale od středy se tedy teploty přehoupnou místama už přes tropických 30 stupňů Celsia.
1: Tak to byl výhled od nejpovolanějšího meteorologa Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Já vám přeju hezké odpoledne a zase někdy naslyšenou. Děkujeme za informace.
0: Děkuji, naschledanou.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí hůř.

6 minut po půl třetí pro vás v pohodovém odpoledni z Českého rozhlasu Liberec máme regionální servis. Tak si představte, že škod způsobených vlky letos v prvním pololetí v Libereckém kraji výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda líp chrání, řekl to náměstek hejtmana Jiří Klápště. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům lehce přes 436 tisíc korun. Meziročně je to o 63% méně. Za stejné období loňského roku, to znamená leden až červen, to bylo skoro 1 178 000. No a za celý rok 2025 bezmála 1 900 000 korun. Pokles škod může být podle náměstka daný i tím, že se chovatelé více zaměřili na ochranná opatření, jako jsou ploty a další zabezpečení. Teď se pojďme podívat do Železného Brodu. Železnobrodská radnice upozorňuje občany, že v pondělí 27. července, tedy zítra, od 12 do 14 hodin nepůjde v Průmyslové ulici elektřina. Přesné adresy, kterých se to týká, najdete na webových stránkách města. Máme tady i informaci pro obyvatele Tanvaldu. Kvůli opravě vozovky bude od zítřka úplně uzavřená ulice Školní, a to v úseku od městského úřadu až po parkoviště u gymnázia. Město prosí, abyste respektovali přechodné dopravní značení a samozřejmě jezdili opatrně. A ještě jedna informace pro ty z vás, kdo nás teď posloucháte v Jablonném Podještědí. Paní doktorka Lukešová bude mít příští týden dovolenou. V ordinaci bude jen sestřička. V akutních případech se můžete obracet na paní doktorku Brixí ve Cvikově. Kontakt na ní je na webu města Jablonného v Podještědí. Tak posloucháte Český rozhlas Liberec a pohodové odpoledne. Hezké odpoledne od nás ze studia.

0: Petr Kolář ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a právě teď je tu dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Pokud jste ve škole chyběli, anebo ten výklad nebyl dostatečný, tak teď se můžete něco dozvědět o vlasech. Martin Písařík má slovo právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Takhle zní Český rozhlas Liberec. Teď pro vás v pohodovém odpoledni máme přichystanou skupinu Olympik a po ní pak Helenu Vondráčkovou. No a počasí na to pustit si rádio, zalézt si někam do stínu, zavřít oči a poslouchat je téměř ideální. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pomalu se blíží 15. hodina, sice to bude až za 10 minut, ale do té doby ještě stihneme, co si děti představují pod pojmem váha a vážení.

0: Tento týden jsme si připomněli 155 let od chvíle, kdy byl v Rakousku-Uhersku přijatý zákon. Ten nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a vah. A právě o váze a vážení si s dětmi povídala redaktorka Petra Beránková.
1: Co je to váha?
2: Ta může změřit, jak jste těžký.
3: Ta může změřit, jak jste těžký.
4: Ta můžete změřit, co je těžký. Kdo je těžký a kdo třeba není.
1: Na čem vážíme?
5: Na váze.
1: Jaké druhy váhy znáte?
5: Kuchyňskou.
1: Co vážíme na kuchyňské váze?
5: Třeba kuchyně.
6: Můžeme třeba normální váhou můžeme změřit třeba tisíce lidí.
7: Já neznám žádnou váhu.
8: Máme váhu, který ještě vážíme. Se sebe.
1: Jak se říká téhle váze, když vážíme sebe?
9: Osobní a podle mě i Berťová.
1: A kolik vy třeba vážíte?
10: 19,4 kilo.
11: Já 100 medan 26.
12: 1000 kilo.
13: 90 tisíc.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Krajská nemocnice spustila ostrý provoz nového energocentra. Město Česká Lípa přes léto provádí ve školách jen drobné opravy. Policejní hlídky zaznamenaly během festivalu Benátská v Liberci přes 100 přestupků. A zítra čekáme velkou oblačnost, přeháňky a taky ochlazení. Naměříme do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké nedělní odpoledne. Areál liberecké nemocnice je napojený na nové energocentrum. Kvůli výstavbě centra urgentní medicíny muselo zdravotnické zařízení nechat zbourat původní kotelnu. V nové je přes kilometr potrubí, na kterém je závislý celý chod nemocnice, vysvětluje zástupce stavby vedoucího Ondřej Jendejsek.
4: Zásobuje nemocnici teplou vodou, tak párou, to potřebuje zejména stravovací pavilon. Je to spojené s potrubím liberecké teplárny, takže v případě nouze si nemocnice může pomoci, ale i naopak, tento provoz je schopný zásobovat část města horkou vodou.
3: Město Česká Lípa letos o prázdninách provádí v tamních školách jen drobné opravy. Základní škola Partizánská bude mít podle mluvčí radnice nové venkovní hřiště, základní umělecká škola část nových rozvodů a na mateřskou školu v Nerudově ulici aktuálně dělníci pokládají novou střechu. V následujících letech chce radnice kompletně opravit dvě velké českolipské školy.
5: Jak oprava mateřské a základní školy Jižní, tak rekonstrukce základní školy Sever se už několik let odkládají. Oba rozsáhlé školní komplexy jsou téměř v původním stavu z období 70. a 80. let minulého století. Na školu Jižní má radnice téměř dokončený projekt pro stavební povolení. U architektonicky neobvyklé školy Sever musí město o podobě vyjednávat s autory z libereckého ateliéru Sial. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: V noci na dnešek skončil v Liberci hudební festival Benátská. Policisté během něj provedli přes 400 kontrol motorových vozidel a jejich řidičů. Zaznamenali přes 100 přestupků v dopravě a ve veřejném pořádku, zahájili jedno správní řízení. Na webu policie o tom informovala jejich mluvčí. Letošní ročník festivalu v libereckém Vesci navštívilo od čtvrtka do soboty přes 40 000 lidí. Večerní útok v Berlíně na pochodu za práva sexuálních menšin byl podle všeho islamistický terorismus. Kousek od místa činu to dnes řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena. Počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli. Je jím 21-letý mladík. Podle Alexandra Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal několik trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů a bude převládat zvětšená oblačnost. Přechodně bude až zataženo a kránu začne pršet. Nový pracovní týden tak začne pod velkou oblačností s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpolední teploty se zítra zastaví už mezi 19 a 22, na Českolipsku 23 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte v zákupech v Kamenické ulici, srazilo se tam osobní auto s motorkou, nehoda je bez zranění, policisté jedou na místo a s opatrností tam projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 15 hodin, 4 minuty, Hana Hauptvoglová odchází tvořit další zpravodajskou relaci, kterou uslyšíte v 16 hodin a my tu máme druhou hodinu pohodového odpoledne z Českého rozhlasu Liberec. A kam se vydáme za chvíli? Na zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem. Tam dokončili obnovu z grafitové fasády na nádvoří a chystají i nový prohlídkový okruh. Jana Petrová vám přeje hezký poslech, no a za chvíli naslyšenou.

0: Z někdejší ruiny je perla města. Skončila obnova z grafitové výzdoby na nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Radnice památku postupně opravuje už 2 dekády a další možná 10 let to ještě potrvá. Hotové jsou všechny fasády a přístupná už je i část opravených interiérů a brzy přibudou další.
1: My tady máme hned 2 typy z grafit. Blíže k nám můžete vidět iluzní bosáž diamantového řezu, to jsou takzvaná psanička. Ta pochází z času Hirschbergárů, jsou to ta nejstarší, první, která kdy zámek měl.
2: Popisuje průvodce Adam Macháček.
1: Ta zbylá kompozitová obdélníková z grafita jsou z času Lichtensteinu a jsou to tedy ta novější.
2: V novodobé historii zámku to není první velká oprava cenné barokní a renesanční výzdoby.
1: Možná vám něco řekne jméno akademika Olbrama Zlupka. Ten jsem se svým týmem zavítal roku 1952 a právě tato z grafita nám obnovuje. Nebýt jeho, tak se nám zachovala asi jako ta, která můžete vidět vně na fasádách.
2: Kromě 7 místností je opravené už také sklepení, ještě ale není přístupné. Díky Elišce Vránové z městského infocentra ale mohu nahlédnout dovnitř.
3: Tak, a tohle je teda nový vstup do sklepa.
4: Ano.
3: Je opět překrytý dřevěným zákrytem z tesaných trámů, slečených dohromady dřevěnými kolíčky. Vy jste to teda už tady dodělali, víceméně.
4: No, už je to hotové, ale ještě v současné době neprovázíme, jelikož tady nemáme všechny dostupné exponáty. Ale sklepení jako takové už máme opravené. My teď jsme vlastně v té nejstarší části sklepení.
3: Ano, my jsme sešli po několika řadách schodů a teď už jsme přímo v místě, které začíná být pro mě nízké. A je tady podlaha vlastně v podstatě vytesaná do skály. Já tady posvítím telefonem a tam to končí dalším schodištěm.
4: Ano, vlastně když přijdeme úplně k němu, tady vidíte, přímo před sebou už vidíte Čedičovou skálu, vlastně na které náš zámek stojí.
3: Ano, takže tady ti kopáči toho sklepení tehdy skončili.
4: Přesně tak.
3: Jo, tady je teda ten základ.
4: Tady můžeme vidět ten původ té věže, která tady byla. To se nám tady odkrylo, to zdivo je jedno z těch nejstarších, které tady máme.
3: A tady ten formát, že to je překryté jenom takhle mříží, to zůstane?
4: Ano. Nemáme zatím vlastně v plánu to nějak zadělávat, takže hlavně je tam říš, aby nám tam návštěvníci nechtěli skočit.
3: Ano, protože oni by propadli možná tamhle ven dokonce do podhradí, že jo?
4: Ano, ano.
2: O letních prázdninách jsou na zámku komentované prohlídky několikrát denně od pátku do neděle. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Byl u zrodu českého undergroundu, šéfoval Národní galerii a založil kapelu Aktual. To je jen zlomek věcí, které za svůj život stihl výtvarník a hudebník Milan Knížek. Zemřel ve věku 680 let.

Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. V 90. letech působil jako rektor Akademie výtvarných umění v Praze. V letech 1999 až 2011 vedl Národní galerii. V uměleckém světě ale patřil k výrazným tvůrcům už od 60. let minulého století. Proslavil se svými happeningy, výtvarnými díly i vystoupeními experimentální skupiny Aktual. Ta měla velký vliv na formování českého undergroundu, například na kapely The Plastic People of the Universe a DG 307.

Pestrého a tvůrčího života Milana Knížáka ještě zmíníme, že v letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách

0: Já si myslím, že ta stránka toho risku toho lidského zmílení je daleko důležitější a vyvázaná z těch poměrů lidských, státních, organizačních, takže nemají dostávat žádný medaile.
1: Milanu Knížákovi už vzdalo hold například ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě, podle kterého dnes česká kultura ztratila jednu ze svých nejvýraznějších osobností moderní doby. Zavzpomínal na něj i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS. Označil ho za legendu české kultury a ocenil jeho neohroženost i schopnost čeřit stojaté vody.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: A až dospívá Michal Tučný, tak se podíváme podrobněji na rčení a pranostiku svatá Anna Chladna z rána. A taky si řekneme, jaká nás čeká neděle i začátek příštího týdne.

Michal Tučný, boty z kůže toulavých psů. Dnes je 26. července, svátek má Anna. A k tomu se váže asi nejznámější pranostika léta. Svatá Anna, chladna z rána, označuje zlom v roce, kdy se léto přehoupne do druhé poloviny a po teplých dnech se začínají objevovat chladnější rána a zralá zrna dozrávají v klasech. Chladná rána. Koncem července se dny zkracují, noční chladno je výraznější a rána bývají svěžejší, to znamená, že teploty klesají níž. A má to ještě zemědělský význam. Svatá Anna byla pro naše předky symbolem vrcholužní. Sousedící svátky Markéta, Jakub a Anna znamenali, že obilí na polích už dozrává, zrna v klasech tvrdnou a začíná se mlátit anebo sklízet do stodol. No a když už jsme při tom mrčení, tak zítra je 27. července, začíná nový pracovní týden, no a jaké nás čeká počasí? Dnes večer bude převládat postupně zvětšená oblačnost. Později odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky a výjimečně i bouřka. Teploty klesnou v noci na 15 až 18 stupňů, na horách bude 14 až 11 a to počasí v noci zvětšená. Zvětšená oblačnost přechodně může být a až zataženo. Ojediněle zaprší, nebo to budou přehánky, kránu ovšem budou četnější a může i zabouřit. V noci bude foukat zpočátku místy slabý, postupně mírný vítr západních směrů rychlostí do 25 km za hodinu, v přehánkách a bouřkách bude ale zesilovat. No a v pondělí nás čeká velká oblačnost a už od rána může občas zapršet, nebo to budou přehánky a s malou pravděpodobností se podle meteorologů může vyskytnout i bouřka. Večer pak bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Zítřejší teploty 19 až 22 stupňů, na Českolipsku naměříte až 23 a na horách v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. Ráno bude foukat mírný, přes den čerstvý severozápadní vítr rychlostí do 25 km za hodinu a hlavně v přehánkách s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer bude vítr postupně slábnout. Teď máme neděli, ale ještě vysoké teploty, tak si jich užijte.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách, památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Umět pohotově a vtipně zareagovat na dotaz z publika, tak to je nadání, kterým neoplývá jen tak někdo. Mistrem této disciplíny býval Miroslav Horníček a podobný dar dostal do vínku i Milan Lasica. Dokazuje to mimo jiné příhoda, kterou nám vyprávěl Vladimír Hron.
1: Když jsme spolu byli na takovém slovenském turné, které jsem měl tu čest absolvovat s tímhletím géniem slovenského humoru, tak mě odzbrojil větou, my jsme měli představení a na závěr toho představení diváci posílali papírky s dotazy. Byla taková vlastně tisková konference malá a Milan Lasica dostal papírek s otázkou, on to tak jako něžně rozbaloval a teď četl: Pán Lasica, jste velmi sexy. Chcela by som s vami strávit noc. On to takhle položil a řekl: Postavte sa. A k našemu úděsu a úžasu vstala krásná třicátnice, opravdu nádherná ženská. A ten Lasica se na ní takhle podíval a říká: No větě, z tohoto pohledu já jsem spíš retrosexuál.

0: Miroš Birka, 22 dní. Je čas dovolených a s ním i cest do zahraničí. Jaká a ve kterých zemích platí taková či onaká omezení a pravidla? Právě o tom bude dnešní díl seriálu Jak je to doopravdy, který pro vás připravuje Jan Křemen.
1: Jsem na dovolené, tak si ji užiju a nikdo mi v tom nemůže zabránit. Do jisté míry máte pravdu, ale ono to tak ve skutečnosti není, protože evropská letoviska aktivně zavádějí přísnější regulace. Mezi nejčastější omezení patří zákaz pohybu v plavkách mimo pláž, a to například v Chorvatsku, v Itálii či Španělsku, kdy vám za porušení tohoto pravidla hrozí pokuta až 500 eur. Dále je zde velice často regulována konzumace alkoholu na ulici, přísná pravidla pro parkování a kempování a nutnost rezervací vstupů na exponované pláže. Co vás může o dovolené překvapit, je i kontrola obuvi, se kterou jste vyrazili na výlet. V některých italských historických městech a na pobřežních stezkách je zakázáno nosit plážové žabky, a to kvůli riziku úrazů a tedy následným náročným zásahům záchranářů. V Chorvatsku, stejně jako ve Španělsku, je přísně zakázáno nocování ve volné přírodě. Za spaní na pláži můžete dostat také vysokou pokutu. Ve většině letovisek platí přísný zákaz popíjení alkoholu na ulicích a veřejných prostranstvích, zejména v nočních hodinách. Stále více pláží v Řecku, Chorvatsku, Itálii a Španělsku vyhlašuje přísné nekuřácké zóny a týká se to i elektronických cigaret. Tvrdé postihy hrozí za porušení nočního klidu, tedy hlasitého zpěvu na ulicích, balkónových skoků a neukázněného chování pod vlivem alkoholu. Řada letovisek zavedlo také takzvanou nízkoemisní zónu. V mnoha městech je zaveden zákaz vjezdu motorových vozidel do historické části města. Pověstná je tím zejména Itálie. Pokud toto porušíte, můžete se 100% jistotou počítat s vysokou pokutou, kdy tyto přestupky jsou sledovány kamerami, před kterými není úniku. Ve Španělsku pro změnu můžete dostat pokutu i za jízdu na elektrokoloběžce, pokud nebudete mít přilbu či nenaplníte věkové omezení pro užívání tohoto dopravního prostředku, které zde platí. A to ještě není vše. V Itálii je řada pláží, na které se musíte registrovat, a to s dostatečným předstihem. V Itálii a Francii je nutné si také pronajmout lehátko a slunečník u soukromých správců. Pokud tak neučiníte, správce povolá policii a tak vás čeká tučná pokuta. Ano, dovolenou si můžete užít, to je pravda, ale přesto budete muset respektovat místní vyhlášky a nařízení. Tak si je nastudujte, aby vás dovolená nepřišla zbytečně draho.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Blíží se 16. hodina, za chvíli jsou tu zprávy a po nich hvězdné návraty. Je to úžasná dáma spojená s Českou televizí a v posledních desítkách let i s jedním konkrétním pořadem. Když prozradím, že je to kalendárium, tak už jistě víte, že je to Saskia Burešová. No a vaše průvodkyně pohodovým odpolednem z Liberce Jana Petrová se na vás bude těšit dnes ještě jednou od 17. hodiny v písničkách na přání.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo skoro 10 000 lidí. Stavební práce i dnes uzavřou okružní křižovatku Sněhulák v Liberci. Barokní zahrada u zámku Zákupy se chystá na rozsáhlou opravu a pondělí přinese ochlazení s přeháňkami a čerstvým větrem. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. V České republice se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti loňskému rekordu, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné dívky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení. Na celém světě je 80 registrů dárců kostní dřeně a vzájemně spolupracují. Oba české registry na podzim plánují nábory ve firmách a také vysokých školách. I dnes v 18 hodin silničáři uzavřou okružní křižovatku zvanou Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Uzavírka je nutná kvůli opravě mostu nad křižovatkou, která patří k nejvytíženějším ve městě. Je napojením na nákupní centrum Globus a také průmyslovou zónu Sever. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oficiální uzavírka vždy od 6 hodin večer do 6 hodin ráno. Je ale možné, že bude kratší.
2: Se to bude odvíjet od toho, jak ty práce půjdou. Rozhodně nechceme tu zavírku mít delší, než je nezbytně nutný pro to provedení těch prací. To znamená, buď ji využijeme doplna a zahájíme už práce dalšího charakteru, nebo ji třeba doplna ani nevyužijeme.
0: Část zámeckého areálu v Zákupech čeká obnova. Barokní trasovitá zahrada je už několik let kvůli špatnému technickému stavu částečně uzavřená. Její oprava má v budoucnu vrátit této části zámeckého areálu původní podobu. Díky finanční podpoře Libereckého kraje začnou odborníci s přípravou dokumentace i stavebních prací. Pokračuje náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: V tuto chvíli bude probíhat archeologický průzkum k tomu, aby se zjistilo vlastně, jaký bude předmět toho projektování, protože nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav.
0: Zámecká terasovitá zahrada z konce 17. století je podle památkářů jedinečnou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách. Normandské pláže jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Místo vylodění spojeneckých vojsk v červnu roku 1944 zařadil dnes na seznam výbor organizace, který zasedá v jihokorejském Pusanu. Podle agentury AFP je zápis normandských pláží výsledkem asi 20letého úsilí.
1: Počasí.
0: V noci bude převládat zvětšená oblačnost, přechodně může být i zataženo a teploty zůstanou mezi 18 a 15 stupni Celsia. Zítra čekáme velkou oblačnost a už od rána občasný déšť nebo přehánky a odpoledne ochlazení. Naměříme od 19 do 22, na Českolipsku do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená část Nerudovy ulice, a to od železničního přejezdu až k odbočce do Luční ulice. Mohou tam vyjíždět jen rezidenti a složky záchranného integrovaného systému. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku. Takže mluvila i slovensky.
5: Velmi málo, ale občas ano.
4: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
5: Asi.
4: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
6: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
4: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
6: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
4: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
6: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: Co si mohla myslet?
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
7: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se tam používá jiná.
7: Prosím?
3: Buď frank nebo obojí.
7: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to
3: bude špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale...
7: Zkusíme to obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
7: My jsme se... Asi...
3: No ano, ano, tak.
7: Jak
3: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
8: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný.
6: To by nás,
5: já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte to zvláštní grafický
6: řekni to,
4: tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
4: Tak,
7: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, mě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha

0: a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
1: Sargel et alim o šas inen sebuf itkin tsot, juslit otorps ituch adžib i džakšan i návstok tsot.
2: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
1: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
3: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
0: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, by někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji: omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho ne...

viděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník, a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bydetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, leva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněna těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí, jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek, Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, já jsem to měla, jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do literatury.
2: Jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, nepromiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pozor, pánové, ano, zbyste jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní, a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktor, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říkal, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo?
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posívá se hrozně.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Useknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proč se tam nosí prsten?
8: Tak proto
2: se nosí prsten.
9: Pro mě teda
8: má... Kromě hudební.
2: Pozor, jo. Ale to je zavádějící. To myslíme jako... Pozor, jo.
7: A co kytaristé ti potřebují taky? Ty kytaristé, teď to říkáš. No.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

pri potoku šijú raky, ráno traky, večer fraky. Mana, mana.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a říká si,
3: to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Tak Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Liberecký kraj odkoupí elektřinu z jindřichovických větrných elektráren. Město Turnov letos podruhé rozděluje peníze na podporu cestovního ruchu. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák a zítra čekáme velkou oblačnost, přeháňky a taky ochlazení. Naměříme do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Klidný nedělní podvečer přeje Hana Foglová. Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem. S nabídkou na odkup 1,2 MW hodiny se na kraj obrátila obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakce podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj schválila.
2: To samozřejmě zkusíme spotřebovat v těch našich nejbližších zařízeních, protože v Jindřichovicích máme hned několik objektů domovů pro seniory. Vzhledem ke vzdálenosti od těch objektů bychom si zkusili vybudovat nějakou interní síť, tak abychom neplatili nesmyslné distribuční poplatky, tak aby se ta energie dala dodávat jenom za tu cenu té silové energie.
0: V Turnově můžou zájemci požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 tisíc korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna.
3: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Jak policie uvedla na síti X, soudce okresního soudu ji v sobotu poslal do vazby. Policie nebude s ohledem na věk účastníků a rodinu k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Ujistila ale, že v souvislosti s událostí nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Milan Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů a bude převládat zvětšená oblačnost. Přechodně bude až zataženo. K ránu začne pršet a nový pracovní týden začne s velkou oblačností, s občasným deštěm nebo přeháňkami a s odpoledními teplotami, které se zastaví mezi 19 a 22, na Českolipsku 23 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Tanvaldu, v Železnobrodské ulici u autobusového nádraží se srazila dvě osobní auta. Místem nehody se dá s opatrností projet. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedmnáct hodin, čtyři minuty. Posloucháte Český rozhlas Liberec a je tu už druhé dnešní vydání písniček na přání. Takže pokud chcete, aby v našem vysílání zazněl ten váš oblíbený song, není nic jednoduššího, než zavolat k nám do studia na číslo 221 553 722 anebo napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A vy, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že vaše přání plníme, protože jsme takové kouzelné sluchátko. Takže Jana Petrová vám přeje hezký poslech a pište a volejte.

0: Věra Špinarová, Valentino, původní text a hudba ABBA. Tak a na telefonní číslo 221 553 722 se nám dovolala naše posluchačka. Hezké odpoledne, prosím, můžete se představit a kde nás posloucháte?
1: Hezké odpoledne, tady Barbora z Kuřivo, Tralsko. Tak, chtěla bych poslat písničku pro babičku Marušku do Friedlandu, pak ještě pro pravidelnou posluchačku Jarušku do Friedlandu a všem posluchačům.
0: Nejste jedna rodina?
1: Ne, nejsme. My právě nevíme, která to je ta Jaruška.
0: Jo, takhle. Takže, a teď ještě řekněte, co jste vybrala pro všechny jmenované?
1: Holky, vzpomínky zůstanou.
0: Vzpomínky zůstanou
1: od
0: posluchačky z Ralska a my děkujeme za zavolání a pokud chcete, abychom zahráli i tu vaši písničku, no tak nám zavolejte, zopakujeme telefonní číslo 221 553 722 a nebo pokud se vám nechce volat a nechcete s námi mluvit v živém vysílání, tak prostě napište zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Takže písnička od holek, vzpomínky zůstanou, míří pro všechny jmenované. Mějte se moc hezky a díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Kapela Holky, vzpomínky zůstanou. A máme dalšího posluchače na telefonní lince. Já vás zdravím, pane Petře.
1: Dobrý den, Petr Alena ze Stelčevce, zdraví do Liberce.
0: Děkujeme, ano. Ze středočeského kraje z Kladenska.
1: Ano. A dneska si dáme Chovanky, hezkou písničku od nich, Whisky to je moje gusto, a bude to Jarušce do Friedlandu, Božence Šárce do Liberce, Marušce do Děčína, Silvě do Prahy, a pak teda zdravíme ještě tu Jarču do Rychnova, no a všem, co si dáváme hrát, a příjemný poslech přejeme.
0: My moc krát děkujeme, já teď koukám tady na počítač. Když paní Jarča z Friedlandu ještě chvíli vydrží, tak jí ten telefon vezmu. Teď jsem byla zaneprázdněná. Takže paní Jaruško, jestli nás posloucháte, tak ještě vydržte, nebo zavolejte za chvíli. Jenom vy jste říkal píseň od Schovanek. Si vás dovolím malinko poopravit, protože jestli pak víte, kde tahle písnička zazněla vůbec poprvé.
1: No, Schovanky už jsou řadu let, takže to je mezi jejíma prvopočátkama, tak 40 let té písnice už bude asi, že jo?
0: To už jí bude víc než 40 let. Poprvé tuhle písničku, je to filmová písnička z Limonádového Joea, kde jí zpívá arizonská pěnice v podání Květy Fialové, a tehdy jí za Květu Fialovou naspívala Iveta Simonová. Takže pokud znáte ten film Limonádový Joe, tak až budou dávat, tak se podívejte, protože ona zpívá za barovým pultem Whisky to je moje gusto, bez whisky mám v srdci pusto. A potom to převzali Schovanky. Takže jenom taková malá vsuvka, nicméně na té písničce to nic neubírá, a vy jste říkal, že to rozjedeme, rozpálíme, tak jdeme na to. Petr a Alena ze Stehelčev se vám všem posílají Whisky, to je moje gusto. Děkujeme za zavolání a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky děkujeme a naslyšenou.

0: Whisky, to je moje gusto a schovanky. No a na telefonní číslo 221 553 722 se dovolala Jarča z Frýdlantu. Hezké odpoledne dnes ještě jednou.
1: Ano, děkuji i vám. Hezké odpoledne, Jano. A chci říct, Jano, paní právě Podrovském, jak volala první před Petrem a Álou.
0: A jak jsem jí podezřívala, že je vaše příbuzná?
1: No, víte, já jsem Jarča Tumová, pocházím od Vrnichu, moje mamka se jmenovala Helga Tumová. Takže bych jí to chtěla poslat takhle přes vás, přes éter, aby to, jestli bude vědět nebo ne, to nevím, ale já mám taky příbuzný ještě z rodiny Tumových ještě na Turnovsku a tak. Takže možná, že jsme příbuzní, nevím.
0: No a pokud byste byli, tak je skvělé, že Český rozhlas Liberec přispěl k tomu, že se vzdálení příbuzní nacházejí. Takže paní Jarčo, co posíláte své možné příbuzné do Stráže pod Ralskem?
1: No, tak písničku od Ivety Bartošové a Petra Srpeše Knoflíky lásky. A chci vám, Jano, poděkovat i paní ze Stráže pod Ralskem a Petrovi a Ale taky děkuju. Takže posílám to všem.
0: No, tak to je skvělé. Ano.
1: A ještě bych chtěla podotknout, že mamky sourozence byl Karel, Milan, potom tam byl Zdenek, Vítězslav a Joska.
0: A v kterém jste koleni teďka?
1: To byly Cimrmanovi a Brnichovi. Dvě koleni.
0: Dobře.
1: To byly mamky sourozence.
0: Dobře.
1: To jsem jmenovala.
0: Takže, paní Jarčo, Knoflíky lásky, Iveta Bartošová a Petr Sepeši, díky za zavolání a přeju krásný nedělní podvečer a těšíme se na slyšenou.
1: Děkuju. Na slyšenou.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Trochu jsem se zasněla, stánky, ideální písnička, pokud jedete někam pod stan, pokud jedete pod širák, je to i moje mládí, takže jsem tady hledala a mezi tím mi zavolal pan Zdeněk. Já se strašně omlouvám, protože úplně jsem nepochytila odkud, ale když specifikoval, že je to místo, ze kterého vidí na Ještěd, tak určitě se pan Zdeněk v tomto popisu najde. A chtěl zahrát od Aby písničku, která se jmenuje I Have a Dream, mám sen. A je pro Dominiku, která zcela nedávno porodila pěkného kluka. A pan Zdeněk přeje všechno nejlepší, ať jsou oba zdraví a ať chlapeček dělá jenom radost. Takže Abba, I Have a Dream od pana Zdeňka.

0: na čase být.
1: Tak a našeho dalšího telefonujícího posluchače Jirky do Suchovršice na Trutnovsku se ptám, pijete dobrý kafe?
2: No to víte, že mám. V Trutnově je perfektní kafírnička, kde si praží svoji vlastní kávu a mají tam luxusní, takže když si beru kávu, tak jedině od nich, protože tam nikdy nekupuju zajíce v pytli.
1: Já se vás zeptám, co jste vybral a komu to posíláte?
2: Ano, a paní Jeníško, samozřejmě vás také zdravím do Liberce a já bych vás hrozně moc rád poprosil Coldplay, Chainsmokers a písničku Something Just Like This a já písničku věnuju přátelům, se kterými se chystáme už vlastně teďka v sobotu 1. srpna do Ratibořic, protože opět po roce bude v zámeckém areálu sraz veteránů, nemyslím těch dvounohejch samozřejmě, ale těch čtyřnohejch a moc se na to těšíme, je to krásná
1: každoroční
2: akce.
1: Čtyřkolový.
2: Čtyřkolový. No. Tak, no vidíte. A to včera ještě nemám ani jedno pivo, no. No a je to
1: máte
2: znát.
1: V sobě to kafe. Možná taky udělalo svoje.
2: Jo, přesně tak.
1: Pokud bylo přesně s rumem.
2: Ne, to já ne. V tohleto vedru bych si dal, tak jsem úplně káho, kterou slyšíme vůbec.
1: Jirko, moc děkuju za zavolání. Písnička Something Just Like This je pro vás,
2: já
1: vaše kamarád.
2: Já slyšel, paní Janičko. Děkuju moc a se daří. Krásný
1: děkuju a vám taky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, Svět má ty chvíle rád a my máme rádi vás, naše posluchače. A zvlášť pokud se dovoláte na číslo 221 553 722, tak jak to udělala naše pravidelná posluchačka paní Eva Sturnova. Hezký podvečer vám přeju.
1: Já vám taky přeju pěkný podvečer. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec i vás tam do rádia.
0: Děkujeme.
1: Písnička bude pro všechny, co si necháváme zahrát. Já už je ani jmenovat nebudu, oni vědí, kdo to je. My jsme taková velká rozhlasová rodina. No potom přeju všem lidem, kteří grillují, tak jim přeju pěknou grilovačku a těm, co pojedou na dovolenou, tak jim přeju pěknou dovolenou. Vám přeji pěkné vysílání. Děkuji.
0: My moc krát děkujeme, tak to byla paní Eva Sturnova, ale my jsme ještě neřekli, co zahrajeme.
1: No, budou to kamélie jako Robinson.
0: No a to je krásné před tou dovolenou, protože pokud pojedete někam k moři, na ostrov, tak se můžete cítit jako Robinson. Paní Evo, děkujeme a naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

Víte o tom, že 26. července 1997 se vrátila na první místo britské singlové hitparády dojemná vzpomínková píseň věnovaná zesnulému rapperovi jménem Notorious B.I.G. a ta písnička se jmenuje I'll Be Missing You. To se neptám vás, drazí posluchači, ale píše to na naši e-mailovou adresu Igor z Liberce. A má i přání, prosím, zahrajte tuhle písničku. Takže tady je Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You a první místo britské singlové hitparády z roku 1997.

Of Daddy, Faith Evans, I'll be missing you. Je 17 hodin 53 minuty a to znamená, že 18. hodina se zprávami Hany Hauptvoglové se blíží mílovými kroky. Ale písničky na přání ještě nekončí, máme tady připravené ještě dvě. Voda, čo ma drží nad vodou od kapely Elán a potom Help, přespívaná věc od Beatles od dámské kapely Bananarama. Takže Jana Petrová se od mikrofonu loučí, posloucháte stále Český rozhlas Liberec a po té 18. hodině jsou připravené zálety Aleny Zárybnické. A pokud vám říká něco jméno Richard Konkolsky, tak určitě víte, že to je světoznámý, a nejen světoznámý, ale český mořeplavec. A pokud ne, tak určitě se zaposlouchejte do jeho vyprávění, do jeho příběhů. Takže Voda, čo ma drží nad vodou, Bananarama a Jana Petrová přeje krásné nedělní pozdní odpoledne a krásný nedělní večer a samozřejmě vykročte hezky v pondělí tou správnou nohou, ať už na dovolenou, anebo do práce.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Podvodníci se jménem České televize a rozhlasu snaží z lidí vylákat citlivé osobní údaje. Krajská nemocnice spustila ostrý provoz nového energocentra. Z Dilemnice do Martinic v Krkonoších vede nová cyklostezka a pondělí přinese ochlazení s přeháňkami a také čerstvý vítr. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Foglová. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varováním můžou být také gramatické chyby v textu nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Lidé, kteří na takovou zprávu zareagovali tak, že bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, by měli kontaktovat svou banku a také policii. Areál Liberecké nemocnice už je napojený na nové energocentrum. Kvůli výstavbě centra urgentní medicíny muselo zdravotnické zařízení nechat původní kotelnu zbourat. V nové je přes kilometr potrubí, na kterém je závislý celý chod nemocnice, jak vysvětluje zástupce stavby vedoucího Ondřej Jandejsek.
3: Zásobuje nemocnici teplou vodou, tak párou, to potřebuje zejména stravovací pavilon. Je to spojené s potrubím Liberecké teplárny, takže v případě nouze si nemocnice může pomoci, ale i naopak, tento provoz je schopný zásobovat část města horkou vodou.
2: Na Semilsku už je průjezdná nová cyklostezka z Dilemnice do Martinic v Krkonoších, informovala o tom dilemnická radnice. Úsek měří přes kilometr a půl a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Pěší a cyklisté dosud jinou možnost než využití silnice neměli.
4: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V Hormuzském průlivu podle iránské agentury ta s ním explodoval ropný tanker po tom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu dosud nelze ověřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy americkými a Íránem tam proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy.
1: Počasí.
2: V noci u nás bude převládat zvětšená oblačnost, přechodně může být i zataženo a teploty zůstanou mezi 18 a 15 stupni. Zítra čekáme velkou oblačnost a už od rána občasný déšť nebo přehánky a také ochlazení. Odpoledne naměříme od 19 do 22, na Česko-Lipsku do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Se zdržením teď počítejte na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce ve směru od Chrastavy. Před zúžením se tvoří kolona a podle našeho dopravního zpravodaje se tam můžete zdržet až 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahradnická. Jeho jméno je synonymem pro mořeplavbu. Jeho příběhy oslovují generace. Svou stavařskou kariéru začínal jako zedník. Jachtu Niké si postavil v roce 1968 ve sklepě svého panelákového bytu. Stala se druhým nejmenším plavidlem, které obeplulo svět. Richard Konkolsky. Jeho cesta začala plavbou na dřevěném prasečím korýtku na odtokové strouze rybníka v polských Kovalech, kde žil jeho praděda. Svůj první závod přes Atlantik absolvoval v roce 1972 a potom pokračoval v okružní plavbě kolem světa. Obeplul ho třikrát a získal řadu mezinárodních ocenění. Dobrodružství s Richardem Konkolským tentokrát na vlnách rozhlasových záletů začíná. Jsem ráda, že nás poslouchá.
1: Zálety Aleny Zahradnické.

0: Narodil se v Bohumíně, hodně sportoval. Jako absolvent stavební průmyslovky se živil od roku 1963 do roku 1972 jako stavař. Ve 24 letech se poprvé podíval na moře a o 3 roky později se vydal na svůj první námořní závod, ve kterém doplul jako vítěz. Svět obeplul sám jako první obyvatel suchozemského státu na jachtě dlouhé přes 7,5 metru a vytvořil řadu světových rekordů. Teď se slyšíme na vlnách rozhlasových. Tak jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání putovat na rozhlasových vlnách. Dobrý den, Richarde.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím vás i samozřejmě všechny posluchače. A možná hned na počátku trochu upravím. Vy teda jste si udělali domácí úkol, až budu potřebovat napsat životopis, tak se na vás obrátím. Trochu závadí, že jsem postavil Nike v paneláku, poněvadž to bych asi ten panelák musel zbourat, ono se to dostalo ven do světa a každý si myslí, že jsem to fakt stavil. Tam jsem začal a dělal jsem tam malé části, ale samozřejmě tam bych tu loď nepostavil, poněvadž bych ji nedostal ven, tak nakonec jsem ji skládal v Lachemi v Bohumíně, kde jsem dělal investiční výstavbu.
0: Takže jste v panelákovém sklepě nebo bytě stavil jednotlivé díly, které jste podle předem definovaného plánu, který jste si nakreslil, poskládal pak dohromady.
1: Přesně tak.
0: Já v ruce držím knihu, kterou jste mi dal při našem osobním setkání na Horečkách. Jmenuje se Sám na Nike kolem světa. Moc za to děkuju. Když odlistuju na konec knihy, čtu: Mirko, jsem v přístavu. Samota skončila. Musíš přijet a užít si to tady se mnou. Odpověď vaší ženy: to víš, že přiletím, ale čeká tě ještě dojezd do Polska. Poláci chystají velké uvítání. A vy odpovídáte: popluješ se mnou na palubě Nike, kruh osamělé plavby kolem světa jsem uzavřel. Teď mohu plout i s posádkou. A vaše žena vám odpovídá: milý Ríšo, moc tě objímám a gratuluji, že jsi to dokázal. A se mnou všichni Čechoslováci, kteří ti 3 roky drželi palce. Popište mi prosím, Richarde, ten pocit, když jste poprvé slyšel svoji ženu.
1: Poprvé jsem svoji ženu slyšel, když jsem stavil v akci Z záchodky přívoze v rámci výuky stavařů. Já jsem o něco starší, protože tam chodila na brigady a vlastně já jsem se oženil v 19 letech. Velmi brzo, daleko jsem dotáhnul k vodě, k jachtingu, k lyžování a podobně. Samozřejmě bez jejich podpory bych ani tu plavbu jako neudělal, jo, protože nám se narodil kluk v roce 70 a v 72. jsem odjel na plavbu kolem světa. To, co citujete, tak to je vlastně komiks, to je trošku jako zpracované, aby to bylo jednoduché pro děti, je tam hodně, vlastně to je, všechno jsou obrázky. Ve skutečnosti to bylo trošku jinak, jo, my jsme drželi samozřejmě tehdy kontakt hlavně písemně, jo. Buď telegramem nebo písemně a dopisy, jo. Všechno dopisy, měl jsem lodní poštu, a takže jsem poslal tam a zpátky. No a ten závěr, tak to, já jsem sice byl v roce 74 na 3 měsíce doma, poněvadž Mirka měla přiletět za mnou s Ryšou, ale nakonec jim vzali pasy, takže nemohli, takže já jsem stáhnul letenky a přijel jsem na Vánoce domů. No a pak jsem samozřejmě zase pokračoval, takže když jsem byl na závod, tak ten, vlastně ten závod trval 60 dnů. Já jsem hodně psal, tak Mirka zařídila vydání první knížky, dostala tenkrát 20 tisíc korun honorář, takže to bylo na letenku, to stalo 19,5 tisíce, takže přiletěla za mnou do Spojených států na 3 týdny. No a tam jsme vlastně projednali celou tu další plavbu kolem světa. No a pak jsem ji viděl až za rok a půl a zase při závěru té plavby. A takže ona přiletěla za mnou do Anglie, do Plymouth, kde jsem vlastně uzavřel ten kruh osamělé plavby kolem světa. No a společně jsme potom pluli do Polska.
0: Richard Konkolský.

0: Bude-li sčítat, na mořích a oceánech strávil celkem 5 let. Porazil vzdálenost, která odpovídá desetinásobnému obvodu zeměkoule. Richard Konkolský, můj dnešní host v Záletech. Je to málo nebo moc strávit 5 let na moři?
1: Já si myslím, že to není tak ani moc, je to tak přiměřeně, co asi manželka může snést. A já jsem byl kamaráda, s kterým jsem plul na polských lodích na počátku, a když jsem byl v Americe, tak připlul za mnou a ten neviděl svou ženu 7 let. Takže tenkrát vlastně moje žena původně říkala, že těch 5 let budu muset nadsluhovat. No ale jak Jurek přijel k nám do Newportu, jak se to dověděla, tak řekla, ne, ty jsi babra, já ti to odpouštím, jo, takže no, pojďte se obeplout svět, aby člověk něco z té plavby na plachetnici, abyste člověk z té plavby něco měl, aby zažil, tak to chce fakt 5 let, jo, to je takové minimum, které bych řekl přijatelné a rozumné. Já jsem tu plavbu udělal za 3 roky, no ale to bylo většině ve zhonu. Samozřejmě udělal jsem další 2 plavby kolem světa, ale to byl závod, mezinárodní závod, ten závod trval 10 měsíců, tak to už tam nešlo o poznání světa nebo lidí a nebo přírody, tam šlo vyloženě o sportovní výkon. Ale 5 let, já bych jako, to bych bral.
0: Vy jste vlastně všechny své cesty dokumentoval, jenom mi řekněte, ten čas na to obeplutí asi se nezměnil za posledních 30-50 let. Prostě vítr fouká pořád stejně, možná ty jachty dokáží díky sofistikovanějším plachtám, lze-li to vůbec dosahovat možná někdy větších rychlostí, ale nepředpokládám, že by v tom byl velký rozdíl. Opravte mě, pokud ano.
1: No, rozdíl je dost veliký, protože ta technika jde kupředu, jo, velmi rychle. A samozřejmě, pokud bychom měli takovou tou klasickou plachetnici, tak tam to je víceméně stejné. Ty proudy jsou stejné, ta pásma větru jsou stejná. No, ale v dnešní době vlastně díky kosmickému výzkumu už máme carbon fiber a prostě ty plachetnice, pokud řekněme, plují kolem světa v závodě, tak samozřejmě jsou daleko mohutnější, mají, já nevím, až 25 metrů délky, jsou to vícetrupé lodě, mají hydrovznašedlo, takže se vznášejí. No a ta rekordní plavba kolem světa, obeplout svět, je kolem 50 dnů, jo, to je šílené, jo. To je jako, no ale to samozřejmě už na to musí být i technika, vybavení, ta plachetnice vlastně je nad vodou, to se drží prostě na vznášedlech, jo, to je jako, to už je jiné, no ale samozřejmě to se běžně nepoužívá pro takový ten zvaný cruising, kde vlastně parta nebo manželé nebo nějaký jedinec chce obeplout svět a přitom ho poznat.
0: Já jsem vždycky říkala, že když jsem létala na větroní, žila v souladu s přírodou ve vzduchu, jinak to ani nebývá, takže mi to umožnilo ten pohled trošku možná nestranný anebo z vrchu. Moře, oceán, je to totéž? Když jste zkrátka na moři nebo na oceánu, dává vám to nadhled pro normální život?
1: No, zajistě jo, já jsem zažil takový nezapomenutelný okamžik. Bylo to v závěru té mé první solo plavby kolem světa. Byl jsem, se stmívalo, bylo absolutní bezvětří. Teď se setmilo, obloha byla bez jediného mráčku a vlastně tím, že ta voda byla neobyčejně hladká, jak se říká, jak talínský rybník, tak vlastně celá ta obloha se odražela v té hladině. Takže já jsem, ta loď se ani nepohla, protože jsou mrtvé vlny a ta loď se otřásají, když není vítr, ale tehdy bylo absolutně prostě ticho a to prostě, jako kdybych tu loď, tu Nikes zapichnul do té mořské hladiny. Takže vlastně měl jsem oblohu nad sebou, samé hvězdy, byl jsem v oblasti, kde jsem viděl, už jsem viděl jižní k severku, a velký vůz, ale současně jsem viděl ještě jižní kříž, což bylo fascinující. A vlastně celou tu oblohu jsem viděl pod sebou. Tak když jsem seděl na palubě, tak se mi zdálo, jako kdybych se vznášel ve vesmíru. Jo. Pak vyšel měsíc No, měsíc roku, jak se dostal nad obzor, tak se objevil první mráček, s mráčkem se objevil vánek, ten štěřil tu mořskou hladinu, ty hvězdy se pode mnou ztratily, no a byl jsem zase na zemi.
0: A to je příjemný pád na zem. V záletech dnes se mluvím s Richardem Konkolským.

0: Planety Aleny Zárybnické.
1: O tom, co dokáže počasí, bychom mohli my dva hodně vyprávět. Já teoreticky a Richard Konkolský hodně prakticky. Když se řekne počasí, jakou situaci, jaký moment si, Richarde, vybavíte?
2: No, počasí, takže já musím prvně říct jednu věc, že čím více praxe na moře jsem měl, tím větší respekt mám k přírodě, k tomu moři. Samozřejmě k počasí, protože u toho námořního jachtingu nebo i u normálního jachtingu počasí je součást té činnosti, poněvadž vlastně musíte rozumět, jak vznikají větry, jak to vane, jak se to mění, a speciálně při těch námořních plavbách prostě všechno možné. Já jsem to studoval samozřejmě z knížek, tenkrát nebyly sice knížky, které se věnovaly jachtingu nebo moři, no ale byly knihy, které se věnovaly letecké. A to je vlastně stejně, to jenom se prostě aplikuje, samozřejmě také jsem dělal zkoušky v Polsku, takže jsem prošel celou takovou výchovou vlastně. A tež pro mě byly důležité předpovědi počasí. Tenkrát vlastně nebyly satelity. Třeba já jsem v Polsku, jak jsem jezdil na těch prvních plavbách v těch 60. 70. letech, tak jsem odebíral informace z Prahy, Radio Praha, které hlásilo vždycky jednou denně body, zeměpisné souřadnice různých bodů. A když jsem je pospojoval, tak jsem dostal izobary, dostal jsem fronty a prostě takové ty věci.
1: Ano, výška, tlak, teplota, rosný bod,
2: no,
1: a souřadnice vlastně polohy izobar a středu tlakových útvarů, pravidelná zpráva vysílaná v Českém rozhlase v 8:30 ráno, nebo v Československém rozhlase. Já to dělal taky kvůli létání. Dělali jsme úplně stejnou věc. Měl jsem takový rastr, který už předurčoval vlastně, takže se mi spojovalo snadno, nemalovala se do čistého papíru. Měl jste ho taky?
2: Já jsem si, jako stavař jsem si narysoval mapu Evropy a vlastně všechny ty souřadnice na tom. No a takže jsem to, prostě udělal jsem si kopie té mapky, měl jsem je, takže tam jsem to jako doplňoval přímo na tu mapku. No a hoši Poláci mi měli za genia, no.
1: Jasně,
2: to jsem si splnul tenkrát.
1: Řekněte mi, Richarde, kdy vás počasí nejvíc vypeklo? Kdy vám způsobilo největší starost? Byla to nějaká bouře?
2: Měl jsem problém. Já jsem samozřejmě si musel vydělat na během té plavby. A v Jižní Africe v Durbanu jsem musel dostavět dům, takže jsem se trochu zpozdil, poněvadž pro tu plavbu těmi nebezpečnými místy, jako Miss Horn nebo Miss Dobré naděje a podobně, je vždy prostě ta nejvhodnější nějaká roční doba. Jo? A já jsem se trochu zpozdil, no a teď jsem schválně jsem neříkal Mirce, prostě, že kdy pojedu nebo tak nějak. No a byl hurikán, ten hurikán přešel a okamžitě za tím hurikánem jsem vyrazil. Ono sice to moře bylo rozbouřené, ale jsem říkal, ono se bude postupně uklidňovat a mezi tím urazím těch 1000 námořních mil, obepluju mi z Dobré naděje a potom z Kapského města zavolám Mirce, že to mám za sebou, aby se nestrachoval. Ovšem, prostě já

0: Tenka samozřejmě nebyly ty předpovědi, nebyly prostě ty informace, nebyly satelity. Já jsem vyplul, no a čapnul mě sekundární hurikán. Mm-hmm. Takže jsem udělal prostě a na tom ještě nejhorším místě, protože jsem byl na okraji kontinentálního šelfu, to znamená v místě, kde ta pobřížní voda pomalinku klesá a pak obyčejně prudce padá do hloubky. A tam, když se prostě ženou vlny, jo, tak se naražejí na to dno, no a zalamují se. No a to, já jsem se zrovna nacházel v tom místě, takže jsem udělal 3 kotrmelce, byl jsem dokonce vyhozen do moře úderem v jedné vlny, musel jsem plavat, abych se dostal zpátky. No a prostě dostal jsem se po, já nevím, 2 dnech vybírání vody kbelíkem, abych se udržel na hladině, pač taniky má sice kýl těžký, který tu přebrancenou loď postaví zpět do svislé polohy, ale samozřejmě, když se dostane voda dovnitř, tak ta váha to taniky by šla ke dnu. Takže první moment záchrany je dostat vodu ven z lodě. No a dostal jsem se zpátky do Durbanu. Po 14 dnech jsem to zalatal, jak se to dalo, s pomocí přátel, no a vyrazil jsem znovu.
1: Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.

0: Díky mému dnešnímu hostovi v Záletech, mořeplavci Richardu Konkolskému, na mnoha místech světa poprvé viděli československou vlajku. Máte, Richarde, ty země spočítané?
1: No, zhruba přes 40 zemí.
0: 40 zemí, kde viděli naši červenou, modrou a bílou. Setkal jste se bez pochyby s mnoha lidmi, s různými národnostmi, rasami, ale i s nejrůznějšími živočichy. Tak kdybyste mi teď měl říct, jaké setkání na vás zanechalo největší dojem, co vás prostě překvapilo, jaké zvířátko cestou jste někde viděl a bylo to třeba pro vás poprvé, nebo si ho z nějakého důvodu, třeba ať už vám ohrožovalo život, nebo naopak s vámi chtělo plout kolem světa, bylo nějaké takové?
1: No, tak samozřejmě ty první zážitky, to byly na Atlantiku během toho prvního závodu v 72. roce, kde prostě jsem potkal velryby, nebo byl jsem obklopen svíňuchami, jo, kulohlavci odfukovali kolem mě, doslova jsem se mohl šáhnout prostě na jejich hlavy, jo. Delfíni, to byla nádhera. Samozřejmě s tou postupující plavbou těch zážitků bylo stále více. Třeba jsem na Pacifiku zažil stado delfinů, asi přes 200 kusů, kdy všichni najednou začali skákat do vzduchu a prostě plácat sebou o hladinu, to je prostě úžasný pohled. Samozřejmě navštívil jsem Galapágy, tam jsem navštívil tehdy téměř všechny ostrovy, takže tam jsem se věnoval všemožné zvířeně, tam je dokonce jeden pořadný lachtaní samec honil, takže jsem upaloval před ním, abych prostě měl strach o svůj harem. No, těch zažitků bylo opravdu hodně, ale zase na druhé straně jsem třeba na Tonze lovil velryby s domorodci, protože pro ně to mělo ohromný existenční význam. Samozřejmě tež lovili pomocí harpun, žádné rozbušky nebo prostě vybušniny a podobně. Takže jo, anebo v Austrálii, pokud jsem podal velké koralové bariéry, tak tam jsem se celou tu dobu živil lovem. Buď jsem teda, měl jsem pušku tenkrát, tak jsem buď nějakého sele, ale někdy divočáka, nebo divokou krocana, divoké kůzle, nebo divokou kozu, samozřejmě ryby a žraloky a tak různě. To bylo hodně, no, těch zážitků. I se žralokem, jednou jsem chtěl mít velký žraločí zub, který bych si zavěsil na řetízek pod krk. Já jsem sice měl takový zub svého času, ale ten byl malinký. Já jsem potěl ohromný, veliký. Jo. No a malém jsem na to doplatil, protože jsem v australském přístavu, tak na teda přístavu, to byla taková zátoka, zakotvil, hodil jsem návnadu, chtěl jsem velkého bílého žraloka, byla návnada na 5mm nerezovém lanku, ten háček byl ohromný, asi 25 cm velký, dal jsem na to návnadu a než jsem to jako usadil, tak fakt to žralok chytnul, jo, a já jsem se jenom, nestačil jsem se otočit a ta loď se rozjela. Rozjela se směrem k
0: žraloku.
1: Jo, a já říkám, co se děje? Samozřejmě ta Nike minula, jela dopředu k té kotvě, minula tu kotvu, tím pádem to kotevní lano začalo čouhat jako dozadu. A při té rychlosti ta Nike jako zabrzdila, na to lano to zabrzdilo, tím pádem ta příce dostala pod vodou. Jo, ta vlna, prostě ta voda v klidném přístavu se vybalila na palubu. No, dole ta Nike nemohla pokračovat, protože ta kotva ji držela, ale ten odpor toho trupu, tak ta loď se naklonila, ale současně jsem viděl vedle té Nike ten žraločí hřbet. No, naštěstí prasklo to nerezové lanko, zařinčelo jak bič ve vzduchu, prasklo do lanovy, no a já jsem akorát se držel toho lanovy a byl jsem rád, že to lanko prasklo a ten žralok odešel. Vedle kotvili rybaři, kteří zrovna měli oběd, takže byli skloněni nad svým jídlem, No a jak slyšeli ten praskot toho lanka, tak zvedli hlavu, ale to už bylo po všem, to byla otázka sekund, jo, a říkají, co blbneš, jo, no, té doby jsem samozřejmě už si odpustil toho velkého žraloka, ten velký zub.
0: Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.

0: zval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
2: V Záletech dnes mluvím s Richardem Konkolským. Před sebou mám knížku Sám na Niké kolem světa a odlistovala jsem na kapitolu, která se jmenuje Dům pro filmovou hvězdu. Vybavujete si ten příběh, Richardem?
3: Jo, perfektně, tu a motu.
2: Ano, buďte vítán, píše se to, zveme tě na večeři, zasloužíš si pochvalu za svůj výkon, říká vám dáma, která se představuje jako mama, má i svého papa, ano, rozumím, a ten vám dokonce, čtuli správně, nabízí za ženu svou nejkrásnější dceru.
3: To bylo nejednou, dokonce na Madagaskaru mi někdejší královna, protože tam, jak jsem v době, kdy jsem přijel, tak to už byla Malgaši republika, tak, ale ta původní královna tam zůstala ve Fort Dauphin. No a tam mi dokonce nabízela dvě dcery najednou a vůbec jim nevadilo, že jsem ženatý.
2: Když mluvím o filmových hvězdách, vy jste veškeré své aktivity na oceánech a mořích zaznamenávala. Řekněte mi, kolik času z té vaší plavby vlastně zabral prostor pro dokumentaci? Prostor pro to, abyste mohl i prostřednictvím fotografií filmu o svých cestách vyprávět?
3: No, já bych řekl, že to byly nejvyšší náklady a také nejvíce času. Jo. A pokud jsem někde přistál, tak samozřejmě jsem popadnul fotáky, kamery a podobně a vypadnul jsem a prostě lítal kolem a filmoval, setkával se s lidmi, zvídal a podobně. A to psaní mi zůstalo vlastně na plavbu nebo během plavby. Já jsem jako stavař samozřejmě byl zvyklý dělat stavební deníky a to mi nějak tak zůstalo v krvi, takže prostě já jsem měl jednak lodní deník, měl jsem svůj osobní deník zážitků, nahrával jsem své pocity na magneťák, prostě když jsem ulehnul trochu k odpočinku, tak jsem měl vedle sebe magneťák a mikrofon. Samozřejmě tež byl deník radiokomunikace a podobně. No a já jsem nafotil 10 000 fotografií. Tenkrát nebylo jak dnes, žádná digitální fotografie neexistovala, to nikdo neměl ani ponětí. A navíc každý nakladatel měl různý formát, jeden měl velký formát 120x120, jeden černobílý a menší formát a podobně. Filmoval jsem teda na 16 černobílý materiál, samozřejmě to nebyly kamery, že se dálkově ovládali. Jo. To já jsem musel natočit klíčkou pružinu a ta kamera, když byla plně natočena, tak jela jednu minutu. Takže jsem to musel postavit na stojan, natočit kameru, připravit se k činnosti, k tomu herectví, že zmačknout kameru a ta jela minutu. Naštěstí ta kamera vydávala takový zvuk, ona ťukala jako tik, tik, tik, tik, takže jste věděli, co sekundu, jo, tak jste věděli, je konec. Došla pružina, už to dále nefilmuje, tak jste se museli podívat, kde jste skončili v té akci, jo, v tom hraní, je, vrátit se zpátky, natočit kameru, pak se rozběhnout, abyste nestraceli ten cenný filmový materiál, doběhnout udychány na to místo, kde se skončili a tam okamžitě se změnit v herce a pokračovat. Takže ono to nebylo jednoduché a samozřejmě na moře ještě daleko horší. Tu kameru jsem musel zavěšovat na různé lanka, kardanové závěsy a podobně.

0: Moc ráda si teď na rozhlasových vlnách povídám o vlnách, které jsou na mořích, oceánech. Mým hostem je mořeplavec Richard Kunkolský. Celou dobu to v sobě ždím, Richarde, a chci se zeptat téměř k závěru našeho rozhovoru. Je nějaký moment, který byste si chtěl z plavby kolem světa zopakovat? Co byste si prostě dali ještě jednou, kdyby ta možnost byla?
1: No, těch momentů bylo hodně. Jednak snad ten největší moment, to byl závěr uvítání v Polsku, kde jsem doplul až do Polska s Mirkou, poněvadž Poláci jsou přece jenom národem moře a já jsem měl teda polské zkoušky a perfektně hovořím polsky, teda aspoň hovořil, a tam mě vítalo 10 000 lidí. No, to pobřeží ve Svinoustí, to bylo obloženo podél řeky Sviny z obou stran a to samé se zopakovalo další den v Bohumě. To dnes už ani nikdo nedokáže zorganizovat. To jsou momenty samozřejmě ocenění. Jo? Ocenění Senátu, ocenění našeho prezidenta, ocenění Českého Senátu, amerického. To jsou momenty, které klidně bych rád jako bral ještě jednou. Proč ne? To jako není oceněně jenom pro mě, jo, ale samozřejmě i pro Mirku, jo, která mě celý život podporovala.
0: Jasně.
1: No a pro nás jako Česko, jo, nebo...
0: Československo, potažmo Česko.
1: Československo, že?
0: Pokud byste chtěli Mirku vidět na vlastní oči, stačí nalistovat stránky mého dnešního hosta Richarda Kunkolského. A já se tu zrovna na té úvodní dívám na fotografii, kde vedle Mirky sedíte a nad vámi sedí váš syn Ríša. Tak kdybyste chtěli vidět svatou ženu, tak jo, můžu nabídnout stránky Richarda Kunkolského, na kterých je. Mimochodem najdete tam i nejbližší další přednášky, kdy dál můžete putovat dobrodružstvími, tak jak to děláme my dnes na vlnách Českého rozhlasu. Poslední otázku každý záletu klade, Richarde, vždycky umělá inteligence. A tady je otázka právě pro vás. Umělá inteligence se ptá, existuje, Richarde, nějaký okamžik z vašich plaveb, o kterém jste nikdy nemluvil ani nepsal, možná nějaká 13. komnata, ale v duchu o tom zážitku víte a je pevně uložen?
1: Ne, já jsem celou dobu já jsem chápal, že v tehdejší době to cestování nebylo tak zcela možné. A měl jsem hodně fandu a cítil jsem povinnost, že se musím podělit s ostatními o své zážitky. Takže já jsem poctivě psal ráno 1000 reportáží. Vlastně včera jsem dovezl z tiskárny další knížku, 26. Přitažlivá Polynezie, kde prostě píšu o všem možném, o svých zážitcích, pocitech a podobně. Jediné je prostě, co jako, o čem jako nehovořím, tak je to taková určitá 13. komnata, poněvadž je to otázka mého času, který jsem nebyl schopen věnovat svému synovi Ríšovi. Poněvadž prostě, to víte, jak je malé dítě a toto, tak těch lidí kolem mě bylo plno a prostě vždycky jsem říkal, no počkej. Jo, to je snad jediná 13. komnata, co mám. Jinak já mám vlastně, táhne mi 83. rok, dělal jsem vždycky to, co jsem považoval za správné, do ničeho jsem neskákal bez hlavě, na všechno jsem se poctivě připravoval. A i když se ne všechno podařilo, tak prostě nemám výčitky v tom, že se to něco nepodařilo, pač nevždy se podaří všechno. No. Takže já jsem spokojen se svým životem a samozřejmě veškeré úspěchy patří teda mé ženě, jo? A také Ríšovi, pač jsme rodina. Všichni jsme se vrátili zpátky, jak jsme mohli, jak jsme získali zpátky občanství, tak tady už jsme zase, ono to běží 10 let, no a já Ještě jsem neskončil, píšu dále, no.
0: No jasně, a my se těšíme, že vznikne nějaká další kniha, díky které budeme moci prožívat dobrodružství, jako teď ta poslední přitažlivá Polynésie. V té, kterou já mám teď u ruky, je napsáno, že kniha je věnována věčným klukům, kteří se nebojí podlehnout touhám. Vy jste se nebál a díky tomu jsme do vašich dobrodružství byli zataženi i my. A mnohým jste byl inspirací. Já moc krát děkuji za dnešní rozhovor na Rozhlasových vlnách, děkuji za poslední setkání naše společné na Horečkách, děkuji, že jste mě přijal tak trochu pod svá křídla, tak trochu pod svůj stěžeň a díky za ten dnešní rozhovor, budu si ho přehrávat v hlavě pořád dokola. Děkuji, Richarde.
1: Já také děkuji vám a děkuji samozřejmě posluchačům a fandům. Prostě to byl vždycky ten stroj, pohonný stroj. Když vidíte, že prostě lidé za vámi stojí a očekávají, takže vlastně i v těch nejhorších momentech a okamžitých vám to dodává sílu a jedete dál. Děkuji.
0: Já moc krát děkuji, krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Stavební práce uzavřely okružní křižovatku Sněhulák v Liberci. Policejní hlídky zaznamenaly během festivalu Benátska přes 100 přestupků. Zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem má obnovené fasády a zítra čekáme velkou oblačnost, přeháňky a také ochlazení. Naměříme maximálně 23 stupňů. Hezký nedělní večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. I dnes večer silničáři uzavřeli okružní křižovatku zvanou Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Důvodem jsou práce na opravě mostu nad křižovatkou, která patří k nejvytíženějším ve městě kvůli napojení na nákupní centrum Globus a průmyslovou zónu Sever. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta uzavírka oficiálně trvá do pondělních 6 hodin ráno. Je ale možné, že bude kratší.
4: Se to bude odvíjet od toho, jak ty práce půjdou. Rozhodně nechceme tu zavírku mít delší, než je nezbytně nutný pro to provedení těch prací. To znamená, buď ji využijeme doplna a zahájíme už práce dalšího charakteru, nebo ji třeba doplna ani nevyužijeme.
3: V noci na dnešek skončil v Liberci hudební festival Benátska. Policisté během něj provedli přes 400 kontrol motorových vozidel a jejich řidičů. Zaznamenali přes 100 přestupků v dopravě a ve veřejném pořádku. V jednom případě zahájili trestní řízení. Na webu policie o tom informovala jejich mluvčí. Fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem znovu zdobí renesanční a barokní sgrafita. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumají druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. I proto mají různé stěny různé barvy, popisuje Eliška Vránová z Městského informačního centra.
5: Je to tím, že už je toto novější sgrafito po té barokní přestavbě a tady Hanto je to starší, tedy po té renesanční po Hišperkárách, takže z toho důvodu oni vlastně zvolili i ten odstín.
3: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odsoudil včerejší útok na Pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Útok označil za zbabělý a odporný teroristický čin. Podle Andreje Babiše je důsledkem neřízené migrace, kterou dlouhodobě uplatňovala Evropská unie. Po útoku jedna žena zemřela a dalších 29 lidí je zraněných. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes oznámil, že útok v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Policie po útočníkovi, který vjel tam do davu, stále pátrá.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů a bude hlavně zvětšená oblačnost. Jen přechodně bude až zataženo. K ránu začne pršet a nový pracovní týden tak začne velkou oblačností s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpolední teploty se zítra zastaví mezi 19 a 22, na Českolipsku 23 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Velký pozor, teď dejte na silnici 1/38 mezi Doxy a Starými splavy. Hasiče tam zasahují u požáru osobního auta a je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A opatrně jeďte i na silnici 278 mezi Českým dubem a Starým dubem. Na vozovce je tam sražená srna. Český rozhlas Liberec přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějak nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě protože závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michálu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Milovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Milovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce.

0: tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
2: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
0: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
0: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
2: Já taky děkuji.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Male Chaim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Male Chaim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
1: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
0: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
1: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům. A s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbéra. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
0: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatelé?
1: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak, nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
0: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
1: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
0: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Male Chaim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
0: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. A jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný, kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyně Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krausové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoa zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: 10 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberk v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Počasí.
3: V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky. Žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme... My
3: a dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy,

0: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
1: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého. Tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech čtyř stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor životní, si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
2: Toskánsko.
1: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
2: A vám je tu teplo nebo zima?
1: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
2: Už jste si zvykl?
1: Ne.
2: Vaše oblíbené místo na zámku?
3: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
2: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
3: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
2: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
1: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
2: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
3: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
2: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
3: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je

0: tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
1: Jak ho máte ráda vy?
0: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy, se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
2: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
2: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
2: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svojí, v práci taky na svojí, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar popáté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar popáté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přeháňky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl. Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím, vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začali nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát. Dříve to

0: To bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství. Používají se spíš v restauracích a hotelech.
1: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
0: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
1: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
0: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
2: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, úplně strašně moc, rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jen jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různý, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže s ní tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně. Nešlo.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to je úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu. Ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovýrok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části Novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní Novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se synicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, Na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je další zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě jiná. Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tedy paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Tak... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na ten, na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: ještě,
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně. Ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl z nich vypromluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečma?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba Šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore, službám.
6: Pane Vrchní, to jste nespoň adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, je chování, co? Jenom jí pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný?
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je.
8: A tomu přece nezáleží, ne?
6: Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chceš jako doktor. No.
8: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
8: No tak, děti, teď
6: pozor.
8: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: A pijte to pomalu, děti.
8: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
3: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
3: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
9: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou sama sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
3: Třeba, je by zajímalo, z čeho budete živit?
9: No, třeba k tomu mají vystaráno. Z vlastinek tuzeru, co?
2: No, ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
9: Co?
4: No, jako zatím.
9: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
9: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
9: Jsem něco řekl, řekl jsem něco.
3: Ale vůbec nic.
9: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
9: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pa?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští,

0: tak pan Slovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
3: Tam v tom Karolínu?
2: Ne. My jsme byli na obědě v takové vinárně.
4: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
5: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
3: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
3: Ne. Oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
5: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
5: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vzpomínám, vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobílý.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít, mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku má nutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, dneska vyneš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já jsem ustál o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborně, nebo no, co sama?
5: Celý her, nechtěl bys to naskavit nechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza.
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady ti vyhlásili, je přátelst.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková potvora, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, je ta nosí brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z Frauci Moru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní z Pernštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonožským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonožských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Peče a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastranou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jí odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tamu mě netrestej, poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala, uleď. Ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně, tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Když to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba. Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam ta tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku, na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepídili po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi mi

0: duše hraj.
1: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvku, do komentářů a na linka@rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc, a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: Kdy se ví, co Bůh chystá?
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže si prázdní stanice dovolej přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovízt do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aho.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, a se, její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo. Protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali. Jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera-matka velký problém.
2: No. Možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval a plány byly velikářský. Já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal. Byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnu 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě.
1: Jo.
2: Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky,
1: náhodou.
2: Nebo někde na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť
1: v pohodě. No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku, Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak ožehavé téma.
1: A třeba ano, ozve, vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mě to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že? To akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité, to je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svého manžela, smrt svého manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh, budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy, především ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer.

0: osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, když jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
1: ano.
0: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
1: Ano.
0: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo
1: nevím. Ne, tak no, jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát veselé, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak jako mrňo už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál, kdo se vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
0: Ne, nebyl jsem v dětském domově, nebudu říkat, ale kdo mě...
1: Určitě, vzali mě, nemusíte.
0: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z, tím pádem vlastně nevlastní, že?
1: Mm-hmm.
0: Tohle to, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohle to a...
1: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
0: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, tohle, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
1: Aha.
0: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nikola. Jo.
1: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
0: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to říct, tomu musím smást tohleto. Prostě lež na lež tohleto, než jsem zjistil pravdu.
1: To mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
0: Ano, myslím si, jak jste říkal tohleto, že by to bylo stálo za probrání tohleto, že by to bylo také zajímavé.
1: Určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
0: Děkuji. No, podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
1: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
0: Podobně.
1: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád.

0: pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, bo všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

0: Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, No s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás s vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo.
1: Momentík, sluhujem si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsko Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží.
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si to jak, to jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s netezema, s netezí a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, protože musela chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo nebyl, víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
1: všechno. No. Já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to. No.
0: Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral, vnímal jste to tak, chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. Radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: To je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mě to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Na to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě, no.
0: Super.
1: Ona nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřel v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou.
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že jo?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, to chápu, no, to je...
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, mám vždycky ježdělá na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, tyž to
0: je. Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ano. Ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste někde úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takže, že máte vedle sebe.
1: Mám, jsem za to vděčný, mám kamarády tady.
0: Hlejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru. Mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel, já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou, taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhoval, ale ono to nemá smysl. Mně je 55, ale víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte co, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo, a to je...
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme.
1: Tak je to... Já jsem lidi z povolání, já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se teda na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedávala, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někde v 70. ještě jezdil v autem. Hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70. letech.
1: No, ježišmarja, tak já bych nejradši šel do předčasného, ale uvidíme, jak to ještě dopadne. No.
0: Tak to už je zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to... Tak udělejte přesně... to, protože potom budete toho litovat.
0: Ano, pozdě bych a honíti. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Jak já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Zavolám.
0: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky. Jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, děkuji, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1 čtvereček škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální údio. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
2: Ono je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupý, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený, v kriminále, jo, pořád něco vyvádí.
0: No. Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
2: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam podvědomí to možná ani neje, ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady zůstanu prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co, drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
2: Kterou neží s ní jakoby nastálo, stýkáme se, ale...
0: Ale není to tak jakože do budoucna...
2: Ne.
0: Takhle, není, zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není.
2: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne, a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
2: No, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako... To jsou nějakým takovým poradcovním sporům, kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo?
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
2: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme si vlastně babičku, která byla taky jedině z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, no a babička to zase život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědit, že jo.
0: No, tak za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechci, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastní v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
2: Jde i o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, tam si taky nemá nějaký pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takový myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod, jakoby toho jména, v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty, to, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
0: No, no, řekl jste to trefně, do háje.
2: No.
0: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
2: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
0: Asi to tak mělo být.
2: No asi jo, tak všechno tak asi má nějaký, nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě... Je to prostě tak, jak to má.
0: Děkuju. Držte se.
2: Děkuju moc, hezký večer.
0: I vám.
2: Nebo ráno možná.
0: No, ráno. Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
1: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun, provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. Tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Hortí či Horká. Nejčastěji bydlíte v náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou. Hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů. Bez nich to nejde. Samozřejmě, že nejde, a když odejdou, je to tragédie, ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží. Volejte 731 800 900. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. To už jsem asi říkal. Tak pojďte. Pojďte na to.

0: myšlenky, které tíží je téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálčují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já půjdu jinou k Brnu, jako i že mě už říká 86, ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl proběhnout jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že byl po dvou měsících, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v pohodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěch nemá, jako jsem měla já, protože jsem měl úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si takového muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, tak to ale, jako, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často. Vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo je spokojeně. Takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No,
0: tak to je...
1: Teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by... jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem ti to říkal. Jako již ho vidím a tím.
0: Jo. Jako, já jsem ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta. Po válce jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do Svítavu a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně na Vysoký pedagogický. Hmm. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát budem krátit dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, ne, že by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže, kdy bývá táto zavouchl ty dveře a nepustí ho dále, no tak to takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někdy říkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterými jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal. No,
0: Blanko, taky držte se šťastná, buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak to je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte ne, aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měl i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svitav jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase neodlehčilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak, tak jen tak dál, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říkala, nechoď na to, no, tak to jsem jim taky neposlechla,
0: no tak.
1: A jsem na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím,
0: aha.
1: Nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní. Opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, nebo mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje, ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer, tady je Soňa.
0: Krásnou noc, ano, děkujeme.
1: Taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno a chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let, ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti, no a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít, jo. Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo a já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt, jako jak to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hlejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, ne, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov, protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír a potom teprve udělat ten krok? A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír. A věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk, to je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako
0: tak to nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět.
1: Jistě, že žádný mail nebo tak to napíšu na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mě přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu, jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mně se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psat, ale děkuji vám moc, jako,
0: vůbec
1: aby to pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už je mi lépe.
0: No tak, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc, spackaný život od A do Z. Nikol. Vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal, roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová.

0: to je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě, a psychicky je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano,

0: taky. Prostě...
1: Bojovali s tím všichni v rodině.
0: Ano, no jako spíš já a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo, nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no, možná.
1: A zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no. Že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně, ano, a vlastně pak ano. Z ničeho nic přijde bumbác, dokázali ano. Fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
0: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale... Postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který bychom všichni poslouchali, jo, tak on začal být nervózní a začal útočit.
1: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
0: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou. A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle a to už prostě bylo špatně.
1: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěčem vždy takových hrubiánských jeho činů?
0: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
1: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, ale neviděl, třeba přehlížel.
0: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuju, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takového, on okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš. Jeci vlakem a já jsem prostě byla ta špatná. Já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít domů vlakem, my jsme jeli autem.
1: No, jak je to prostě, možné, že vlastně to jste se bála v tom případě?
0: Já nevím, já jsem se bála, že prostě nevím, že prostě říkám dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně
1: a kdy to celé vyzrálo? Jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas? Kdy to bylo?
0: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
1: No jasně, ale to už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že pa?
0: Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška žije sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul vlastně od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
1: nežděla
0: vůbec jako, Ano, ano, to jo, to ano, sobec. To 100%. Ano, ano.
1: A jak je možné? Předpokládám, že děti vznikly z lásky, že? Takže to ano, je jako v pohodě
0: ano,
1: ještě.
0: Ano, právě, já to taky nechápu.
1: Je ano, to tam, bylo to, tam?
0: No, no, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím, nevím, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, našla radši si našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
1: No ale to... tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako... nikdy přilídlo na adresu, takže už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal ten moment.
0: Ono, tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mamce, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře, je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
1: No, zeptám se ještě, ano, zeptám se ještě na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
0: Ano, samozřejmě, to je jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná,
1: dokavec jste poslouchala,
0: byla jsem
1: děta, a dokavec jste ho potřebovala.
0: Ano, a byla jsem doma, tak, přesně tak, a byla jsem na něm závislá,
1: tak.
0: A všichni, i děti, tak, a pak prostě nastal obrovský zlom, obrovský no,
1: tak,
0: prostě.
1: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
0: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano, ano.
1: A teď,
0: no,
1: teď a v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace,
0: vůbec
1: nebo jste ho odstřihla úplně?
0: Ne, ne, on je naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřklej. Víte co?
1: Teď si,
0: prostě
1: teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
0: Ne, to ne, to už nejde, my už jsme starý, to už...
1: No ale hlavně, že ne. Teď vedete svůj normální, podle vás řádný
0: já
1: život.
0: Já jsem úplně nadšená, ano.
1: Není
0: ano,
1: co řešit.
0: Ano. No, není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera, opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si neodpustím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
1: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
0: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
1: A
0: jako
1: aby to přineslo tak něco do života i té dceři, protože ona se říká, že co člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
0: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno a ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
1: Děkuju.
0: Ale jako je mi to líto, no.
1: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
0: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900. Volejte noční linku Českého rozhlasu. Které myšlenky vás tíží, anebo které vás tížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: Myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lohostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které znějí nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: No, mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma, jako nevěra, a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete vážně, nebo jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho s nejlepší kamarádkou posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili. Vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, má vnuky, už jsem jí prababička, ale strašně mi mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostal rakovinu prostaty, byl na několika operací, jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku a to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko. Přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý.
0: No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že on nosím na rukách. Jako no, jak
0: to je přece k nezaplacení. To, že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak...
2: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že je tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým způsobem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
2: Psychicky, fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme je zeštěti. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct, prostě, aby bylo v pohodě.
0: Nejde to, nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo, kdyby to šlo, takže dáváte, co můžete, víc to nejde.
2: První a poslední.
0: Tak, a byla jste poslední.
2: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju, držte se, zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě, ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
2: no, tak, doufám,
0: tak nějak dali do ústraní.
2: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje, měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
0: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek, macek
2: no, možná,
0: z Prahy.
2: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsi taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
0: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
2: A se, prosím vás, je to na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
0: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt
2: protože
0: rozloučit.
2: Na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio. Mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

S vámi stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12, ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově, kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prevít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No, držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exuperyho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím pěkně, nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš s nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: U mě je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je samozřejmě...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu.
0: Aha.
1: Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No. Pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš... Když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku. Vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... Tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: Jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač. Malí princi, Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl. mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 jsou 2 a 1 jsou 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit. 3 a 2 je 5, 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ty. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě je k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč, když výstřel padne

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná.

0: je všelicos.
1: O, to není na zemi, řekl malý princ.
2: Zdálo se, že to v lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
1: Ano.
2: Jsou na té planetě lovci?
1: Nejsou.
2: Ne, to je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
2: Nic není dokonalé, povzdychla liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochotíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? Já nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
2: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
1: Co mám dělat?
2: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě. Takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Brzy na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: A všem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát.

0: Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
1: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
0: A růže byly celé zaražené.
1: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
0: Zaléval.
1: Protože ji jsem chránil zástěnou.
0: Zástěnou.
1: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
0: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
1: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
0: Protože je to tvá růže.
1: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
0: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
1: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
0: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
1: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
0: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
0: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jehortům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ, a přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži, nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé, musíme hledat srdcem. Napil jsem se, dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi... Zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel se k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí. Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem... Mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květinu? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.